Dobře věděl o účelu celého díla stavby katedrály, na němž se mohl spolupodílet, ten pracoval pro lidi, kteří se měli v katedrále shromažďovat a pro Boha, jenž v ní měl být uctíván. A právě k tomu nás nabádá i apoštol Pavel, abychom pracovali jako Pánu. Jinými slovy, pracovat tak, jako by byl Kristus naším zaměstnavatelem, naším šéfem. A právě to je klíčový princip práce křesťana. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Za prvé, šéf obvykle zadává pracovní úlohu a potom hodnotí její splnění. Dnešní text mluví o tom, že za svou práci dostaneme odměnu od Pána. A jiný Pavlův text tvrdí, že jako lidé obnovení v Pánu Ježíši Kristu jsme spolupracovníky na Božím díle, tedy těmi, kteří společně konají dílo svého Pána v roli jeho pomocníků. A tak můžeme každou práci, kterou děláme, pokud není morálně závadná, považovat za pocházející od Boha, zadanou od Krista. A to by mohl být důvod, abychom pracovali s nadšením. Tedy práce je od Krista. Za druhé, pokud náš šéf je někým, komu za mnohé vděčíme, včetně toho, že můžeme pracovat v jeho superfirmě, přináší to speciální motivaci pro naši práci pro něho. V biblickém textu z listu Koloským se říká, že naše poslušnost a práce nemá být jen na oko, k zalíbení lidem, doslova se tam používá termín okoslužba. A tak, jestliže je naším šéfem Pán Ježíš Kristus, ten, který je Pánem pánů a králem králů, ten, který vydal sám sebe za nás, mění to naši motivaci k práci, kterou se stává láska ke Kristu. Potom už není důležité, jestli nás při práci někdo vidí, protože pracujeme kvůli tomu, který nás vidí, ať jsme kdekoliv, a proto můžeme pracovat spolehlivě. To je tedy práce kvůli Kristu. Za třetí, v práci se projevuje naše nová identita. Podle Nového zákona, je to z listu Efeským 2. kapitoly 10. verše, Bůh připravil dobré skutky, k nímž jsme v Ježíši Kristu stvořeni a ve kterých máme chodit, tedy je máme uskutečňovat. Je třeba dodat, že v řeckém originále je zde pro slovo skutky použito stejné slovo, jako je hlavní řecké slovo pro práci. A tak je to práce v Kristu. Za čtvrté, náš šéf není zavřený někde ve vzdálené kanceláři, ale je v naší pracovní činnosti stále přítomný. Můžeme a máme s ním mít trvalé společenství. V listu Filipským 2. kapitole 13. verši se píše: Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Bůh je uprostřed naší činnosti, a tak můžeme práci vnímat jako způsob setkání s Bohem v Kristu. Je to prostor hledat Boží blízkost a přítomnost. To znamená, že pracujeme s Kristem. Za páté, když nějaký pracovník pracuje opravdu dobře, vrhá tím pozitivní světlo na firmu, kterou třeba i logem na svém pracovním oblečení zastupuje. Když Ježíš mluvil o tom, že jeho učedníci mají být světlem světa, zmínil, že jejich dobré skutky mají vést k oslavě Otce v nebi Boha. Práce má být pro nás Ježíšovi učedníky příležitostí pro osobní svědectví podložené skutečným životem. Práce má ukazovat na Krista. A konečně za šesté, náš šéf je tajemně přítomný i v každém našem spolupracovníkovi, i v těch, komu naše práce přináší užitek. V dnešním textu Pavel říká: Pánu Kristu služte. A ve 25. kapitole Matoušova evangelia říká Ježíš: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Máme sloužit Kristu v lidech okolo nás a právě pracoviště se má stát místem služby. Máme pracovat
pro Krista. Práce je také silně spjata se vztahy na pracovišti. Dnešní hlavní biblický text z listu Koloským povzbuzuje otroky, v našem dnešním kontextu podřízené, k poslušnosti, pány, v našem kontextu nadřízené, ke spravedlnosti a všechny k vyhýbání se zlu. Možná stojí za to právě tady zmínit rozdíl mezi duchem podnikatelským a vykořisťovatelským. Podnikatel v dobrém slova smyslu se snaží naplnit potřeby jiných lidí, zatímco vykořisťovatel usiluje získat bohatství na úkor druhých lidí. Kdybych se teď pokusil jednou větou shrnout dnešní poselství, tak by to mohlo znít takto. Práce je důležitá oblast života, ve které se má prakticky projevovat prvenství Ježíše Krista v životě věřícího. Práce je naše poslání od Boha. Milí posluchači, jestli byste chtěli nějakou praktickou aplikaci dnešního zamyšlení, můžete si nejdříve vzpomenout na nějakou konkrétní práci, která je pro vás z určitých důvodů obtížná, nepříjemná či stresující. Může to být ve vašem zaměstnání, domácnosti, službě či jinde. Máte? A pokud si na nic takového nemůžete vzpomenout, tak prostě vezměte nějakou svou častou činnost. A nyní si uvědomujte a pokud jste věřící, ve víře přijímejte, že tato obtížná, nepříjemná, stresující či aspoň častá práce je od Boha, Božím zadáním, rozhodněte se jí dělat kvůli Kristu, přijměte, že na to nejste sami a že ji chcete dělat s Kristem, rozhodněte se ukazovat touto prací na Krista a sloužit jí Kristu v lidech okolo vás. A k tomu vám žehnám v Kristově jménu. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

0: Na to, že celý náš život je začátek předznamenání věčnosti, upozorní poslední díl seriálu o začátcích v programu Uši k duši v pátek 25. září v 10 hodin a 15 minut. O naději, jejím živení a důležitosti pro život hovoří psycholog Marek Macák.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

lesní, je o tom, co jen prase sní, či spíš o tom, co nesní, je tragédie lesní. Hýkal, žvíkal, víkal, risotto, risotto, hubou si kousal vousy,

Je o tom, co jem prase sní, či spíš o tom, co nesní, je tragédie lesní. Plela jedna panna mák, šel kolem a měl pana mák, a že byla naivní, tak po chvíli byl naivní, tak lidé páni s panami se zabývají panami, a u nás doma, a to vím, jedlo zélo vepřovým, ta tragédie pralesní, je o tom, co jem

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši radost mám.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dobrý den, milí posluchači. V dnešní Oktávě si budeme povídat o klavírní tvorbě, která byla zkomponována pro tento nástroj ve 20. století. Hostem ve studiu je velký odborník na hudbu právě tohoto období, hudební vědec, profesor Janáčkovy Akademie muzických umění Miloš Šnýrer. Pane profesore, vítejte v Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Pořadem vás bude následující neselou hodinu provázet Štěpán Grafe. Před námi na stole leží nová kniha Dějiny klavírního umění, která vyšla v loňském roce v nakladatelství JAMU. Napsal jste ji společně s klavíristkou docentkou Alicí Rajnohovou. Co nám povíte o této nové knize se zajímavým názvem?
1: Tak název zůstal stejný úmyslně, se inspirován důležitou a základní knihou téhož názvu a téhož obsahu od profesora Václava Sýkory z Pražské konzervatoře, která vyšla někdy v 70. letech. Každá taková práce pochopitelně chronologicky zaměřená, logicky zastarává jednak prodlením času a jednak také i některými názvy. Ne, že by snad názory pana profesora Sýkory byly i diskutabilní, to určitě ne. Ale nicméně od té doby, když uvážíme už rok 22-23 tohoto století, se mnoho a mnoho změnilo názorově a v celkovém rozpoložení soudobé společnosti, a to nejen společnosti uměleckého zaměření. Odtud tedy vedla naše snaha tuto věc důkladně zmodernizovat a v pojetí je zachycena tak klavírní tvorba z hlediska kompoziční techniky, která respektuje jak kompozici skladby hudební jako takové obecně, tak z hlediska klavírní techniky, čili přínosu klavírní hry ve smyslu technickém, ale samozřejmě výrazovém a názorovém. Proto tedy v této knize je velké množství notových příkladů a neříkám konkrétních ozborů, ale důkladných aspoň charakteristik zmíněných skladeb.
0: Ona kniha nese podtitul Vývoj klavírní tvorby od počátků po současnost, to znamená skutečně od počátku klavíru až po soudobou tvorbu.
1: Ano, tato snaha se tam jeví v tom smyslu, že jsme zahájili někdy na tom přelomu 16. a 17. století, tedy na přelomu renesance a začínajícího raného baroka, kdy nakonec se ukazovalo, že přeci jenom v té zpěvné Itálii tato klavírní tvorba jako taková má svoje závažné počátky. Klavírní říkáme dnes, ale uvědomě si, že to byla tvorba obecně pro klávesové nástroje i toho staršího typu. A abychom to zhrnuli, tak především, moderně řečeno, především pro čembalo, samozřejmě byl klavičembalo, klavichord a tak dál, ale pro čembalo a varhany. Každý instrumentalista, který se zabýval klávesovými nástroji, automaticky hrál jak na čembalo, tak i na varhany. Takže z tohoto hlediska je tam podchycena tvorba začátku toho 17. století a taková první dominující osobnost klavírní techniky potom je tam samozřejmě Domenico Scarlatti. A tím to jako všecko začalo. No a končíme pochopitelně ve snaze se dopracovat současnosti. To je ovšem široký pojem a pro obrovské množství faktů, pro obrovské množství skladeb nejen českých, slovenských, ale vůbec světových, jsme v podstatě skončili přibližně řečeno někdy těsně po druhé světové válce. Takže nelze v té knize hledat tu nejčerstvější současnost.
0: My jsme zmínili, že jste psali knihu společně s klavíristkou Alicí Rajnohovou. Jak vznikala tato kniha? Jak probíhalo tvoření ve dvou?
1: No, ta kniha vznikla jednou letmo při rozhovoru náhodném na chodbě JAMU, kdy jsem tuším prohlásil, že už další žádnou knihu nechci psát, protože předtím mě vyšla kniha o baletní dramaturgii, o baletu jako o původní baletní hudbě 20. století, tak jsem netušil, že ještě se do něčeho dám. No a slovo dalo slovo a nakonec jsme řekli, že bychom to psali společně a takže ta spolupráce byla naprosto vynikající a řekl bych lidově 50/50 a zcela nepokrytě jsme se vždycky pod každou kapitolou, kterou jsme vypracovali buď společně nebo každý samostatně, podepsali iniciálami.
0: Vy sám také hrajete na klavír, ale nejste původně koncertní umělec, když to paní Rajnohová je koncertní klavíristka. Jaká byla tato spolupráce hudebního vědce a klavíristky, interpretační umělkyně? Bylo to zajímavé pro vás oba?
1: No já myslím, že to bylo inspirující. Nevím, jak jsem byl já inspirující pro kolegyni Rajnohovou, ale ona určitě pro mě, jednak jako je moje bývalá žákyně z konzervatoře, která uměla výtečně francouzsky a také žila v mém milovaném městě, to je v Paříži, a to mě také inspirovalo. A samozřejmě já rád o sobě říkám, že hrám na klavír, ale nejsem klavírní virtuos a tím pádem mám jakousi úlitbu bohům, když hrám na klavír, a ta kritika potom mé hry je víceméně jako, řekl bych, skoro teda taková zdánlivá jenom. Ne, je to ale takto. Kolegyně vyučuje hru klavíru samozřejmě, že a koncertuje vynikajícím způsobem, pochopitelně. Takže ona do toho dávala svůj vklad své klavírní virtuozity a pochopitelně potom svých zkušeností pedagogických. No a já zase, protože léta a léta, už někdy od 15 let, když jsem se potom nakonec vzdal někdy kolem 18 let klavírní hry jako virtuozy, tak jsem přehrával strašlivá kvanta klavírních výtahů, oper, kantát, oratorii a samozřejmě té klavírní hudby, hrané ovšem doma špatně, ale důležité je to, aby hudební vědec, i když bude hrát špatně, tak má před sebou ale noty, může analyzovat, přizpůsobí si tempo a ví tedy, o čem jde řeč, čili zná skladbu, melodiku, rytmiku, harmonii, může vzniknout do struktury té skladby a tyto zkušenosti, které mám ovšem teda celoživotní s dovolením, tak ty jsem mohl potom já zase uplatnit tady v této knize.
0: Jak jsem řekl, knihu máme zde před sebou, vy ji nyní nemůžete vidět, ale vřele doporučujeme ke koupi. Patrně je stále k dostání, i když se, bych řekl, po ní částečně ji zaprášilo, ale snad bude i nějaký výtisk další.
1: No, zaprášilo se téměř, ano, protože díky tomu, že jednou za měsíc funguje na JAMU metodické centrum a výuka klavírní pedagogiky pro většinou učitele a učitelky, kteří nemají vysoké školy a doplňují si vysokoškolské vzdělání u nás, takže ten zájem pochopitelně o tu knihu je velký, protože dosud neměli možnost nějakým způsobem masově, bych řekl, nastudovat tuto literaturu, protože já osobně tam učím dějiny a literaturu klavíru a zkouším je potom u státnic. Takže pochopitelně museli zhánět literaturu ze všech možných koutů světa, ale teďka tato věc je, řekl bych, tato kniha je zavazující ovšem. Trošku se to jako zpřísnilo. Takže se skoro zaprášilo po ní a vím, že zítra, když bude další výuka, takže se bude dopadávat snad nějaký už dotisk a vybrali si to už někteří knihkupci, takže možná i někdy v regálech to už je.
0: Takže, milí posluchači, neváhejte. Kniha nebude dlouho k mání a je opravdu pozoruhodná a zajímavá. Pane profesore, kde se zrodil váš vztah k hudbě 20. století? To je takové vaše celoživotní téma, celoživotní láska.
1: No, ten se zrodil vlastně někdy od rané puberty. Asi zhruba řečeno takto. I za doby toho nejhoršího protektorátu Čechy a Morava rozhlas, český rozhlas, každou neděli odpoledne vysílal z Prahy nějaký záznam nějaké opery. Takže jsem poznal ještě dřív, než jsem začal chodit do divadla, všechny opery Smetanovy, kromě Libuše, ta se hrát nesměla za války, ale samozřejmě i Mozarta, Beethovena, hráli i Verdiho, pochopitelně, že akorát se nesměl hrát Čajkovský, protože to byla hudba takzvaných nepřátel, že vůči Hitlerovi. Takže toto jsem do sebe vstřebal a potom, když tedy bylo jako po osvobození a nastala tedy svoboda, aspoň ta relativní svoboda do toho roku 48, tak jsem začal pilně chodit do divadla díky mým rodičům a díky mému bratranci, který hrál na klavír výborně, miloval hudbu a miloval taky Janáčka. Takže já jsem vlastně ve 14 letech s exceloval v Brně všechny Janáčkovy opery, které se hrály. A ten Janáček mě oslovil, protože jsem věděl, že to je kontrast vůči Smetanovi, Dvořákovi, ale kontrast i vůči Verdimu například, že což teda mě posunulo před v touze hlouběji poznávat hudbu nejen Janáčkovu, ale tím pádem i jeho souputníku, tedy 20. století.
0: Vy jste se zaobíral hudbou 20. století a napsal jste celou řadu zajímavých knih. My jsme trošku už zmínili před chvílí, že tato kniha o klavíru nebyla plánovaná, ale vy máte na svém kontě celou řadu titulů. Když řekneme letmo Svět orchestru 20. století, to jsou tuším dva díly, potom Expresionismus a nová hudba, Proměny hudebního neoklasicismu, Český a východoevropský neoklasicismus v hudbě 20. století, potom Odčíslované opery k hudebnímu dramatu a poslední vlastně kniha Před tou klavírní, baletní divadlo z pohledu hudební dramaturgie. Která kniha je vaše nejoblíbenější z těch titulů, kterými jste se zaobíral? A nebo vždycky, když píšete novou knihu, tak jste tématem tak pohlcen, že v tu chvíli je to pro vás to nejzajímavější, čím se zaobíráte?
1: No, ono to láká stručně odpovědět na tu vaši otázku, ale já bych to s dovolením viděl prostě jako takto. Aniž bych to v životě tušil, tak mým, říkám v uvozovkách, osudovým autorem se stal Vítězslav Novák. Právě tím, že to byl jako současník Janáčkův, že jo, Janáčkův vztah k folkloru, to už jsem si tenkrát koupil moravskou lidovou poezii pro zpěv a klavír, kterou jsem doma pilně hrál a také si zpíval pro sebe, že? A také mě zaujal, že Novák zase zpracovával slovenské písně pro zpěv a klavír, takže mě ten Novák zaujal také tím, že jsem, myslím, že to bylo jednou, v rozhlase slyšel jeho slováckou suitu. No a k tomu mě vedla taková příhoda, že na gymnáziu tenkrát nám bylo řečeno, to bylo v roce 49, prosím, že krutého stalinismu, že máme sbírat láhve a ty láhve do sběrných surovin, protože to tenkrát ještě nedělalo. A v těch sběrných surovinách, že za ně dostaneme za každou láhev korunu. Takže místo vyučování jsme chodili po Králově poli, sbírali láhve. A zatímco všichni moji tedy kolegové, spolužáci, my jsme byli totiž technická třída a sportovně založená, tak to ten zisk uložili do sportu do toho a já k jejich posměchu a údivu jsem šel zakoupit, dodnes to vím, 3 ještě tenkrát rozbitné gramofonové desky se slováckou suitou. A neváhal jsem si zakoupit také klavírní výtah. Potom samozřejmě ty desky se rozbily a přetočily na dlouhohrající desky a CDčka a tak dál. To už je jiná kapitola. Ale tam někde začal jako Novák. Ale to ještě nebylo to hlavní, že když jsem přišel na filozofskou fakultu, tak můj vzácný pan profesor Bohumil Štědroň hned v prvním ročníku mě dal úkol, který byl až v dálavách 5. ročníku absolventského, že musím zpracovat korespondenci Vítězslava Nováka s videnským nakladatelstvím Universal Edition. Načež mě dal prostě jako mikrofil, kde bylo asi 120 německých dopisů, že jo, který psal Novák s Univerzálkou a tím jsem teda jako postupně se dospracoval k diplomové práci, která byla uznána i jako doktorská, tenkrát jako rigózní práce na titul PhD, že? A připuštěn jsem byl potom k té rigózní zkoušce. Takže tím vlastně se toho Nováka nějakým takovým způsobem poprvní zglobalizoval, bych řekl, že jo. No a z toho potom vzešel zase impuls pana profesora, abych se dal do katalogu Vítězslava Nováka. A tenkrát ovšem i v tom totalitním systému existovaly docela slušné příspěvky nadace Českého hudebního fondu, takže i když člověk z toho nezbohatl, tak no ale třeba tenkrát takových 500 korun měsíčně jako příspěvek na muzikologickou domácí práci nebyl k zahození, že zvlášť pro učitele, který nebyl někdy jako dobře placen. Takže tím vznikl potom ten katalog, no ale ten katalog se teda vydal až teda v té době naší svobody, čili až v roce 1999.
0: A když jsme u Vítězslava Nováka, co jeho klavírní tvorba?
1: No tak ta klavírní choroba je velice závažná, to už je taky poznat podle toho, že letos už bude 11. ročník mezinárodní klavírní soutěže v jeho rodné Kamenici nad Lipou. Že Novákovo klavírní dílo by se dalo stručně rozdělit do tří takových stylových etap. Ta první stylová etapa by byla ta doba, kdy on do roku asi svých 26 let zabsorboval všechna možná klavírní díla klasiků a romantiků, ano, a která jako dovedným způsobem zpracoval ve svých prvních klavírních cyklech bagately, barkaroly, serenády, vzpomínky, eklogy a tak dále, do té doby, než poznal folklor ve Velkých Karlovicích. Pak tam vstupuje valašský, slovácký a později slovenský folklor, ne jako nápodoba, ale jako vstřebání prostě té situace přírodně, lokálně folklorní těchto krajů. To napojilo potom Nováka, už jako celý život inspirovalo. Takže ta vrcholná klavírní díla začínají potom cyklem Můj máj, ale hlavně sonátou Eroikou, cyklem Písně zimních nocí a vyvrcholují prostě tím kolosálním, skoro hodinu trvajícím pětidílným Panem. To už bylo ovšem na závěr té jeho první velké etapy. Tvůrčí ta začala někdy roku 1896 poznání Velkých Karlovic a končila právě i podle jeho slov tímto Panem v roce 1910. No a sám ale říká, proč název Pan, kde se to vzalo, jak. Tak samozřejmě Novák nebyl nějak prostě nábožensky založen, to ne, ale jeho široké vzdělání jazykové, literární, výtvarné a filozofické ho přivedlo vlastně k uvažování v tomto případě, který je trošku blízké i Janáčkově naturfilozofii, že u Nováka mluvíme o jakémsi panteismu. On o tom potom hovořil později, po mnoha letech, jako sedmdesátník s vyšehradským katolickým kanovníkem Antonínem Střížem. Zachoval se o tom krásný dopis. Takže tento pan jakýmsi filozofickým vyznáním, završením té nádherné etapy života v tom věku, v tomto případě 41 let života, než vstoupil potom do toho šťastného manželství. Takže ty první akordy toho pana, přibližně třeba můžeme pustit takových 30 vteřin nebo minutu, by prokázali specifičnost té jakési fixní ideje, řečeno po berliozovsku, která se potom táhne celým dílem a prostupuje tam v různých modifikacích. Samozřejmě opředena řadou dalších nádherných motivů, jak za chvilku také uslyšíme.

Že všechno filozoficky opět, nebo filozoficky životně. Ano, Novák skutečně potom konkretizoval ty svoje hlavní body, řekl bych, kterého v životě inspirovali vůbec k tvorbě. Především je nutné si uvědomit, že ta etapa tvorby, řečeno s nadhledem historika, je etapa pozdního romantismu, částečně dotčená, částečně také impresionismem. Ovšem ne impresionismem francouzským, ale ryze českým. To se týká do jisté míry i některých věcí Sukových, nejen Novákových. Dobře, to je základní tedy jako věc, která tam u něho funguje v tom celém panovi, že? A teď tam má jednotlivé body, ke kterým se obrací hlouběji. Čili on byl nadšený turista, on byl horolezec, který spadl i v Tatrách, byl hospitalizován, asi 5 metrů padal, potlučen, důkladně tedy jako pohmožděn a samozřejmě zachoval se z toho jako svojí vitalitou, toho vyvázl bez následků a ta část hory například tom panovi, tak jako kdysi předtím v symfonické básni v Tatrách, líčí nejen ten majestát hor jako celku, v tomto případě nejen Tater, ale i Alp, protože i do Alp on jezdil a horolezil a třeba zlezal Wilsonovu skálu nebo skálu v Býtově, dneska už je částečně zatopená ta skála, takže tam se zračí v této části toho pana ten jeho poměr k přírodě tohoto typu. Rvát se s přírodou, překonávat překážky, ale překonávat překážky, které si kolikrát ale sám

0: které se vždycky odrazí od skály, že? A vezmou vás zpátky do moře, tak on se málem utopil, takže z toho vyváze. No ano, ale pozor, to by nebyl novák, kdyby druhého dne tam neskočil zas. Takže on to opakoval, dopadlo to dobře, důkladem ten jeho život dál, že? A pak mohl teda báječným způsobem vystihnout úzkost lidí na potápějící se lodi, která se skutečně v té bouři z Novákově a podle Svatopluka Čecha opravdu potopila. Takže to máme hory, máme moře, teď je potom další část, jako je les, no tak tam je už kus té smířlivosti, nemyslím stárnoucího nějakého 41-letého muže, to on byl naplno vitální a v plných sílech i tvůrčích, no ale tam už je také kus té náladové impresie a řekl bych kus takové té vnitřní, intelektuální pohody. To už není nějaká pohoda pasivní, nebo nedej bože stařecká, chraň Bůh, to bylo neslučitelné s ním, ano, ale to tam je. A teďka psychologicky zajímavé je toto. Poslední část se jmenuje žena. Ta je opravdu nejdelší. Jestliže v těch všech částech předtím prolog, hory, moře, les, pořád je určitá jakási proporce i strukturální časová, tak ta žena trvá nejdéle. A hle, asi to byl skutečně pro Nováka největší oříšek, protože ta věčná touha ho pronásledovala už někdy od 20 let, že? A ty zkušenosti milostné, myslím si, že byly spíš jednostranné a dost jako někdy i tristní, které ho někdy uváděly, jak on sám říkal, i do melancholických stavů, o čem svědčí jeho písně Melancholie, melancholické písně o lásce u Dolinového království, že? Takže ta žena tady působí jako, já neříkám problematický tvor, ať se ženy neurazí, které to poslouchají, ale jak je tvor multilaterální, jako tvor komplikovaný. A Novák to perfektním způsobem vystihl. Takže tam je řada motivů a od těch někdy až zlobných, někdy to může být i hádka. Ale zajímavé je na tom toto, že a to mě také překvapilo, že takové té skutečné, té vroucí liriky, někdo by řekl až ty romantické, je tam poměrně vzhledem k délkosti té skladby málo. Což mě dost udivilo. Ovšem v zápětí, zase to víme z jeho paměti, a to vím taky od jeho syna Jaroslava Nováka, se kterým jsem se stýkal 15 let, že to manželství bylo ideální, ona ho milovala, on miloval ji a všecko bylo jako naprosto v pořádku věrné, takže tam asi, když by psal tu část žena v době manželství, tam by možná byla ta idyla také.
1: Milí posluchači, takže nyní si pustíme další ukázku z klavírního cyklu Pan a bude to část Moře.

0: Dnešní oktáva je věnována především klavírní tvorbě 20. století a hovoříme o ní s panem profesorem Milošem Šnýrerem. Byli jsme u Vítězslava Nováka, posuňme se někam dále do světa.
1: Ten pan vzniká v době, kdy už v Evropě vznikají avantgardní směry a nejen tedy v klavíru, ale i v hudbě jiné. Já bych jenom podotkl, že například jeho skrytý, řekl bych, rival Janáček má v takovou druhou řadu pro jeho proslulého po zarostlém chodníčku koncipovanou jako naprosto avantgardní klavírní styl, který jako nikde v současnosti ani potom nebyl prezentová nikým. A právě tak naprosto originální klavírní styl celoživotní má jednak Béla Bartók a také, jak budeme o tom hovořit potom, například i Sergej Prokofjev. Ono je totiž velké umění přinést něco stylově úplně nového. Celý ten vývoj hudby nejen potom 20. století, ale i v dnešní době se vlastně komplikuje a syntetizuje. Samozřejmě protikladem k té syntézi může být to, čemu se říká dneska hudební minimalismus, což může být jako silně řečeno diskutabilní otázka umělecká, ale ta se nám nehodí do našeho pořadu, ta tu nemá co dělat. V tom roce 1911, čili rok potom panovi, Béla Barták napsal svoje proslulé Allegro Barbaro. Už ten název této skladby, která v podstatě vychází ne z melodiky, ale z rytmiky cymbálových muzik, kdy kontrabas zahraje první přízvučnou notu a kontry, housle nebo viola, zahrají tu odpověď, že ať už pomalu nebo rychle. A z tohoto principu, který Barták slyšel u cigánských cigálových muzik, maďarských, slovenských, slováckých, že jo, vzniklo to Allegro Barbaro. Zajímavé na tom je ale to, že on je veřejně hrál až o 10 let později. Mezitím vznikla opera Modovou souvrat nebo krásný balet Dřevěný princ a pak napsal suitu pro klavír, tedy kde jsou také i bicí nástroje a tu prezentoval v roce 16 a veřejně v roce 19. Takže to ještě vlastně obecenstvo bylo překvapeno tím, protože ten Modovou souvrat i ten Dřevěný princ nevyjadřují ještě tady vůbec tady tyto charakteristiky, které on potom uplatnil v klavíru.
0: Takže následující ukázka bude ze svity pro klavír a bicí nástroje Bély Bartóka.

0: Milí posluchači, hovoříme o klavírní tvorbě 20. století, dozněla hudba Bartókova. Pane profesore, a co klavírní koncerty 20. století?
1: No, to je moje zamilované téma. Miluji klavírní koncerty 20. století. Nechci zdržovat, ale myslím, že bych ji vypočítal teďka tady zrovna 20.
0: Ale všechny tak nestihneme rozebrat, bohužel.
1: Nestihneme, ale já třeba miluji samozřejmě Bartókovy klavírní koncerty. To je fantastická senzace a třeba takový druhý klavírní koncert, to je ale téměř nehratelné. Je neuvěřitelné, jak tento člověk prostě jako hrát a potom to jeho druhé šťastné manželství s Ditou Pastoriovou potom uspůsobilo také, že napsal tu sonátu pro dva klavíry a bicí, kterou upravil v New Yorku potom jako koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr. Že to je naprosto nevídaná muzika, kterou nenapsal nikdo. Mnohý jazzmen by měl závidět a i když teda třeba chápu Stravinského jako prakticky největšího skladatele 20. století ve smyslu vynalézavosti kompoziční techniky, tak v klavíru takové věci Stravinsky nemá, i když to psal výborně, pochopitelně. A po Bartókových klavírních koncertech bych jmenoval v zápětí všech těch 5 klavírních koncertů Sergeje Prokofjeva, protože to je další originalita, která v té době jako vůbec nebyla.
0: V čem je tak specifický Prokofjev podle vás?
1: Prokofjev je specifický v tom, že jeho dětství a rané mládí, i to klavírní a kompoziční, probíhalo, budete se divit, vzdáleno romantismu. Proč? Jednoduchá odpověď je tato. Jeho matka hrála na klavír. Samozřejmě ne virtuózně, hrála všelijak. Hrála asi tak jako já, když si budu hrát doma pro sebe vybrané, prosím, vybrané sonáty Beethovenovi nebo Mozartovi a nebo nevím, třeba Schuberta a tak. Tak asi tak. Takže ona hrála ráda Haydna, Mozarta a Beethovena. Že nikde nebyla řeč o Chopinovi, Schumannovi, Listovi a tohoto, kterého Rusko bylo vždycky plné. Vždycky, že vždycky a všichni skladatelé ruští na to navazovali, na tu romantiku. Kromě Skrabina, pozor, Skrabin navázal pouze na Chopina a ve Skrabinovi není ani zrnko rusismu, kdežto u těch ostatních skladatelů, včetně Rachmaninova, to samozřejmě máme. Takže Prokofjev se vyhnul romantismu a druhá věc je ta, že Prokofjev, když sleduju jeho výtvory od dětství a raného mládí. Prosím vás pěkně, on má mozartovské nadání. To, co obdivujeme od Mozarta od jeho 5 let, kdy psal skladbičky a jeho tatínek mu je zapisoval do not, že? Tak to Prokofjev, já bych to řekl, přepískl doslova, že když ve 13 letech šel se svojí matkou na zkoušky na konzervatoř, tak v kufru měl stovku klavírních skladeb a různých malých věcí, kterým on říkal písničky. A pozor, vážení posluchači, klavírní výtahy 4 oper, opera Velikán na pustých ostrovech, Ondína, to je neuvěřitelný. A zachovala se fotografie, jak on sedí u pianina, má tam ten klavírní výtah té opery Velikán, bylo mu 10 let, prosím pěkně, a rozdává role svým příbuzným k sedícím okolo, ty to museli zpívat, tak toto dělal tento chlapec, když mu bylo 10, 11, 12 let.
0: Dalo by se říct stejně živelný talent jako u Mozarta.
1: Naprosto. Naprosto, to je absolutně zázračné dítě, jenomže díky tomu, že mnozí, řekl bych, novináři a tak dál pořád Mozarta vyzdvihují, pač nic jiného třeba neznají, že jo? A je to taky bohužel v uvozovkách špatná zásluha teda muzikantů, kteří nelpí na tom, aby teda se ta škála znalostí vůbec o hudbě jako rozšířila. To je špatná úloha médií v tomto případě. No, a takže Prokofjev se vyhnul této romantice. No a potom, když ho přijali samozřejmě na konzervatoř, tak podobně jako Janáček se nezhodl se svými pedagogy v Lipsku a ve Vídni, tak on se taky tak dohadoval v Moskvě, že v Petrohradě. Prostě bylo to, řekl bych, na hraně. No, ale absolvoval klavír samozřejmě, absolvoval kompozici, také se vzdělal v dirigování, no a předtím třeba pro orchestr napsal symfonietu, rozhodně to není špatná muzika, ale už tam je poznat co? Tam je poznat to, co on nazval potom pěti liniemi své tvorby. A to poznáme i na té další ukázce, která tady za chvilku zazní. Jaké jsou to linie? Lidé si myslí, že jsou to období tvorby. Nikoliv. On to nazval takto. Ve své autobiografii řekl. Mám pět linií. Linie novátorská, klasická, lirická, groteskní a motorická. No, taky se jí říkalo někdy tokátová. Klasická linie posívala v inovaci klasických forem, sonát, symfonii a koncertů, zmodernizování těch forem a náplně. Linie lirická, že spočívala v kompozici jeho lirických témat pomalých vět nebo kontrastních témat vůči hlavnímu tématu v sonátové formě. Jeho lirika je tak jako u Mozarta jiskřivá, čistá, pozitivní, u Profeva není místo pro sentiment, není místo pro typickou ruskou melancholii, není tam místo tragické. Ano, pokud to nedosahuje v opeře nebo v baletu Podeděje, to je jiná otázka. Ale v absolutní hudbě, čili zejména v té klaverní, v sonátách anebo v symfonické hudbě, takováto místa nejsou. Groteskní linie, tím myslí skerca, tím myslí, řekl bych, party stakátové a takové to odlehčené, bych řekl, že jo, humorné. Ano, tokátová neboli motorická linie je u něho poznat podle toho, že tam poznáte pořád odbíjení taktových dob. I když tam nejsou hrány, tak je ale cítíte, že třeba čtvrtka a pauza, čtvrtka a pauza a pořád je to raz, dva, tři, čtyři, nebo raz, dva, tři. Zkrátka dobře, to je ta motorická linie, ale ta je vzata z klavíru, že v klavíru tokátová linie, která třeba lítá po klaviatuře v šestnáctinách. No a linie novátorská, no ta je poznat třeba tady z tohohle, z té ukázky tohoto koncertu. Ten první klavírní koncert tu napsal ve 20 letech, to byla jeho absolventská práce v kompozici. A on ji premiéroval. On do 20 minut, necelých 20 minut skoro, zhrnul koncertní cyklus, který jinak má tři věty. V jeho případě dokonce tam by byl náznaky čtvrté věty, jako syntetizoval prostě jako to dohromady.

0: Dozněla ukázka z klavírního koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Pane profesore, teď vás možná trošku zaskočím. Kdybyste měl říct 3 skladby pro klavír z období 20. století, které vás nikdy neomrzí a které byste vždycky doporučil, že by je každý posluchač, který se chce seznámit s touto hudbou a chce jí nějak více hlouběji poznat, tak by neměl opomenout poslouchat.
1: No to je, na to je těžká odpověď, protože v zásobě i myšlení, i cítění má člověk desítky a desítky věcí. No tak v každém případě by to byl tento klavírní koncert Des Dur, to určitě bych doporučil v každém případě, že určitě toho Bartoka, tak aspoň to Allegro Barbaro, který je jaksi vstupem do poznání vůbec jako Bartokovité tvorby, to je za druhé. No a za třetí pochopitelně možná, že to je taková skromná odpověď, že by se jednalo o maličkosti, ale myslím si, že ty maličkosti, které reprezentuje zejména první díl Janáčkova Po zarostlém chodníčku, ten by neměl chybět ve výbavě žádného mladého ani dospělého klavíristy. Tam se omrzet nelze. Tam v té jednoduchosti je obrovská síla.
0: Milí posluchači, já věřím, že pan profesor vás nadchnul pro hudbu 20. století, tak jako mě kdysi, když jsem coby posluchač Brněnské konzervatoře chodil do jeho hodin přednášek dějin hudby a neváhal jsem po každé hodině utíkat do prodejny CD nosičů, abych zakoupil to, co jsme probírali. Do dneška si pamatuju, jak jsem zháněl například Stravinského Žalmovou symfonii, pro kterou mě tak nadchnul, že jsem jí poslouchal potom každý večer. Takže, pane profesore, já vám přeji všechno dobré, přeji vám hodně sil, hodně zdraví, máte obdivuhodnou energii, děkuji vám za rozhovor.
1: Já vám také děkuji za pozvání a také za styk s vámi jako s vaším jedním z nejlepších bývalých žáků.
0: Děkuji mnohokrát. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

dýcháš po všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš? Vždyť ti nejlibější vůni z kvítí míváš.

vedoucnosti. Plno tě v tom kvítku něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v

Дякуємо цій Елізабеті прекрасній пісні.

Hrdelník se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem. Konečně.

Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

Myšlenku k dnešnímu evangeliu pro nás má připravenou Tamara Suchánková. Přeji krásné ráno a od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. A teď už myšlenka na den.

V dnešním evangeliu se Ježíš ptá svých učedníků, za koho ho pokládají. Otázka ale míří mnohem hlouběji. Není určena jen Petrovi a ostatním apoštolům. Je určena také nám. Každý den se dozvídáme, co si máme myslet o světě, o politice, o válkách, o společnosti. Prostě jak co má podle někoho vypadat. Sociální sítě nám během několika chvil ukážou stovky cizích názorů. Přesně pak víme, co si myslí ostatní. Ale mnohem méně se zastavujeme nad tím, co si myslíme a čemu skutečně věříme my sami. A právě do tohoto světa zaznívá Ježíšova otázka. A za koho mě pokládáte vy? Kým je Ježíš pro mě? Je pro mě jen postavou z minulosti? Morálním učitelem, někým, ke komu se obracím, když se mi něco nedaří? A nebo skutečně věřím, že je Božím mesiášem, jak vyznal Petr? Ježíš mluví o utrpení, zavržení a smrti. Člověk by čekal, že když je mesiáš, bude následovat vítězství dobra nad zlem, sláva a moc. Jenže on ukazuje cestu kříže. To je možná jedna z nejtěžších částí křesťanské víry i dnes. Chceme být úspěšní a bez problémů. A když přijdou těžkosti, máme pocit, že je něco špatně a že nás někdo trestá a ptáme se proč. Vidíme kolem sebe rozdělenou společnost, strach z budoucnosti, osamělost, lidi, kteří nesou své vlastní neviditelné kříže. Někdo zápasí o práci, jiný o rodinu, další se snaží vyrovnat se ztrátou člověka, kterého miloval, se zdravím. A některé bolesti nejsou vidět vůbec. A právě tam může evangelium promlouvat nejsilněji. Ježíš není Bůh, který stojí daleko od lidského utrpení. On sám jim prošel. Proto když člověk trpí, nemusí se ptát, proč. Ale Ježíši, kde jsi v tom, co právě prožívám? A možná zjistíme, že je blíž, než jsme si mysleli. Petr vyznal, ty jsi Boží mesiáš. Ale teprve další cesta měla ukázat, co tato slova skutečně znamenají. Stejně je tomu i s námi. Je snadné říct, že věříme v Boha, když se nám daří. Mnohem těžší je říct, Ježíši důvěřuji ti, když tomu tak není. Možná právě dnes stojíme před nějakým vlastním křížem. Máme strach z toho, co přijde. Možná nás něco bolí, nebo jsme unavení. Ježíš po nás nechce, abychom si hráli na hrdiny a něco předstírali. Nabízí nám naději. Proto se dnes znovu ozývá jeho otázka. Za koho mě pokládáš ty? Ne za koho mě pokládají lidé. Ne co o mě říkají druzí. Ne co jsi o mě přečetl, ale kým jsem pro tebe? Možná na tuto otázku dnes nedokážeme odpovědět tak jistě jako Petr. A možná je to v pořádku. Můžeme začít jednoduše. Ježíši, chci tě poznat. Chci ti věřit. Buď se mnou v tom, čemu nerozumím, i v tom, z čeho mám strach. Protože ty jsi ten, který třetího dne vstal z mrtvých a připomínáš nám, že smrt, ani utrpení, ani žádná temnota nemají poslední slovo. Že poslední slovo má láska.

Šestou hodinu zahájíme dnešním evangeliem. To je z Lukášova evangelia. 9. kapitola, 18. až 22. verš. Když se jednou o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: za koho mě lidé pokládají? Odpověděli: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků. A zeptal se jich: a za koho mě pokládáte vy? Petr odpověděl: za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali.

0: Krátce po šesté zveme k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Zdislava a
1: Pavel.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Jenom připomínám, že je dnes pátek v mesi dobí 25. týdne. Tedy vše v novém vydání naleznete na straně 996. V novém vydání vše na straně 996. V původním vydání to bude strana 889. V původním vydání strana 889.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravdivým učením i svatým životem a vnitřní obnovení dáváš nám svým duchem.
0: Nauč mě tvoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství. Pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám. Můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil. Spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce. Ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý. Umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti. Ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože. Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestem za prolitou krev, Bože, můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine.
1: Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.
0: Opravdu ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel.
1: Jsou zahanbeni a potupeni všichni, společně odešli s hanbou výrobci model.
0: Izrael byl spasen od Hospodina, spásou věčnou.
1: Nebudete zahanbeni ani potupeni na věčné časy.
0: Tak praví Hospodin, stvořitel nebes. Já jsem Hospodin a nikdo jiný.
1: Já, Hospodin, mluvím, co je správné, a oznamuji pravdu.
0: Bez rozumu jsou ti, kdo nosí své dřevěné modly. A modlí se k nějakému bohu, jenž nemůže spasit.
1: Mimo mne není jiný bůh. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.
0: Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země. Neboť já jsem Bůh a nikdo jiný.
1: Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo.
0: Každé koleno se mi bude klanět a přísahat bude každý jazyk. Řeknou, jen v Hospodinu je vítězství a síla.
1: S hanbou přijdou k němu všichni, kdo mu odpírají.
0: Vítězství a slávy dojde v Hospodinu, celý rod Izraele.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Vítězství a slávy dojde v Hospodinu, celý rod Izraele. Vstupte před Hospodina s jásotem.
0: Plesejte Hospodinu všechny země. Služte Hospodinu s radostí. Vstupte před něho s jásotem.
1: Uznejte, že Hospodin je Bůh. On nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a státce jeho pastvy.
0: Vstupte do jeho bran s díky, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jménu.
1: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vstupte před Hospodina s jásotem. Krátké čtení je dnes z listu Efeským. Ať vás z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, které mohou přispět k duchovnímu prospěchu tam, kde je to potřeba. Tak vaše řeč přinese užitek těm, kdo vás budou poslouchat. Nezarmucujte svatého Božího ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko je od něj vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nadsti utrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jaký Bůh odpouští vám pro Kristovy zásluhy.

0: Hospodine, dej ať záhy dojdu tvé milosti. Vždyť v tebe doufám.
1: Hospodine, dej ať záhy dojdu tvé milosti. Vždyť v tebe doufám.
0: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet.
1: Vždyť v tebe doufám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodine, dej ať záhy dojdu tvé milosti. Vždyť v tebe doufám. Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.
0: Pochválen bud Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slistoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid. Klanějte se Kristu, neboť on skrze svůj kříž přinesl spásu lidskému pokolení, a volejte k němu.
1: Pane, prokaž nám své milosrdenství. Kriste, ty jsi slunce našeho života, osvěcuj nás svými paprsky.
0: A uč nás překonávat všechny špatné náklonosti.
1: Ochraňuj naše myšlenky, řeči i skutky.
0: Abychom se ti dnes mohli líbit.
1: Nehleď na naše hříchy.
0: A zahlaď všechny naše nepravosti.
1: Skrze svůj kříž a své vzkříšení.
0: Naplň nás útěchou svatého ducha. Pane, prokaž nám své milosrdenství. A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi poslal na svět svého Syna, světlo, které osvěcuje každého člověka a zahání temnoty nevědomosti. Chraň a posiluj naši víru, ať žádné pokušení neuhasí oheň, který v nás zanítila Tvá milost. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.
2: V pátek 25. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela části 40., 43. a 44. kapitoly. Podtitul Vidění obnovy chrámu a Izraele. 25. roku našeho vyhnanství, na začátku roku 10. dne měsíce 14. roku po vyvrácení města, právě toho dne spočinula na mě Hospodinova ruka a přenesl mě tam. přenesl mě v božích viděních do izraelské země a usadil na velmi vysokou horu, na níž bylo proti mně cosi jako vystavěné město. Přenesl mě tedy tam a hle, muž, který měl bronzové vzevzření a v ruce lněný provazec a prut na měření, stál v bráně. Ten muž mi řekl, synu člověka, bedlivě se dívej, pozorně poslouchej, pečlivě si všímej všeho, co ti ukážu, neboť proto si byl sem přiveden, abych ti to ukázal. Všechno, co uvidíš, vypravuji izraelskému domu. Vedl mě k bráně směřující k východu a hle, od východu přicházela velebnost Izraelova Boha. Její zvuk byl jako zvuk vodních spoust a od boží velebnosti zářila země. Dostal jsem stejné vidění, které jsem měl, když přišel, aby zničil město. Bylo to stejné vidění, které jsem viděl u řeky Kebaru. Padl jsem na svou tvář. Hospodinova velebnost vešla do chrámu branou, která směřuje k východu. Tu mě zdvihla síla a uvedla mě do vnitřního nádvoří. A hle, chrám byl plný Hospodinovy velebnosti. Zatímco anděl stál vedle mě, slyšel jsem, jak ke mně mluví kdosi z chrámu. Řekl mi, synu člověka, zde je místo pro můj trůn, zde je místo, na němž budou spočívat chodidla mých nohou, kde budu navěky bydlet uprostřed synů Izraele. Izraelův dům už neznesvětí mé svaté jméno, ani oni, ani jejich králové svým smilstvím nebo modlami svých králů, kteří stavěli své prahy vedle

i všechny jeho obřady a pravidla. Napiš je před nimi, aby dbali všech jeho obřadů i zákonů a plnili je. Toto je zákon pro chrám. Na vrcholu hory je všechno jeho území kolem dokola svato svaté. To je zakládací listina pro chrám. Řekneš vzpurnému lidu Izraelova domu, tak praví Pán Hospodin, už je dost všech vašich nepravostí Izraelů v dome. Uváděli jste totiž cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem, aby přebývali v mé svatyni a znesvěcovali můj dům. A zatímco jste pro mě obětovali pokrmy, tuk a krev, rušili jste mou smlouvu všemi svými nepravostmi. Nepečovali jste o mé svaté věci, ale cizince jste pověřili, aby vykonávali v mém chrámě, co jsem předepsal. Proto tak praví Pán Hospodin. Žádný z cizinců s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nevejde do mé svatyně. Žádný ze všech těch, kteří přebývají mezi syny Izraela.

Krásný den, je 6 hodin a 32 minut, vyladíte Proglas a od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. Dnes máme 25. září. Pojďme se podívat, co nás čeká za svátek podle katolického kalendáře. Připomíná památku mučedníka z počátku křesťanství, svatého Kleofáše. Učedníka, který podle Bible potkal vzkříšeného Ježíše na cestě do Emaus. Také si můžeme připomenout, že 120 roků uplynulo od narození skladatele Jaroslava Ježka. Zemřel na nový rok 1942 v Americe, kam utekl před nastupujícím nacismem. A svátek má Zita, slovanské jméno, které znamená zlatá. Proto přejeme všem nositelkám tohoto jména vše dobré k dnešnímu svátku. No a také pojďme se podívat, co nás dnes čeká. A nemine v našem vysílání, já vás budu provázet až do 11. hodiny. To znamená, že nyní máme ranní proud, písniček a zpráv. Potom ve 6:45 to bude pořád ranní zíváček, kde zveme k poslechu všechny děti. A dnes budeme hádat významné osobnosti. Od 7:10 to bude opět ranní proud, tentokrát zaměřený spíše na pozvánky z našich regionů. Ve 7:45 to bude pořád hudební kompas. V něm vám přiblížíme amerického hráče na perkuse Edema Rudolfa s dánskými a tureckými spoluhráči a také album Invisible Threats. No a v 8:10 to bude opět ranní proud. O 9:00 naladíte hudební tip týdne. Tentokrát se bude jednat o pořad Milana Tesaře a bude si povídat s Petrem Linhartem o knize Autobus do Sudet. No a od 10:15 to tradičně naladíte relaci Radia 7, tentokrát Uši k duši. V něm si Lucie Endlicherová bude povídat s psychologem Markem Macákem. 10:15 ladíte voničku lidových písní a po ní hned následuje čtení na pokračování. Budeme pokračovat v knize Nebyl jsem hrdina od autora Benedikta Holotu. No a jaké bude dnes počasí? Bude převážně oblačno až zataženo, hlavně tedy v jižní a jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se také mohou vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách to bude kolem 9. Vane slabý až severozápadní vítr a tendence zaznamená slabý pokles a rostové podmínky, většinou dobré. Večer ale mírně nepříznivé.

jsou tu očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Zahajuje apoštolskou cestu návštěvy Francie. Ve čtyřech dnech se vydá do metropole Paříže na poutní místo Lourdes a do Met, rodiště jednoho ze zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana. Cesta má motto, aby svět měl život. Přímé přenosy a speciální studia můžeme sledovat na naší sesterské televizi Noé. Přílet svatého otce a uvítání na letišti Paříž-Orly zprostředkuje o 10 hodin. Ve více než 70 tuzemských měst se uskuteční Noc vědy. Setkání mládeže pořádá ode dneška do neděle Církev Československá husitská v Hradci Králové. Tolkienovu knihu Hobbit, která patří k základním dílům žánru fantasy, přivedlo na jeviště brněnské divadlo Radost. Inscenace kombinuje loutky a živé herce. Dnes má premiéru.

Kráter v sobě obcházím dokola. Nikdo mě neschová. Váška proti větru ve tvém svetru, neznámá volá, slzu.

Ahoj holky, ahoj kluci. Je tu opět ranní zíváček, u kterého vás dnes zdraví Zdislava Horníková. Dneska budeme hádat významné osobnosti, tak doufám, že se těšíte na dnešní soutěž, no ale nejdříve začneme modlitbou. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý pane, děkujeme za nový den, také za celý týden, co jsme mohli chodit do školy. Pomoz nám zvládnout dnešek a obstát ve všech zkouškách. Amen. No ale ještě dřív, než začneme soutěžit, si pustíme první písničku. Jmenuje se Medvídek mýval, tak vám přeju dobré ráno a kdo snídáte, tak vám posílám tuto písničku a kdo ne, tak také.

0: Možná jste poznali už podle znělky, že dneska hádáme slavné osobnosti. Já vám řeknu zase pár informací o tomto významném člověku a kdo budete vědět správnou odpověď, můžete zavolat na telefonní číslo 739 850 345. A pozorně tedy poslouchejte. Narodil jsem se jednoho parného léta. To už bylo dávno, ještě před první světovou válkou. Už od malička jsem tvořil nejrůznější literární pokusy. Když mi bylo 13, vyšlo mi první malé dílko. Jmenovala se Báseň měsíční noci. Psaní jsem zůstal celý život věrný. I když jsem bohužel byl komunistickému režimu často nepohodlný a několikrát jsem měl zakázáno publikovat. Rád jsem se věnoval mládeži a dobrodružství malých hochů. Byla často hlavními motivy mých knih a příběhů. Ještě před druhou světovou válkou jsem v časopisu Mladý hlasatel začal vydávat seriál komiksů o partě pěti chlapců, kteří si říkali Rychlé šípy. Byli to správní hoši, pro které byla vždy čest a spravedlnost nade vše. Stejně jako pro skauty. K těm jsem i já řadu let patřil. A to i v době nesvobody, kdy byl skauting státní mocí zakázán. A už vidím, že nám někdo volá. Halo, halo, kdo pak se dovolal? Ahoj, ahoj.
1: Tady František.
0: Ahoj, Františku, dobré ráno. Co bude správná odpověď? Co myslíš, kdo to je?
1: Jaroslav Foglar.
0: Super, vítězná znělka je tvoje. A jak se dnes máš? Co tě dneska čeká?
1: Mám se dobře, čeká mě škola a potom volejbal.
0: A potom volejbal, tak aspoň na ten volejbal se těšíš, nebo i do školy?
1: Ano.
0: Na oboje?
1: Trochu i do školy.
0: Trochu i do školy, no tak paráda. Tak dneska už naposledy, pak bude víkend, tak doufám, že si ten víkend užiješ. Plánuješ něco, že budeš dělat?
1: Pojedeme na Velkou Ameriku.
0: Ty jo, paráda. Tak to ti moc přeju. Tak a že jsi odpověděl správně, tak tady mám dvě písničky a můžeš si vybrat, která by se ti líbila víc. Jedna se jmenuje Komáři a druhá Kocour Bruno. Tak co by se ti víc líbilo?
1: Komáři.
0: Komáři. Super. A komu písničku pošleme?
1: Jáchymovi a Jonatánovi Viduru a mamince.
0: Super.
1: Aha. A sejči do postele.
0: Paráda. Tak jo, přeju ti, Františku, krásný den a posíláme písničku. Ahoj. Tak František už nám zavěsil a tady je jeho písnička, kterou si vybral. Jmenuje se Komáři.

0: komáři slétli se k oltáři.
1: Panu faráři lezou po tváři, panu faráři lezou po tváři.
0: Komáři slétli se k oltáři, komáři slétli se k oltáři.

ještě si řekneme pár informací o slavné osobnosti, kterou jsme před malou chvíli hádali. Jednalo se o Jaroslava Foglara. Byl to legendární český spisovatel a skautský vedoucí, kterému všichni říkali přezdívkou Jestřáb. Skautský oddíl vedl neuvěřitelných 60 let a ze svých zážitků čerpal pro nápady svých knížek, které miluje několik generací. Jeho nejslavnější dílo je komiks Rychlé šípy o pětici vzorných a odvážných kluků. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. To tedy byly jednotlivá jména těchto rychlých šípů, které zažívají různá dobrodružství a bojují proti rošťákům bratrstvo kočičí pracky. Jaroslav Foglar také napsal slavnou knižní trilogii Záhda hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství velkého vonta. O tajemné městské části plné záhad, kde kluci pátrají pro historii létajícího kola s tajným hlavolavem jménem Ježek v kleci. Vymyslel třeba i aktivity plnění bobříků, například bobřík mlčení, odvahy nebo síly, které si děti zkouší plnit dodnes na táborech i doma. Také do naší kultury přinesl pojem, který dnes zná každá skautka či každý skaut. Jednalo se o takzvanou KPZ-ku, tedy krabičku poslední záchrany, ve které její majitel vždy najde, co potřebuje a díky které se dokáže dostat i z té nejzapleklitější situace. No tak já vám, děti, přeju krásný den a užijte si dnešní pátek, ale také víkend. A zase po víkendu to bude opět Ranní zíváček. Ahoj a posílám ještě jednu písničku, jmenuje se Velbloudi v Africe.

0: Bylo 7 hodin a my nás nabízíme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: A o jakých tématech budeme v příštích minutách mluvit? Washington a Peking si dávají další čas na obchodní dohodu. Zásadní rozpory mezi nimi ale trvají.
2: We represent different systems, but we've never gotten along better.
1: Co summit Donalda Trumpa a Xi Jinpinga skutečně změnil?
3: Německá novinářka rok klamala ruské zadavatele a sledovala fungování sítě využívané k hybridním operacím. Co její infiltrace odhalila o ruských aktivitách v Německu?
1: A sucho bude podle hydrologů častější a dražší, Češi se ale zároveň učí s vodou hospodařit lépe. Stačí to na změny, které přináší oteplování klimatu.
3: Než se k tomu ale dostaneme, uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Pěkné páteční ráno. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
5: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamás proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Více projevy palestinského prezidenta a izraelského premiéra rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
6: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
4: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ve 12 obcích severně od Prahy by lidi neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření. Oznámili to středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Ten zásobuje třeba Zdiby, Husinec, Klecany, Řeš nebo Máslovice. Podle hygieniků ale lidem nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou. V Odoleně vodě dnes školy a školky nebudou vařit. Podle starosty Ondřeje Prášila, který kandiduje za nezávislé v letošních volbách, proto rodiče mají dětem zajistit jídlo i dost pití. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
8: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
9: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
8: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
10: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
8: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5 500 jich je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengalského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
11: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himalaje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a také levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl.
12: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
4: Rekonstrukce průmyslového paláce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Víc než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků už organizátoři přidali další projekce některých filmů. A právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
13: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
4: Filmový festival Finále Plzeň potrvá do 30. září. Krátký pohled na silnice. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná od Rudné z 5. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky k omezení pojedete přes 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště trvají komplikace na Radotínském mostu. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona. Na více než půl hodiny se vleče od Jesenice z 1. kilometru. Dobře, dojeďte. Na jihozápadě Čech může být dnes počátku slunečno, jinde se naopak můžou ještě držet mlhy. Přes den pak má převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se hlavně na horách čeká ojediněle slabý dešť a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: No a já posílám písničku Mamněnka od skupiny Čechomor.

0: Papež Lev XIV. Dnes zahajuje apoštolskou návštěvu Francie. V Paříži má na programu několik klíčových zastavení. Od jednání s prezidentem přes návštěvu sídla UNESCO až po večerní modlitbu s mladými. Setká se i se zástupci francouzské církve. Podrobněji Petr Pospíšil.
1: První den pobytu papeže Leva XIV. Ve Francii začne oficiálním uvítáním po příletu do Paříže. Jak uvádí web církev.cz, následovat bude návštěva Elizejského paláce a setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem. Poté papež promluví k představitelům veřejného života a k diplomatickému sboru. Významným bodem odpoledne bude návštěva sídla UNESCO. Tam se Lev XIV. Ve své řeči zaměří na podporu míru a na význam mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. V další části programu pak zamíří do obnovené katedrály Notre Dame, kde povede večerní chvály za účasti biskupů, kněží, jáhnů, řeholníků a bohoslovců. Páteční den uzavře modlitební vigílie s mladými na stadionu Stade de France.
0: Průběh apoštolské cesty můžeme v průběhu dne sledovat prostřednictvím televize Noé. Uvítací ceremoniál na mezinárodním letišti Paříž-Orly vysílá v přímém přenosu od 10 hodin. No a hned po písničce to bude první pozvánka. Ten ta zve do Kunína na Novojičínsko. No a já posílám písničku.

0: Jedna z největších květinových výstav v prostorách našich hradů a zámků se uskuteční o víkendu v Kunině na Novojičínsku. Autorem je florista Slávek Rabušic. Posluchače Proglasu zve kastelán Jaroslav Zezulčík.
1: Zámek si můžete projít sami, bez průvodců. Ta vstupenka je neomezená. Můžete procházet pokoje libovolně dlouho, podívat se na naše výstavy v různých zámeckých dalších prostorách a pak se do zámku třeba vrátit na kulturní program, který je velice, velice bohatý. Navíc po víkend nás čeká možnost si zapůjčit krásné historické kostýmy z doby hraběnky Valburgy, takže do neděle zámek Kunině Růže pro paní hraběnku.
0: Tolik kastelán Zezulčík o nové květinové výstavě. No a svatováclavská pouť se uskuteční tradičně na státní svátek v pondělí. Co letos nabídne? Podrobnější budeme už za chvíli. Tady je písnička Zelena.

0: Národní svatováclavská pouť se chystá na pondělí. Svátek hlavního patrona naší země a symbolu české státnosti. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na Mariánském náměstí o 10 hodin. Připojí se k poutníkům, kteří půjdou pěšky z Prahy. Člen Orelské stráže bratr Stanislav Vejvar jménem křesťanské sportovní organizace vzkazuje.
1: Národní svatováclavská pouť, při které se sejdou tisíce ctitelů svatého Václava z celé naší vlasti. My, členové historického spolku Českého katolické tělovýchovné jednoty Orel, se budeme účastnit této národní svatováclavské pouti ve stejnokrojí a z prapory a rovněž také zvlášť jako Orelská stráž, která bude strážit Paládium země české. Všechny poutníky srdečně zveme na tuto celonárodní slavnost.
0: Tradice národní svatováclavské pouti byla obnovena po několika dekádách roku 2003. Duchovní program ve Staré Boleslavi začne už zítra večer přivítáním relikvie svatého Václava z Pražského hradu, koncertem a nešporami. Novinkami letošního ročníku jsou modlitba růžence v pondělí před hlavní bohoslužbou a odpolední modlitba chval. Ty hudebně doprovázejí společenství projekt ON Valašské klobouky. Nasleduje workshop nazvaný Upgrade vztahu s Bohem.

To byla řecká písnička Také taká z podání skupiny Repetiko. No a hned za chvíli si pustíme písničku Indiánka. No a hned po ní se zaměříme na Podolí u Brna. Tam se konají místní hody.

to noci, ani tam tej noci. Čekala jsem na šohejka, co má černé oči, ani tej to noci, ani tam tej noci. Čekala jsem na šohejka, co má černé oči. Hej!

0: Podolí u Brna se konají už zítra Podolské hody. Hlavní stárka Veronika Nesejktová pro Glasu k pozvání řekla.
1: Průvod bude začínat ve 13 hodin a večerní zábava bude začínat ve 20 hodin. Po celý den bude hrát dechová hudba Miločanka a na večerní zábavě cymbálová muzika z Milotic.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin a 32 minut téměř. S vámi je Proglas a dobré páteční ráno přeje Stislava Horníková. Máme pátek, 25. září. Katolický kalendář připomíná svatého Kleofáše. Také připomínáme, že věřící Židé začnou večer slavit svůj podzimní biblický poutní svátek Sukot, svátek stánků, čas radosti. Připomínají si tak vyjití z Egypta. A svátek má Zita, slovanské jméno, které znamená zlatá, takže přejeme všem Zitám vše nejlepší k dnešnímu svátku. No a pojďme se podívat také, jaké bude další vysílání, co dnes nabídneme. Zatím pokračuje proud písniček a zpráv, ve 7:45 to bude pořád hudební kompas. No a v 9 hodin si představíme písničkáře Petra Linharta. Ten nám také přiblíží knižní rozhovor Autobus do Sudet, který mapuje jeho hudební i osobní cestu od začátku v 80. letech přes kapely ČP8 a Majerovy brzdové tabulky až po solovou tvorbu. Hovořit budeme také o CD, které je součástí knihy a které obsahuje Linhartovy raritní nahrávky. Na závěr Linhart představí své další plány. Mimo jiné připravované oratorium podle románu Šikmý kostel Karin Lednické. Další hodinový pořad tu bude opět v 16 hodin. Proč se učit hrát na hudební nástroj? Jak začít a neztratit chuť po prvních neúspěších? S klavírní pedagožkou, klavíristkou a skladatelkou Evou Lorence v Oktávě. Podíváme na různé přístupy k výuce nejen na hru na klavír, na nejčastější obavy začátečníků i na to, co může pomoci, aby radost z hraní zůstala i při učení. Eva Lorenc je autorkou klavírní školy s názvem Můj klavír, jejíž dva díly vyšly v nakladatelství Bärenreiter. Vytvořila také vlastní systém online výuky, který už přivedl ke klavíru tisíce začátečníků. Tak doufám, že vás něco z toho zaujalo a tady je další ukázka z hudby.

0: V horském středisku Elion ve Špindlerově Mlýně se i letos na podzim uskuteční duchovní obnovy pro manželské páry. První mezi čtvrtkem 8. a nedělí 11. října. Další hned následující víkend, tedy od 15. do 18. října.
1: Tématem setkání bude čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas, zajetí na hlubinu a posílení v dobrém. Motem setkání je citát ze Žalmu 18:15. Hospodine, nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce. Lektorem bude místní duchovní správce otec Jiří Šlégr. Cena je 3520 korun za osobu a obsahuje ubytování, stravné a kurzovné. Další informace naleznete na stránkách 3x2tv.elion.cz.
0: Informuje redaktor v kraji Martin Weisbauer.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
0: Buď pro rodiče, kteří přišli o své dítě, proběhne u Králík. Více o akci si řekneme po písničce.

0: byla písnička s romským tématem O černá som. 10. ročník pouti pro rodiče, kteří přišli o dítě, začíná na hoře Matky Boží u Králík. 4-denní setkání nese název Dotkni se nebe. Jedním z lektorů je také náš královéhradecký redaktor nemocniční kaplan Martin Weisbauer. Tradici založila roku 2017 Petra Kolčavová. Od loňska převzala organizaci Oblastní Charita Chrudim. Ta podle mluvčí Edity Váňové pokračuje v původní myšlence vytvořit prostor, kde mohou rodiče s svým příběhem najít přijetí.
1: Nedělní program je veřejný. Začneme křížovou cestou v Ambitech v 9 hodin. Následovat bude mše a zapálení svíček u pietní sochy Navždy spolu. Pro vás i vaše děti jsme připravili odpoledne plné kultury a lidského setkání. Těšit se můžete na pohádku Na cestě v podání divadelka s radostí od Tomáše Velzla, koncert skupiny Muzika klasika a následné společné posezení u kávy.
0: A nyní si pustíme zpěvačku Šišu. A hned po ní bude následovat hudební kompas.

Začíná ranní hudební kompas. Ten nám dnes představí amerického hráče na perkuse Edema Rudolfa a album Invisible Threats, které natočil s tureckými a dánskými spoluhráči. Začneme skladbou A Chansons.

Album Invisible Threads, které si představujeme, vzniklo na objednávku 35. ročníku tureckého Bang Jazz Festivalu. Věnováno je památce dlouholetého ředitele tohoto festivalu a hudebního promotéra Mehmeda Ulua. Album se brání jasnému žánrovému zařazení. Proplouvá mezi různými odstíny world music a jazzu a staví hodně na improvizaci a vzájemném naslouchání jednotlivých hudebníků. Podle rytmu a melodie na něm důležitou roli hrají elektronické zvuky, barvy nástrojů, ale také samotný prostor mezi jednotlivými zvuky. Adam Rudolf nahrál základ alba v Istanbulu. Vedle jeho perkusí a živé elektroniky zde hrají důležitou roli baskytara Jespera Eleua Pedersena a experimentální kytara Marka Capelliho. Turecký element představí hráč na perkuse OK Temis a Ahmet Hadži Tekbilek, který hrají na dechový nástroj Ney. Poslechněme si ještě skladby The Spin a Mirrors.

Pustili jsme si ukázku z alba Invisible Threads amerického perkusionisty, skladatele a improvizátora Edema Rudolfa. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat galicijskému hráči na foukací harmoniku Markosi Coyovi. Pondělí ráno si představíme kanadské duo Dívka a jeho album ukrajinských lidových písní. A v pondělí odpoledne budeme hovořit o letošním 20. letech orkestru B-Side Band. Hudební kompas pro vás pravidelně chystá Milan Tesař.

0: Byl 8 hodin a na proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: S nejvyššími podstami zásadní spory mezi Spojenými státy a Čínou ale zůstávají. Dokážou Trump a Xi vedle okázalých gest posunout i obchod otázek kolem Tajvanu nebo Íránu?
2: Po 18 letech od požáru je pražský průmyslový palác znovu opravený a vrací se do něj veletrhy, festivaly i plesy. Jak se jedna z dominant výstaviště proměnila?
3: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu.
1: Papež Lev 14. míří do Francie. Na mši v centru Paříže má dorazit přes 500 000 lidí. Co bude hlavním momentem jeho návštěvy?
2: Teď ale uslyšíte ještě zprávy a Moniku Vrchotovou.
4: Hezké ráno. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu jejich manželek. Pak oba prezidentské páry navštíví Národní archiv v USA. Tam by si měli prohlédnout zakládající dokumenty Spojených států. Návštěvě čínského prezidenta v Americe se budeme v Ranním plusu více věnovat už po zprávách. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
5: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
4: Novelu podpořila i opozice, teď ji projedná ústavně právní výbor.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Papež Lev 14. dnes přicestuje do Francie. Během čtyřdenní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí. Cestu proto provázejí přísná bezpečnostní opatření.
7: Letadlo s papežem Levem 14. přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 tisíc lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 tisíc vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: A další detaily papežovy návštěvy přidá náš pařížský zpravodaj v následujícím vysílání Ranního plusu. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, ve kterých žije víc než 20 tisíc lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
8: Otevře se všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat.
4: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
9: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
4: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu ale prodejny fungovat můžou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité taky je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřolt.
10: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
4: V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
11: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže to jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové, je tady restaurace, jsou tady salonky, jsou tady prostory na cvičení. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
4: Sezonu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smyčka zůstává příběh stále aktuální.
12: Nám přišla tato fantasy pohádka ideální právě pro dnešní časy, které jsou o nějakém zlu, které se blíží okolo nás. A hlavně je to příběh o cestě malého člověka skrze různá nebezpečí. Ukazuje, že i ten malý člověk může v tom velkém světě nějakým způsobem uspět.
4: Jak to vypadá na silnicích na D5 před Prahou směrem z Plzně? Vjedete do kolony u Rudné na 4. kilometru, na začátek rozvadovské spojky je to na 25 minut, na okruh k Ořechu na 40. Na pražském okruhu směrem z D1 se suné kolona z úrovně Modletic, provoz brzdí omezení mezi Jesenicí a Vestcem, po druhé zastavíte na výjezdu z Lhokovského tunelu a čtvrt hodiny budete popojíždět k Ořechu. A na D1 z Prahy do Brna zastavují kamiony už těsně za Domašovem na kilometru 168. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou naberou kratší zdržení i řidiči osobních aut. Dobře dojeďte. Na jihozápadě Čech může být teď slunečno, přes den má převládat oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, výjimečně se slabým deštěm hlavně na horách a teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jsou tu opět po hodině očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Zahajuje apoštolskou návštěvu Francie. Ve čtyřech dnech se vydá do metropole Paříže na obutní místo Lourdes a do Met, rodiště spoluzakladatele Evropské unie Roberta Schumana. Cesta má motto, aby svět měl život. Přímé přenosy a speciální studia můžeme sledovat na naší sesterské televizi Noé. Přílet svatého otce a uvítání na pařížském letišti Orly zprostředkuje od 10 hodin. Maďarské arcibiskupství Pannonhalma hostí dnes a zítra 6. ročník Mezinárodní ekumenické konference. Hlavními řečníky na téma Ve škole služby páně budou někdejší hlavní představený dominikánského řádu anglický kardinál Timothy Radcliffe. Řecký pravoslavný metropolita Emmanuel za ekumenický patriarchát v Konstantinopoli a generální tajemník Světové rady církví, jihoafrický pastor Jerry Pillay. Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová převezme od diecézní Charity v Augsburku cenu Alžběty Durinské za úsilí o prosazování solidarity, odpovědnosti a respektujícího soužití. Ve více než 70 tuzemských měst se uskuteční Noc svědců. Fortna, otevřený klášter v Praze na Hradčanech, je ode dneška dějištěm ekospirituálního víkendu. Duchovní obnovu připravil spolu s ekumenickou církví Společný domov. Setkání mládeže pořádá ode dneška do neděle církev Československá Husická v Hradci Králové. Na hoře Matky Boží v Králíkách začíná 10. ročník pouti Dotkni se nebe, čtyřdenního setkání rodičů, kteří přišli o rodiče, o dítě během těhotenství, při porodu nebo kdykoliv později. Česká křesťanská akademie v Moravské Třebové pořádá besedu s hercem, aktivitou a podporovatelem Ukrajiny Ondřejem Vetchým v sále základní umělecké školy na zámku. Večeru dala do názvu otázku. Česká republika na cestí či na rozcestí? Tolik očekávané události dnešního dne.

Téma ztráty a vyrovnání se s ní rozpracovala ve své písni kapela Leto s Monikou. Pro Židy začíná svátek Sukot. Detaily už za chvíli. A hned přidáme dvě kapely. Quadro Nuevo a Marion en Sobo. Zpívají v jedné písni.

Věřící židé začnou večer slavit svůj podzimní biblický poutní svátek Sukot, svátek stánků, čas radosti. Připomínají si tak vyjití z Egypta. Tóra uvádí, že první den židé opustili město Ramses a utábořili se v místě zvaném Sukot. Stavbou improvizovaných přístřešků, tedy Sukot, si připomínají odhodlání národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty pouště za svobodou. Týdenní svátek je zároveň spojen s dožínkami, vděčností za sklizeň. Papež František v jednom přání římské komunitě napsal: srdečně si přeji, aby tyto svátky oživily paměť o dobrodiních, který se nám dostalo od Nejvyššího, a byly pro židovské obce ve světě pramenem dalších milostí a duchovní útěchy. Kéž Bůh ve své nekonečné dobrotě všude posiluje naše přátelské vazby a touhu podporovat trvalý dialog ku prospěchu nás všech. A nově opravenou báň má kostel svatého Jilí u Třeboně. Podrobnější budeme za chvíli.

kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes

0: Na věž kostela svatého Jilí ze 16. století v Domanině u Třeboně se vrátila opravená báň s novou časovou kapslí. Památku, u níž byly před stavbou švancimberské hrobky s posledním odpočinku ukládání členové šlechtického rodu, obec opravuje zhruba za 8 milionů korun. Při opravě věže objevili stavaři časovou schránku. Byla novodobá z konce 20. století. Uložené materiály navíc kvůli netěsnosti poničila voda. Starostka Jaroslava Žemličková řekla.
1: Všechny ty dokumenty jsme vztahli k současné době, k roku 2026, kdy ta revitalizace probíhá a snažili jsme se tam udělat takový jako otisk té současné doby s odkazem pro budoucí generace a pro ty, co to nevíme kdy, jestli za 100 let, za 200 let, kdy to třeba někdo otevře, tak aby věděli, jak se nám v této době žilo, jaký byl Domanín, kolik měl obyvatel, co běžně lidé dělali.
0: Hřbitovní kostel svatého Jilí se nachází západně od neogotické pohřební švancimberské hrobky s kaplí u rybníka Svět. Jde o jednolodní kostel s předsazenou věží. První zmínka o kostele pochází z roku 1515.

8 hodin a 33 minut. Dobré ráno, přeje Zdislava Horníková. Vysíláme na Proglasu. A máme dnes 25. září. Podle katolického kalendáře máme svátek svatého Kleofáše. Také připomínáme 68. narozeniny, které slaví královéhradecký biskup Jan Vokál. Svátek má zlata. Přejeme všem zlatám všechno dobré k dnešnímu svátku. A pojďme se podívat na naše vysílací schéma, co vám nabídneme. V 9 hodin to bude pořad Hudební typ týdne, kde si Milan Tesař bude povídat s Petrem Linhartem o jeho knize Autobus do Sudet. Další pořad nabídneme například v 17 hodin a 10 minut. Dominikánská 8 je veřejný intelektuální a kulturní prostor, který vyrůstá z prostředí českých dominikánů a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. S ředitelem platformy Benediktem Mohelníkem a Zuzanou Matysovskou z propagačního týmu se v pořadu Před kostelem mimo jiné dotkneme toho, jak pracují s kontroverzními tématy, co je to tabu, kde nám slouží a kdy už se může stát nebezpečným. Pokusíme se o reflexi uplynulé sezóny a představíme též sezónu nadcházející. A tady je další písnička, jmenuje se Raj srdca.

Kraj srdca z hudby. 200leté výročí posvěcení oslaví kostel svatého Michála Archanděla v Sedlnici. Více doplníme už za chvíli.

0: víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. Ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. A kdo tě jednou zachrání.
1: Tolik do třpitu. Za chvilku si pustíme Daj si pozor, čemu uveríš, a potom Dopisy. Tolik aktuální pozvánka na Hudbu na Proglasu. Ve farnosti Sedlnice na Novojičínsku si o víkendu připomenou 200. výročí posvěcení kostela svatého Michála Archanděla.
2: Ten program je bohatý, začíná pátek 25. září v 18 hodin večerem chval se společenstvím Emanuel z Kopřivnice a následně v sobotu 26. září od 10 hodin budou místní slavit mši svatou s emeritním arcibiskupem pražským Janem Graubnerem a odpoledne v 16 hodin zazní koncert Tříborské scholy.
1: Doplnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. A na Chomutovsku vzniká snímek o úskalí rodičovství. Hrají v něm i místní obyvatelé. Za chvilku budeme podrobnější.

0: Jirkověna Chomutově vzniká v těchto dnech celovečerní film Moje malá Vic o úskalí rodičovství a hledání vlastní životní cesty. Po boku Miloslava Pecháčka a Simony Levandovské se objeví řada místních, které režisérka Rosálie Kohoutová obsadila do epizodních rolí a také komparzu. Hlavním dějištěm filmu je okolí sídliště na Borku v Jirkově. Včera se natáčelo v dětské herně v centru Jirkova. Pecháček tomu řekl.
1: No tak souzním nějak s tím prostředím částečně, jelikož jsem s takovým podobným vyrůstal, tak jsou mi ty věci blízký a Rozálka, režisérka, chtěla, aby ty věci byly autentický, takže jsme to nějak spolu i vymýšleli a nějaké věci přepisovali a tak dál, takže cítím se v tom přirozeně.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na unici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne popratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Konec paměti národa se uskuteční zítra v Brně. Nabídne přednášky, debatu, workshop i přehlídku interaktivní expozice Tichá hrdinství. Blíže ředitelka Brněnského institutu paměti národa Karolína Štorková.
1: Bude bohatý program, především se bude jednat o diskuzní formáty, tak jako máme rádi v Institutu paměti národa. Potom večer si zatancujeme na Zeleném trhu. Myslíme samozřejmě i na děti, budeme tam mít workshopy. Co se týče diskuzí, tak budeme začínat ve 4 hodiny zákulisí sociologie, kdy proběhne živé natáčení podcastu Kláry Zajíčkové a Kateřiny Duspivové. Čeká nás workshop mail artu a celý den bude otevřená expozice Tichá hrdinství. Co se týče těch diskuzí, tak přijede Daniel Kortus s klimatomluvou a Anatol Svahilec s nevyžádanou radou. To je zvláštní vystoupení, on tomu říká mystifikačně improvizační diskuze, takže jsme sami zvědaví, nás vtáhne do děje. A potom na koncerty se můžete těšit na Háfl a Šoufl Show. Vstupenky jsou v prodeji, najdete je na webu Institutu paměti národa Brno, stejně tak přes facebookovou skupinu a na GoAutu. Nicméně ty vstupinky jsou na ty diskuze a na koncert na Zelený trh za náma můžete přijít, tak s náma užít hezký čas.
0: Uzavírá pro Proglas Karolína Štorková, ředitelka tamního Institutu paměti národa.

tebou mě baví svět, bez tebe jak by smet. Veteráni z Tesku vykupují v Tesku v akci zbytky vlastní bezmoci. Úlomky noci krvácejí z noci do noci, v noci bez pomoci.

jak by smát. Vážení pozvaní, konec promí.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Po druhé v letošním roce a během krátké doby zdravím a vítám Petra Linharta, ahoj.
1: Ahoj, děkuju za druhé pozvání.
0: Tak Petr Linhart je písničkář, muzikant, autor skladeb, takový písňový kronikář různých míst
1: naší
0: republiky.
1: Snad, i tak,
0: no. Možná by se dalo říct, ale my jsme se minule bavili o velmi kompaktním celku, o albu Šénau, které vlastně vzniklo v určitém úseku tvého autorského života. Ty si, Petře, mluvil o zhruba pětiletých obdobích tvých alb, ale teď tady máme něco, co shrnuje mnohem delší období. Je to kniha Autobus do Sudet, autor rozhovoru, knižního rozhovoru Tomáš S. Polívka, Petr Linhart jako ten zpovídaný, takže je to velký knižní rozhovor, ve kterém tedy společně s Tomášem Polívkou mapujete v podstatě celou tvoji dráhu hudební, osobní, všechno. Jak vůbec k tomu došlo, kdo byl iniciátorem této akce?
1: Já myslím, že možná úplně na začátku byl někde Lubomír Houdek, nakladatel, který, ale to už myslím, je to třeba 20 let, že mi říkal, ale ty si pamatuješ z té doby ČP8 plno věcí, to bych chtěl nějak hodit na papír. A nicméně asi více ty myšlenky chopil autor toho rozhovoru Tomáš Polívka a začali jsme to. Ono to taky vzniklo 5 let. My jsme si mysleli, že to bude nějak jako rychle a že to vyjde, až mi jako bude 60, tak mě dneska 64, no. Tak to vyšlo. A samozřejmě hlavně díky Tomášovi, no.
0: Tak součástí knihy je CDčko. CDčko s podtitulem Raritní nahrávky z let 1982 až 2020. Tak možná bychom mohli začít jednou poměrně starou nahrávkou kapely Majerovy Brzdové tabulky. Rozhraní ticha 1989. To je vlastně z jednoho toho alba, které vyšlo jako demo, že? Nebo jak to?
1: Tak, to je vlastně takové, my tomu říkáme Majerovka, že je to nulté album.
0: Jo. Uh-huh.
1: Protože je to natočený někdy v říjnu 89 a shrnuje to ten vývoj té kapely, která byla v podstatě novovlná, jak nakonec uslyšíte. A asi tak jako měsíc poté, co jsme to začali distribuovat, tak nám padl ten nepřítel. A tak vlastně ten repertoár tak postupně jako vyšuměl, ještě jsme ho hráli celé začátkem 90. let, ale to už přišly ty nový akustický Majerový Brzdový tabulky, které jsou vlastně o ničem naprosto jiným.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy záznam z roku 1989.

0: Můj host Petr Linhart tady před chvílí už zmínil kapelu ČP8, ve které v 80. letech hrával. Ano, pak jsme zmínili Majerovy brzdové tabulky, které fungují dodnes a prošly několika stylovými přeměnami, takže toto byla ta novovlná varianta z konce 80. let, pak byla ta akustická a pak zase do té akustické jste začali přimíchávat, že nějaké další
1: prvky. Trošku nějaké elektroniky, jako jsme zpátky, že se už asi jenom akustičtí.
0: Tak, takže opravdu je to takové, v takových vlnách by se dalo říct. Ale na tom CDčku, které vyšlo jako příloha knihy Autobus do Sudet, jsou nahrávky ještě mnohem dávnější, z počátku 80. let.
1: No je, no, tak to já jsem, všichni máme jako ty prvotní hudební hříchy, že jo, nebo hříchy, to byl logický začátek cesty. A kapela se jmenovala Listy, já jsem chodil do 4. ročníku na průmyslovku a všichni jsme tam vlastně byli tak jako středoškoláci víceméně. A tak taková první jako folková kapela, kde jsem poprvé začal psát nějaké písničky, nahrávky z té doby jsou jako příšerný a já si osobně jako i myslím, že i ty písně asi nejsou jako bůhví jakýho. A vlastně jsem se Tomášovi dost jako bránil, abychom, vůbec jsem měl trošku jako pochybnosti o tom CDčku, ale jako jsem si říkal, tak jako Tomáš je hudební publicista, tak ať to je podle něj, jenom jsem teda tady ty nahrávky, které jsou zašuměný a takový jako šišatý hrozně, tak jsem je vnutil jim polohu až úplně na konci toho CDčka, protože jsem si říkal jako jasně, ono by to jako chronologicky jako fungovalo, ale až si tohleto někdo jako pustí na začátek, tak už to nebude chtít poslouchat dál.
0: Takže takový bonus.
1: Je pro, takový bonus, ano, ano.
0: Tak pro toho, kdo si poslechne ano. Tedy jak ty staré majerovky, tak potom různé snímky vlastně Petře z tvé solové drahy. K těm se postupně dostaneme, některé ukázky budeme poslouchat. Když jste s Tomášem Polívkou začali pracovat na knize Autobus do Sudet, udělali jste si nějakou osnovu ve stylu třeba, kolik tam bude o těch nehudebních věcech, kolik bude třeba o kterém období, nebo jste to nechali úplně volně plynout?
1: Tomáš to rozdělil logicky podle jednotlivých vydaných alb, to je úplně taková ta základní kostra a předchází tomu vlastně moje dětství, hudební začátky, předchází tomu ČP8 v té originální jaksi formě a potom už to jako přichází Majerovky, projdou se tam všechny alba a příběhy, které jsou s tím spojený a potom tam se objeví můj objev opuštěného Mariánského kostela ve Skokách na Žluticku a odtud zase jde ta niť těch mých solových plus minus sudeckých alb. A úplně na konci ta poslední kapitola, nebo vlastně předposlední kapitola, tam v podstatě mlčím, protože tam jsou sezvány Majerovky, aby mě hromadně pomluvili, což se jim poměrně půvabně podařilo.
0: Tak to necháme potom na každém, ať si přečte, jak bude chtít. Já tady právě zrovna mám nalistovaný ten kostel ve Skokách, kapitolu 12, ve které písničkářova pouť do Skoků vrcholí nalezením životního tématu. A to jsme tady v období zhruba 20 let zpátky.
1: Tak.
0: Takže v té době se vlastně začala psát, Petře, ta tvoje solová dráha písničkářská, jednotlivá alba, která zatím tedy končí tím Šénau, které jsme si nedávno představovali. Nicméně jsou i různá zajímavá zákoutí mimo tvá alba, mimo tu chronologii, kterou tady naznačuješ. A já teď se nebudu snažit nějak dodržovat nějaká chronologická pravidla, ale padly mě tady oči třeba na píseň Bůh sněhu láků. Protože tu si samozřejmě vybavuju z českého kalendáře Michala Horáčka, kde je v podání ženského hlasu a i s jinou melodií. A ty si vlastně na českém kalendáři spolupracoval zase na jiných písních, takže kde má původ tady tato verze Boha sněhu láků?
1: Ona ta práce probíhala tak, že já jsem zpracovával celkem tuším pět textů, ale ono to bylo taková jako soutěž a Michal Horáček si potom jako vybíral, když od jednoho textu bylo více verzí, tak kterou chce použít jako on. Já tam mám dvě jiné písně, ale tahle ta jakoby spadla pod stůl. A když jsem se tomu takhle jako vracel, když jsem vyzván teda, abych trochu prošel nějak počítačové šuplíky, tak mně přišlo, že to je ta písnička vlastně zní docela zajímavě. Ono je to ženský text, tak je potřeba se smířit s tím, že tam zpívám já. Ale vlastně mám na tu písničku hezkou vzpomínku a Michal Horáček nebyl proti.
0: Mm-hmm. No a tak jako jsme se v našem předchozím rozhovoru o albu Šénau bavili docela dost obrně, tak tam se ocitneme na Cejlu a na Kolešti.
1: No jasně, to vracíme se k tématu.
0: Takže text Michal Horáček, hudba v tomto případě Petr Linhart a píseň Bůh sněhuláků. Myš.

a Cyril trefil Metoděje hned pátou koulí a tou příští ho trefí zas. Nic nezasviští, tak jako vážnost.

0: Petře, vlastně ta spolupráce s Michalem Horáčkem, o které jsme před chviličkou mluvili, tak byla aspoň z mého pohledu právě zajímavá, protože já tě mám zafixovaného jako opravdu vynikajícího textaře, hledače příběhů, a tady si naopak sloužil textu někoho jiného jako skladatel, čímž vlastně vůbec nespochybňují tvoji, naopak já mám rád i tvoje melodie, například v Majerovkách některé mám opravdu velmi rád, takže jako nedivím se tomu, ale je to asi pro tebe netypická role, že? Psát hudbu na už hotový
1: tak,
0: text.
1: Je to netypická, zajímavá přitom. Vlastně je to docela baví, ale ono hodně záleží na tom, jak ten text je napsaný. Já jsem se poprvé takhle ve studiu potkal s textama Michala Horáčka tak, že on tam pracoval s nějakou svojí partou a zůstali tam ležet nějaký jeho texty, a já jsem se tak na to koukal, říkal jsem si, to je úžasný. Ten text je psaný tak, že já už rovnou vím, kdybych to psal v celém taktu a kdybych to psal třeba v lichém taktu. Aha. A vlastně jsem tehdy dostal poprvé jako velkou chuť to zkusit právě na těch Michalových textech, a za půl roku přišel ten projekt Český kalendář, takže vlastně se to podařilo takhle hezky propojit. Takže ano, jako hezky napsaný věci mě těší jako zhudebňovat. Někde mám zatopené doly, Kvido Maria vyskočil, takový básník příbramský, a to se taky moc hezky jako s tím pracovalo.
0: Když se vrátím ke knize Autobus do Sudet, ty jsi mluvil o tom dělení na kapitoly, a tam je zajímavé, že kapitola končí soundtrackem ke kapitole. To se mi líbí.
1: Úžasný Tomášův nápad.
0: Co v těch soundtrackích tedy najdeme, nebo jak ten výběr vznikal?
1: To je čistě Tomášovo dílo. On tam někdy jmenuje přímo teda jaksi tu nějakou moji záležitost, moje album. Jmenuje tam potom taky třeba jako hudbu, která v té době se hrála a která se mohla nějakým způsobem jako navázat. No a občas tam taky doporučuje takový jako vlastně přirozený hlukový plochy, který tak jako na světě jsou.
0: Takže když jsem tady nalistoval třeba 10. kapitolu, která je o albu Majerových brzdových tabulek Ryba Ryb, tak je tady doporučené samozřejmě album Ryba Ryb, logicky. Pak jsou tady tehdy vydané desky od Alanis Morissette a Susan Vega.
1: Ano, jsme tenkrát poslouchali velmi intenzivně.
0: A pak je tady doporučený Jaromír Švejdík s kapelou Priznic a nejlépe album Potichu.
1: Ano. To jsou tak jako věci, které nás částečně ovlivňovaly, a nebo se kterými já jsem měl jako pocit, že tak jako dobově souzním, v tomto případě souzním dodnes teda.
0: Takže opravdu člověk si může tedy vychutnat nejenom tvoji hudbu, ale připomenout si leco z těch minulých.
1: Tak, nebo inspirační zdroje. Ano.
0: Tak, další ukázka z bonusového CDčka raritních nahrávek, Výlet do údolí, to je nejstarší tím vročením z tvých solových nahrávek na tom albu. Kde má původ ta píseň?
1: To myslím, že to bylo takový, jak se říká, že člověku jako 40 let, že má tu krizi středního věku, že jo. Ta písnička je v podstatě jako o tom, jak končí nějaký jako období života, respektive si člověk začíná jako uvědomovat, že věci, které ho dřív naplňovaly, už ho tak jako moc jako nenaplňujou. A ta písnička jsou vlastně takové jako obrazy, který mi tak jako na ten výlet je to taky prostě jako nasazený. Vzpomínám si, že jsem ji natáčel doma na dávno zapomenutý přístroj, kterému se říkalo minidisk. A kde se nedalo sice klasicky míchat jako na počítači, a dali se tam vrstvit jako zvukové stopy. Takže ta písnička jsou vrstvený zvukové stopy. A měl to být taková demosnímek pro nějaké použití. Na Majerovky se mi to vlastně tenkrát ani moc jako nezdálo. Ani je to nějak asi neoslovilo, ta písnička zůstala, že také v šuplíku, a teď obyvatel je konečně vytažena na světlo boží.
0: Vlastně v tom seznamu písní, tady je u těch tří, tady je Výlet do údolí, potom Město Is a Železniční most a pod tím je domácí demosnímky pro album Pálava. Vlastně ten Železniční most, že vyšel potom.
1: Ten tam vyšel, no. A ty ostatní dvě ne.
0: Takže pojďme si dát Výlet do údolí.

0: tak, že nelze si představovat, že si sedneme ke stolu a teďko to, co bude říkat, takže že bude dokonalá vzpomínka, že to bude mít úplně jako hlavu a patu. My jsme se vždycky potkali, obvykle v klášterní sípce v Praze na Břenově, v klášteře u piva, a tam jsme si tak jako povídali o tom tématu té kapitoly, co bude, a Tomáš to sepsal. Já jsem si to potom vzal domů, nebo teda mě to poslal domů, a dlouho jsem o tom jako přemýšlel a musel jsem sobě jako ještě jako otevřít ty zasutý patra těch vzpomínek. Ten člověk prostě hned jako nedá v tu chvíli a byla by škoda se tomu jako takhle do hloubky nevěnovat. Takže trošku mi pomáhal taky archiv, který si vedu, protože jako docela jako pímalý člověk jako úplně jako nebájí, když ty věci jsou víceméně pravdivé, pokud možno. Takže ano, bylo to vlastně docela jako dost práce. Myslím si, že i ty svoje odpovědi pro každou kapitolu jsem několikrát kontroloval a přeformulovával, protože jsem jednalo taky o to, aby se to dalo číst.
1: Když Ondřej Bezr napsal knižní rozhovor s Vladimírem Mišíkem, tak samozřejmě potom po vydání následovaly další nahrávky, další úspěchy, takže ta kniha už má asi čtvrtou verzi, vždy se dopíšou nějaké kapitoly.
0: Výborný nápad.
1: No, tak právě nepřemýšleli jste, jako vím, že teď je brzy se bavit o tom, když kniha sotva vyšla, ale jestli už třeba si neříkáte, tak a za 5 let se na to znova podíváme a uděláme další.
0: Tak to nás ještě nenapadlo, tak uvidíme, jak se bude kniha prodávat, že jo, to je klíčový. Já sice napadají nějaké další věci, že třeba by mohla vzniknout knížka, který by byl takový trošku jako Bedekr po těch místech, o kterých píšu písničky, a mohl by to mít ještě nějaký další rozměr. Já mám taky nějaký ještě takový drobný legrační povídečky někde jako po šuplíkách a tak, ale tak to uvidíme prostě, no.
1: Tak když se bavíme o těch různých místech nebo o těch příbězích, vlastně jako poslední, když teď odhlednu od těch, jak jsme říkali, bonusových listů dávné folkové kapely, tak jako poslední je na tom CDčku píseň Hraničky. Mm-hmm. Kam se s ní vydáme?
0: S tou se vydáme, ona je z alba Nezvěstní, ale tohle je jako její původní verze, často jsou ty verze potom jako dost jako jiné, než byla ta původní demo. Vydáme se do Rychlebských hor, Hraničky, dneska neexistující osada na státní, původně česko-pruské, nyní česko-polské hranici. Vyprávěli nám tam o paní, která tam bydla v 50. letech a byla vášnivou lyžařkou, a protože přes den nebyl čas na lyžování, tak počkala, až děti usnou, a když byl úplněk a byl krásně vidět a ta dráha dolů dolí byla teda jako osvětlená, lyžařská v úvozovkách, tak nasadila lyže a dvakrát, třikrát si ty 2 kilometry dolů dolí sjela, a shodou okolností mi potom její vnuk skrze tu písničku poslal fotografii, jak ta paní stojí u starých kachlových kamen, no, krásný.
1: Tak to je krásné, jak se to zase všechno pěkně propojuje s tou realitou, ty příběhy. Tak Petr Linhart, Hraničky.

0: Petře, mě zaujalo, jak jsi tady mluvil třeba o těch drobných povídkách nebo o tom bedekru, což by ještě teoreticky mohlo doplnit tady tu už v podstatě dost objemnou knihu s knižním rozhovorem a s řadou samozřejmě důležitých příloh. Je tady diskografie podrobná, je tam samozřejmě spousta fotografií, je tam rejstřík, tak jak bývá u nakladatelství Galén dobrým zvykem. Nepřemýšleli jste třeba na texty písní, ale oni jsou na internetu, že k dohledání.
1: To jsme taky přemýšleli. Oni by se vlastně měli stát součástí toho uvažovaného bedeku. Mm-hmm. Tady už by nám přišlo, že by jich tam možná bylo, že by to bylo už jako příliš. No. Ale já se tomu rozhodně nebráním a asi by taková věc někdy být mohla, byl bych i rád.
0: Dívám se tady na krásný obrázek Majerových brzdových tabulek.
1: Ano, je tam řada dobových dokumentů a řada dobových kreseb, často i mých teda. Aha. V Majerovkách je nejvíce populární obrázek, který jsem nakreslil v roce tuším 92, kdy jsme natáčeli Místa častých zjevení a jsou tam Majerovky namalované jako hodně, hodně starý lidi, jako opotřebovaný, voholi, silný brejle a tak. A my se dodnes tomu obrázku jako hrozně rádi smějeme a všímáme si, jak se začínáme trošku jako blížit tý vizáži, kterou jsem tenkrát načetl. To nám bylo tak 30 třeba.
0: A tady se dívám třeba na plakát k 15. výročí Majerovek 2001, ano. Kde se píše, byli tu dříve než první hvězdy a pamatují ještě dávná léta na začátku světa. Což je samozřejmě zase citát, že
1: citát z
0: Gabréty, z písně Gabréta. Tak tohle všechno najdou tedy zájemci v knize Autobus do Sudet, v knize o Petru Linhartovi, v knize s Petrem Linhartem. Naše předposlední ukázka, vlastně podobně jako ty hraníčky, bude zimní, Silvestr. Aha. A se zeptám jenom stručně tedy, co je to za píseň?
1: Je to písnička, která výsledně vyšla na autobusu do Podbořan a vypadá tam úplně jinak. Tak tohoto je jako původní verze. Psal jsem to v Garzonce v Lubenci již, bo často zmiňovaném místě mého občasného pobytu a venku zuzil Silvestr a lítali tam ty rakety a vybuchovali a ta písnička je vlastně o takové jisté samotě uprostřed tady toho trošku nuceného veselí.
0: Tak tady je Silvestr.
2: Stále jsem na cestě, počkej na mě, milá. Venku je Silvestr, pošrapne rodina. Venku je Silvestr, v očích hoří tropy. Stále jsem na cestě a možná jsem tě propil. Silvestr, výbuchy tmast.

Venku je Silvestr, je svátek psů a raket. Stále jsem na cestě, z konce na začátek. Venku je Silvestr, domů tři slepičí kroky. Stále jsem na cestě, míjím dny a roky. Venku je Silvestr.

co bude každá. Stále jsem na cestě a další srdce puká.

0: pomyslně listujeme knihou Tomáš Polívka, Petr Linhardt, Autobus do Sudet. Mluvili jsme už o soundtrackích na konci kapitol, to znamená doporučené hudbě, které se kniha týká, ale taky třeba, která nějak s ní, s těmi kapitolami vzdáleně souvisí. Mluvili jsme o obrazovém materiálu, o diskografii, což v tomto případě, Petře, neznamená jenom tvoje řadová alba, ale právě i ta různá hostování. Zmínili jsme Michala Horáčka, nechtěl, nebo rád bych zmínil třeba spolupráci s duem Hmlisto na albu Československá, což vlastně ani nebylo hostování, ale naprosto rovnocenná spolupráce.
1: Spoluautorství to bylo.
0: Tak, spoluautorství a tak. Krátce po vydání knihy vyšlo tvé nejnovější album Šénau. Jemu jsme už věnovali samostatné vydání pořadu, jak se vám líbí, takže zájemci najdou na www.hudebnirozhovory.cz. A čím se teď, Petře, zabýváš? Co chystáš, když skončila kapitola Šénau? Máš v hlavě něco? Další svoje album, album s Majerovkami, nebo třeba nějaký vedlejší projekt?
1: Tak mám jinak nějaký první myšlenky k budoucím písním. Tady mě zaujala taková pěkná pověst, která je o hradě Hartensteinu. Pasáčkovi se zjeví Bílá paní a je krásná, neskutečně krásná a říká mu, hele, já myslím, že mě můžeš jako vysvobodit, ale musíš to dát zítra ještě jednu noc, protože já zítra se ti zjevím v té svý nejstrašnější podobě. A on to teda jako nedal, že jo. A mně to přijde, že v té pověsti je zachycený jako to, že člověk taky má ošklivou podobu nějakou, že vlastně člověk celý život nějakým způsobem jako zápasí třeba s tím, co je v něm jako ošklivý, že jo. A že by vlastně z toho mohla být písnička. Tak uvidíme, no. A jinak ještě taková věc, která mě hodně těšila. Všichni asi znají trilogii Šikmý kostel Karin Lednické. A Karin přišla s myšlenkou, že by pro karvinský pěvecký sbor Permoník mohlo vzniknout útvar něco jako oratorium, řekněme, a vybrala proto určité jako úseky z toho románu a já jsem podle těch úseků psal libretto. A to libretto už je hotový a nedávno jsem se potkal s paní Irenou Šurmanovou, která to celé jako zhudebňuje a to celou hudbu k tomu tvoří a zdá se mi, že to pojala prosto úžasným způsobem. Tak se těším, že to tak někdy jako... Ono to jde pomalu samozřejmě. Není jednoduchý to napsat, není jednoduchý to potom jako secvičit a ty postupné realizace, myslím, že to je tak rozvržený na několik let dopředu ještě, ale na to finále se moc těším.
0: Tak já se budu těšit taky. Mám tady poslední píseň. Vybrali jsme Kristýnu, tady Kristýno s vykřičníkem.
1: Ano, ano.
0: To je téma, které mám rád, taky na tvých albech. A taky je to vlastně píseň, která má nějaké pokračování.
1: A má pokračování. Že... Jsem se o Kristýně dozvěděl nějaké další souvislosti. Bylo to ještě na jednu píseň.
0: Tak a tato verze tady 2015.
1: To je úplně původní. To je úplně původní vlastně. Narozledně potom to zpíváme s Františkem Segrádem, tak tohle to je domácí demosnímek.
0: Petr Linhardt, hovořili jsme nejen o knize Autobus do Sudet. Petře, děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání a vše dobré.
0: Loučí se také Milan Tesař, zvuk měl na starosti Šimon Vítek.
2: Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, jsi podle jména jeho dcera. Kristýno blázna, Kristýno ze Sudola. Kristýno zcela, Kristýno lesa, Kristýno v lani, prý vídáš paní, má hvězdu v dlani. Marii zjevenou, Kristýně z popela, Kristýno, Kristýno, ve slunci prozřela. Kristýno, která vidíš to, co není. Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

Kristýno na cestě, Kristýno zvíře, na pouti s Agnes, co chtěla se vdát za malíře. Kristýno útěku, Kristýno zel, v celé Maria cel. Kristýno břízou cesty, Kristýno mrtvé nevěsty, důkazy, provazy, milosti, Kristýno mříží a přízraků viny, Kristýno dnů, které vypily stíny. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

Kristýna ve vagóně v polici nad metví. Kristýno svatá ve vyřazené stojí. Kristýno poustelnice, služebnice místa. Kristýno jistá, Kristýno stařenko, Kristýno návratu, Kristýno dní, tam na konci dramatu. Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, Kristýno, Kristýno zcela.

brazilská zpěvačka Joana Castanheira. Arcibiskup Adam Schall z Polské Přemyšle vyzval k modlitbám za oběť včerejší tragédie v Jaroslavi a za všechny, které zasáhla. V kostele kláštera Benediktinek zemřel kněz po útoku muže s nožem. Stalo se ráno před začátkem mše. Polovina z celkem 4 zraněných se ocitla v kritickém stavu. Mezi zraněnými jsou podle polské agentury KAI 2 kněží. Někteří z nich, asi 20 přítomných, se před útočníkem schovali ve zpovědnici. Motivy jeho činů nejsou známé. Policie zadržela 31-letého podezřelého občana Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenský na síti X vyjádřil nad činem šok. Blízkým oběti kondoloval a uvedl, že pachatel musí být v souladu se zákonem pohnán k odpovědnosti. Klášter v Jaroslavi leží asi 35 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Podle agentury DPE dlouhodobě poskytuje pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny kvůli ruské invazi. Přemyslský arcibiskup Schall ujistil uprchlíky o solidaritě a o modlitbách za mír pro jejich vlast bezprostředně po ruské invazi v konce února 2022. S přítomnými se setkal na hlavním nádraží Přemyšle. Ve videoposelství tehdy pozbudil Poláky, aby ukrajinským uprchlíkům otevřeli svá srdce a modlitby.

0: Bylo 10 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Francouzský prezident Macron varoval před možnými ruskými útoky ve Francii. Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. Klidné dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
2: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
1: Podle opozice také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před možnými ruskými útoky na francouzském území. V televizi TF1 řekl, že země by podle něj mohla čelit podobnému incidentu jako německé Lipsko, kde pracovníci letiště před časem našli ruský dron s výbušninou.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se v posledních týdnech bezpečnostní situace v Evropě zhoršila a další ruské útoky na země, které pomáhají Ukrajině proti ruské invazi, jsou pravděpodobné. Macron ale odmítl, že by obdržel varování amerických zpravodajských služeb o možném ruském dronovém útoku na jižní Francii. O zprávě CIA informoval španělský deník El Mundo. Podle něj by mohlo Rusko zaútočit drony z lodí ve Středozemním moři. Varování podle španělského deníku dostaly vlády Francie, Itálie a Španělska. Kromě Macrona zprávu popřelo i italské ministerstvo obrany. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu jejich manželek. Pak oba prezidentské páry navštíví Národní archiv USA, tam by si měli prohlédnout zakládající dokumenty Spojených států. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. A podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
5: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď teda toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
1: Posloucháte zprávy Plusu. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěřím. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
6: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
7: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupu a podobně.
6: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
8: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
6: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Slavná irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
9: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
10: Svěřil se v jednou z rozhovorů zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Brna do Ostravy. Za sjezdem na hranice se kolona z kilometru 308 dává pomalu do pohybu. Na kilometru 310 se po požáru kamionu už jede pravým i levým pruhem. V Praze zůstává neprůjezdný Čechův most ve směru do centra k právnické fakultě. Na jeho začátku řeší vážnou nehodu. Kolony se tvoří na nábřeží jak ve směru z Holešovic, tak od Malé strany. A trasa odletné Korunovační a následně letenský tunel i Štefánikův v most je ucpaná. K revoluční pojedete 15 až 20 minut a hodně plné je teď i okolí Blanky v Troji, Povltavská od Zenklovy k nájezdu na most Barikádníku a kolona popojíždí i na výjezdu z tunelu. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se na severu a severovýchodě čeká ojediněle slabý déšť, hlavně na horách, jinak bude oblačno až zataženo s teplotami do 18 stupňů. To byly zprávy a teď už je připraven další díl podcastu.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Po zprávách je tu česko-skotská skupina Damask Rose.

Filip Praselský, zpěvák Dorea. A my se vrátíme zpátky do Čech. Tady bude Jindra Černohorský, Nekonečná touha.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl,

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: A jako obvykle zdravím psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku.
3: Ahoj.
2: Když jsme na začátku těch věcí, tak si říkám, že není začátků bez naděje. My už jsme o naději trošku mluvili, ale kdybychom to měli uchopit ještě víc, skutečně je to tak, že bez naděje nemůžeš začít nové věci?
3: To si myslím, že ne. Myslím, že některé věci začneme, protože není zbytí. Dokonce mám dojem, že Pán Bůh tak jedná s lidma často, že někdy nejpodstatnější věci v jejich životech začnou díky krizi. Ať už se podíváte do života biblických postav a do jejich příběhů, anebo do života různých lidí, které si Pán Bůh použil nebo přinesl něco světu, tak často je to nutnost, která nás dovede do toho, že v něčem se začneme angažovat nebo něco začneme dělat. Ale čím víc jsou to ty začátky, do kterých se pouštíme sami, do kterých se pouštíme, protože jsme rozlišili, že po něčem ten náš život volá nebo po něčem volá doba, tak tam je to spojené s tím, že si umíme představit, že bychom v tom mohli mít svoje místo, že bychom v tom mohli mít svoji roli. A to souvisí s nadějí na to, že to půjde. Takže v tomhle smyslu jo. To je asi druhý typ začátku, které se opírají o naději.
2: No a co teda, když není, ty jsi mluvil, víš, já ještě chci tam tu boční linku, když jsem mluvil o tom začátku, kdy není zbytí a může to být i bez naděje, má i něco takového šanci na přežití, i když tam ta naděje v tom úvodu chybí?
3: Myslím, že ano, když chybí v úvodu, protože my si potom někdy všimneme, že to jde. Pán Bůh nás někdy rozhejbe a život nás někdy rozhýbe do některých věcí, protože se jinak nedá a potom zjistíme, že to vlastně funguje a že můžeme. A tam ta naděje se začne rodit. Asi dobrým příkladem je založení rodiny a na to navazující... Založení rodiny ještě není nutnost, jo. A nutnosti vznikají v tu chvíli, kdy se mám narodit děti. Najednou je nutnost věnovat některým věcem pozornost a nutnost zacházet novým způsobem se svým časem. A vlastně začne člověk často dělat věci, které předtím nedělal. A nový je taky to, že přestane dělat některé věci, které předtím dělal, protože prostě se to nedá stihnout. A musí se starat o mnoho dalších já, než jenom o to svoje. A v téhle situaci spousta lidí velmi zraje. A velmi začne růst a začnou dělat v životě věci, které si nedovedli ještě rok, dva předtím představit, že by dělali, protože získali novou roli a nové tlaky, které jsou z toho roli. Pro mě jako svobodného člověka je inspirativní vidět některé svoje přátele, kteří založili rodiny, tak vidět, jak moc porostli a vidět po pár letech, že dělají věci, které opravdu si před 5, 10 lety nedovedli představit, že by k ním patřili. Začali nové věci. Začali je pod tlakem té situace, který prostě neodhadli, nevěděli, co to bude znamenat. A dneska to dělají, protože vědí, že to jde. Takže si myslím, že se může proměnit iniciativa, která je daná z nutnosti, se může proměnit v takovou jako stotožněnou iniciativu, která je daná tím, že vím, že můžu. Vím, že já v tomhle můžu být efektivní a mám naději, protože to bude.
2: My o naději mluvíme skoro jako o postavě, my tak personifikujeme. Ty jsi říkal, že se rodí nebo začne se rodit. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli je možné nějak živit. Tak pojďme ji ještě dále personifikovat a mluvit o tom, jak živit naději.
3: Naději možné živit vděčností. Tím, že se rozhlížím zpětně, to byla dobrá duchovní praxe, církevní, třeba v rámci duchovních cvičení se občas zastavit a podívat se zpátky do nějakého posledního dne nebo týdne a podívat se, kde všude mi Pán Bůh požehnal, nebo kde všude bylo něco dobrého, což je vlastně důvod vděčnosti. A tohle myslím, že nám zvýrazní ty aspekty života, ve kterých nám bylo požehnáno, tudíž to nepřehlédneme, a pak je snaží mít naději a uvědomit si, že vlastně v tom životě to požehnání máme. Takže vděčnost cílená mi přijde jako jedna z takových věcí, takové přikrmování naděje. Si teď vzpomínám na Radkena Honzáka, ten v podobném duchu mluví o radosti. On říká, že pravidelně dojí krávu radosti. Tak to mi přijde roztomilé. Tak bychom měli pravidelně přikrmovat naději. A ještě druhá věc, a v tom si můžeme navzájem dost pomoct, tak je, když se pomáháme všimnout si, že některé věci už fungují, ale nedošlo nám to. Nebo že některé věci už přeci šly, Já to mám jako terapii, jo? Když přijde klient a řekne, já nikdy, jo, já nikdy neřeknu nic chytrýho, to mě nemá rád, jo? Nikdy se mi nepovedlo něco. Jo? A když se potom jako trošku díl doptávám na ten život a ptám se na konkrétní věci, a tak skoro vždy se ukáže, že to není tak, že on nikdy. Ale že se dá identifikovat období v životě nebo zkušenosti, kde více nebo méně něco se už stalo. Byly to nějaké výjimky z toho, co vnímá jako něco, co se mu děje vždy negativního. A najednou člověk zjistí, aha, já vlastně někde jsem už něco jako zvládnul, někde už prostě to šlo. A člověk najednou jako získá naději z vlastního příběhu a vypadalo by to úplně jinak, kdyby na to nikdo neupozornil. Je to taková jako velmi realistická a autentická forma povzbuzení. Protože když někomu řekne, to půjde, to bude dobrý a tak, tak vy nevíte, zda to půjde. Jo? A spousta lidí to jako nevezme. A nebo když mu řekne, že to je nesmysl, že nikdy ti to nejde a tak. Tomu se člověk brání, protože si chrání ten svůj příběh, co má v hlavě. Ale pokud někomu umíte zrcadlit a přes to, že se ptáte, zajímáte, anebo ho znáte díl a umíte mu připomenout věci, které jste ho viděli zažít, dělat a podobně, tak mu dáte vidět, podívej se, teď přeci tohle už se stalo, tady už si někde něco dělal, tady už někde to šlo, tady někde si to zažil, tak ten člověk často zjistí, ta naděje se přikrmí. Přikrmí se tím vědomím toho, že ten příběh, co mám v hlavě, je vlastně omezený a není to ten příběh, který jsem zažil.
2: Vrací se nám sem podle mě to, o čem už jsme mluvili, ale co je zase podle mě smysluplné připomenout, totiž to, že to potřebuje i nějaké zastavení. Víš, uvědomila jsem si, když si to říkal, že prostě to, abychom ty věci uměli přehlédnout a nějak zhodnotit, tak potřebuje zastavit se, rozhlédnout se po té krajině a udělat si v tom pořádek.
3: Určitě zastavení se a zase to je o kvalitě a typu modlitby a rozhovoru s Bohem a s druhými lidmi. Pokud je to příliš úzce zaměřený, tak v tu chvíli nemáme možnost se pořádně rozhlednout. Pokud modlitba je o tom, že Pánu Bohu říkám, co chci, což není legitimní, ale pokud to není vojiným, tak je to jednostranný. A nebo pokud modlitba je jenom o tom, že Pána Boha chválím a jenom mu říkám, jak je super, tak to je taky jednostranný, to taky není dost. Jo. I když je to lepší. A v rozhovorech s druhýma lidmi je to podobně. Můžu mít velmi často, já nevím, jak se v některých církvích dělá nějaká jako skupinka duchovní, pokud je příliš dán předem program a pokud tam není dost prostor na to, abychom jako přátelé spolu mluvili, zastavili se a podívali se do svého života navzájem a strávili u toho čas a zajímali se takovým nenormovaným způsobem. A přitom, když jsme křesťané, tak Bůh tam bude přítomen, že? Tehdy je prostor tomu, aby jsme mohli opravdu čerpat něco.
2: Marku, úplně střih. My tady celou dobu mluvíme o začátcích. V knize Kazatel v Bibli se píše, že zakončení jsou lepší než počátky. Co se tím myslí? Proč se to tvrdí?
3: To já nevím, já jsem kazatele neznal. Co si tak představím, tak nejspíš tím myslí to, že dovršené věci jsou dobré než věci rozdělané. Že je dobré vidět dovršení, že je dobré vidět closure se dneska říká, jo, ale vidět to, že něco je hotové. A můžeme si to představit, jo, když právě si uvědomíme, že ono to bylo napsáno v době, kdy právě se věci nevyráběly, tak na počkání jako dneska, a věci nebyly instantní, ale čekalo se roky, než něco dozraje, než se něco povede, něco se začalo budovat a stavilo se to 100 let a zasadilo a prostě než vám vykvet háj celý, tak to trvalo. Tak prostě vidět to v té poslední fázi, tak je vlastně super. A je velká úleva po velkém dlouhém období snahy a úsilí a letitých příběhů. Takže myslím, že je to o tom, že vidět ovoce, něco, co si pamatujeme, jak začalo, je tak vlastně hrozně dobré. To si myslím, že souvisí s tou nadějí, o kterou jsme se byli předtím, protože my víme, my jsme uprostřed příběhu a uprostřed světa, který ne už Bůh jedná, Bůh přišel z budoucnosti za náma, protože pro Pána Boha je to jako on je nad časem, jo? Že pro ně budoucnost a minulost.

0: Ale taky to není pouhá naděje, kterou máme pro běžné svoje věci, když se bavíme o mezilidských záležitostech. Ta živá naděje je jistota, je vědomí toho, že u Boha je konec dobrý.
1: No protože hlavně u Boha konec je vlastně začátek, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, že náš poslední výdech tady na zemi je první nádech v nebi.
0: A to je druhá věc, jo. To je druhá věc. My vlastně, a to je možná dobrý završení tady té série, protože celý náš život je začátek. A to je strašně důležité si uvědomit, protože to vrhá úplně jiný světlo na to, co v tomhle životě zažíváme. Protože my tady zažíváme nejrůznější složitý věci, ale tohle je porod. Všechny možné složitosti, utrpení, omezení, handicapy, se kterými žijeme, prostě my jsme opravdu v nalomeném a složitém světě, ale tohle není všechno, co je. A není to jenom doufání v nějaký, jako to, že pak budeme žít věčně a tak. Jo. To je daleko víc. Nás čeká něco, co si nedovedem představit. Nás čeká, že dojdem jednou z téhle jako země stínů, tak dojdem tam, kde je svítí opravdový světlo a kde jsou věci skutečné. A tohle je vlastně jenom začátek. Učíme se dobře začít v průběhu života.
1: Nemám, co bych dodala. Pojďme tady udělat tečku, protože tohle je opravdu ta dobrá chvíle v tom uzavřít, završit naše povídání o začátku a začátcích. Marku, moc děkuju.
0: Také děkuju a budu se těšit na příště.
1: Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

Vítejte u páteční voníčky lidových písní. Zítřejší folklorní sedmička, naše jedinečná hitparáda lidových písní na rozhlasových vlnách, má před sebou mimořádnou gala přehlídku nejúspěšnějších písní za poslední rok. Sedm nejoceňovanějších písní v hlasování posluchačů vám zahrají a zaspívají budějovická malá muzika, Josef Lažas s cymbálovou muzikou Kašava, Anna Můčková-Habancová

cimbálová muzika z Osvětiman, Martin Čambal s horňáckou muzikou Miroslava Minkse, Kristýna Daňhelová s hradišťanskou muzikou Ohnica a Martin Hrbáč se svou horňáckou cimbálovou muzikou. Malou ochutnávku nabídneme i v dnešní voničce. Přejeme dobrý poslech a příjemně prožitý víkend.

Pozvánka na tento víkend zahrnuje i zahájení vinobraní v Brně dnes odpoledne na náměstí Svobody. Pořadatelé slavnosti Brno slibují prodejní stánky s moravským vínem, burčákem a občerstvením. Doprovodný kulturní program nabídne živou hudbu a vystoupení v duchu podzimních slavností. Podrobnosti o průběhu a programu jednotlivých vystoupení najdete na webových stránkách brněnských slavností.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina a začne za malou chvíli čtení na pokračování. Už po třetí otevíráme knihu Nebyl jsem hrdina. Napsal ji Benedikt Holota a sám ji bude také číst. A od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Zdislava Horníková a přeje krásný páteční den.

Hor Matky Boží u Králíků je kouzelné poutní místo redemptoristů. Kostel je zasvěcen Panně Marii Andělské. Dříve než tam přišli redemptoristé, byli tam servité. Krásný pohled na Králický Sněžník a město pod horou. Jak jsme vystupovali z autobusu, přivítali nás bratři, kteří už tam byli soustředěni. Především redemptoristé, dominikáni, premonstráti, kapucíni, několik kalasantýnů i jezuité. Zpočátku jsem byl s bratrem Salezem ubytován v malé podkrovní světlišce. Byla tak malá, že když jsme ráno vstávali, museli jsme jeden po druhém, protože jsme se do uličky mezi postelemi dva nevešli. Později nás přemístili do přízemí, do první cely u vchodu. Bylo nás tam pět. Otec Bonaventura, otec Hipolit Segeťa, kapucín, vzácný kněz, Emil, Sales a já. Díky estetickým vlohám otce Bonaventury jsme měli celu velmi prostě, ale vkusně upravenou. Ostatní bratři k nám rádi chodili na návštěvu. Na Králíky jsme přijeli 5. září 1950. Vedle kláštera stály hospodářské budovy a exerciční dům. Několik dnů před naším příjezdem byli odsunuti vybraní a nepohodlní bratři do Želiva. Já jsem byl nakomandován do kovárny po redemptoristovi oci Houskovi. První den jsem neudělal téměř nic. Železo jsem v ohni buď spálil, nebo málo ohřál, že se nedalo ukovat. Někdy jsem se kladivem do železa nestrefil, a to se pak odrazilo od kovadliny a už jsem měl bouli na čele. Ostřil jsem štůlny do podkov pro koně, koval držáky pro uchycení dobytka do chléva a co bylo jinak od železa zapotřebí. Jezdil jsem také se starým traktorem značky Bulldog na pole orat a pak vláčet. Někdy se na svahu traktor převrhl a jen tak jsem stačil uskočit. Jindy nás vozili na práci na pole, na valníku s doprovodem esembáka, ale ten už samopal neměl. Asi poznali, že vůbec nejsme tak nebezpeční, jak jim to napovídali jejich instruktoři. Cestou jsme ho zlobili. Tak, aby to slyšel, jsme si mezi sebou říkali, to bych rád věděl, co by ten esembák dělal, kdybychom se mu teď rozutekli každý na jinou stranu. Byl z toho celý špatný a prohlásil, hoši, vidíte, že mi neutečete, já bych za to dostal 5 let. Ujistili jsme ho jen a tě bez starostí, že ho nechceme dostat do kriminálu. Někteří z nich měli za úkol nás přemlouvat. Začali diskutovat, ale brzy přestali. S poznámkou, s těma nikdo nehne. Někteří bratři pracovali v lese, jiní na nádraží vykládali vagóny. Museli jsme se nějak uživit. Jednou vedení centralizačního kláštera objednalo vagón kukuřice. Měli jsme ji z kukuřičních klasů strhávat. Ale nikdo nevěděl jak. Šlo nám to pomalu. Kukuřici jsme loupali ručně, nožem, jak se to dalo, a nešlo to. Pak přišel někdo na geniální nápad. Vytloukat ji. Dali jsme ve stodole namlat hromadu kukuřičních šišek a začali jsme do nich bušit cepy. Kukuřičné klasy začaly vyskakovat, letěly o kus dál a my za nimi s cepem, no bylo to gaudium. Moc jsme se přitom bavili.
vagón s kukuřicí museli nakonec vrátit zpátky. Na zahradě blízko kláštera byla malá farma šneků. Když se na podzim zavíčkovali, prodávali se do Francie. Chovali tam také hejno slepic. Ty měl na starosti náš otec Bedřich. Hovězí dobytek vyváděl na pastu otec Krabal, dominikán a biblista. Chodili jsme k němu potají na zkoušky z Písma svatého a tak jsme pomalu dokončovali studia. Několik zkoušek, které mi ještě chyběly z filozofie, jsem složil ještě v Bohosudově u našich otců. Jednoho dne přijelo auto z Prahy s nějakými pány. Svolali všechny kleriky do refektáře a přísně nás oddělili od kněží. Stáli jsme tam s kleriky premonstrátů, redemptoristů, kapucínů, jezuitů. Z těch jsem si zapamatoval pana doktora Žabkaje. Byl tam také snad nějaký dominikán i augustinián, to si už přesně nepamatuji. Lákali nás do nově založeného semináře v Litoměřicích, do semináře státního. Že prý je schválený biskupy a ukazovali nám podpis od hradeckého biskupa Pýchy. Aby se nerozvinula debata příliš živá, prohlásili, kdo je zásadně proti studiu na takovém semináři. Bez váhání jsme se postavili my tři františkáni, Sales, Emil a já. Tak ven, prohlásil kategoricky jeden z nich. Vyvedli nás ze shromáždění a měli jsme odstat doby od nich pokoj. Už nás nikam nenutili. Někteří se po delší diskuzi přihlásili. Přece jen jich několik naletělo na tvrzení, že je to studium biskupy schválené. Přihlásili se i někteří bratři laici. Složili pak maturitu za několik měsíců a šli studovat. Stanoveno bylo 4leté studium. Mezi profesory na fakultě byl také pan profesor Kubalík. Vím z jeho úst, že kategoricky odmítal učit na takové škole. Ale nakonec tam šel z přímého příkazu svého zpovědníka. Sám mi to vyprávěl. A byl tam opravdu oporou těch chlapců. Nevím, jak by to bylo bez něho na takové fakultě vypadalo. Když se po pádu totality jednalo v Římě o platnosti takové přípravy na kněžství, tak tenkrát svatý otec Jan 23. prohlásil, no, jsou to sice nemanželské děti, ale vždyť jsou to děti, a vzal je všechny na milost. Nastal podzim, přišla zima. S otcem Bedřichem jsme měli za úkol protahovat pluhem cestu od kláštera dolů do Králíků. Pluh táhli koně. To byla vyčerpávající práce. Esemba, který nás hlídal, se dal s námi do řeči, ale už zdaleka ne v tak nepřátelském duchu, jako s námi jednali zpočátku. Jednoho z nich museli dokonce odvolat, protože se zdálo, že začíná věřit. Blížily se Vánoce. Staří bratři měli často velmi skleslou náladu. Abychom je nějak rozptýlili, zorganizoval otec Alois Daňha, redemptorista, čas od času v sobotu po práci velké frajšpásy pro bratry. Nacvičili jsme nějaké krátké legrační scénky, něco veselého se řeklo a frajšpásy se staly oblíbené. Otec Daňha chodil po klášteře, bral jedno patro za druhým,
bubnoval na malý bobínek a když se bratři seběhli, rozbalil po způsobu obecních bubeníků lejstro a ohlašoval. Tak, dnes večír velké frajšpásy. Zbalil lejstro a šel o patro výš. Na sobotu a neděli totiž odjížděli vládní zmocněnci domů a zůstávali tam jen esenbáci. Ti byli klidnější. Ale stejně jsme měli každý den od večera do rána za dveřmi stráž se samopalem. Stál za dveřmi i na Štědrý den. Byl to mladý chlapec. Omlouval se nám. Je mi to trapné, že tu musím stát. Uklidnili jsme ho, dali jsme mu čaj a pozvali ho dokonce dovnitř. Vždyť byl Štědrý den večer, dal si říct, ale jen na chvilinku. Pak byla půlnoční. Před ní jsme si postavili jesličky, které nakreslil otec Bonaventura. Tehdy byl naším magistrem kleriků. Pamatuji si jen jednu jeho myšlenku z tehdejší formace. Bratři, svatost je možno vydolovat jenom z přítomné chvíle. Když jsem si jednou večer stěžoval na svoji duchovní bídu a říkal otci magistrovi, kdybych tak měl takovou klidnou mysl jako náš bratr Chryzostom, takovou Hippolytovu poslušnost, Vojtěchovu pokoru, kdybych měl takový kritický postřeh jako bratr Ferdinand, svatou neposednost bratra Kosmy, tak by s tebou nebylo k vydržení, skočil mi do řeči náš magistr. Postavili jsme malé papírové jesličky, povečeřili jsme a před půlnoční jsme se rozběhli na rozjímání, kam kdo v daných možností mohl a chtěl. Vyběhl jsem na dvůr a přilepil se ke zdi kláštera. Na nebi svítily hvězdy. Svobodné naklonění Božího milosrdenství k padlému lidstvu v Kristu Ježíši, který přichází, aby nám otevřel poklady Boží lásky, jak je psáno, hle přicházím, dal si mi tělo, abych naplnil tvou vůli. Museli mě dlouho hledat, než mě našli pohrouženého do válčího tajemství. Byly to moje nejkrásnější Vánoce. Žádné dárky se nedávaly. Měli jsme jeden druhého. Byli jsme si darem. A to vám stačilo. Při půlnoční se četlo evangelium ze svatého Lukáše, 2. kapitola, prvních 7 veršů. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova. Aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V zimě se nedalo venku pracovat. Zavedla si tedy košíkárna, výroba košíků, které se pletly z úzkých dřevěných lišt. Vyráběl je také bratr Sales. Já jsem zůstal v kovárně. Jednou se převáděl mladý bíček ze staré stáje do nového přístavku.
Koval jsem pro něho držení ke žlabu. Vyváděl ho bratr Jiří Vrábl, redemptorista. Zřejmě neměl z dobyčaty žádnou zkušenost, protože ho vedl na dlouhém řetězu jako příčka na provázku. Díval jsem se z kovárny, jak ze dveří kovárny, a čekal jsem, jak to dopadne. Dopadlo to. Ještě se nestalo, aby něco nedopadlo. Sněhem oslněný bíček se po několika krocích na dvoře zastavil, opřel se předníma nohama do sněhu, nahrbil se, zatočil ocasem a dal se do trysku a rovnou zevrat ven. Kolem mne se jenom myhl. Zahlédl jsem jenom rohy, hřbet, ocas, řetěz a na konci řetězu Jirku. Vznášel se ve vzduchu a skončil v závěji. Jeden z bratří, redemptorista, bratr Fiala, zruční zámečník a soustružník, pracoval v klášteře v prvním patře na soustruhu. Trochu si poranil prst a běžel přes dvůr na ošetřovnu. Po cestě se setkal se zmocněncem, který ho zastavil, vzal ho za ruku a řekl: ukáž, aby se podíval na poraněný prst. Pak mu ruku odstrčil s poznámkou: nešikovnej, a šel po svých. Když se bratr vrátil z ošetřovny se zavázaným prstem, potkali se oba znovu takřka na stejném místě s tím rozdílem, že běžel na ošetřovnu pro změnu zmocněnec s rukou plnou krve. Dostal se mu mezi řemínek, motoru a dynama, když startoval auto. Měl rozříznuté čtyři prsty a cršela mu z nich krev. Bratr se k němu účastně přihovořil: ukažte, pane vedoucí. A když se podíval, uznali, prohlásil: šikovnej. Zmocněnec po něm loupil očima, běž hrdá. Jenže běžel dál i čas se svými nástupy, denní prací, tajné studium. Kreslená korespondence s bratry, sem tam nějaký průšvih, a jednoho dne se objevil před klášterem autobus. Než se Sales vrátil z košíkárny, byli jsme uvnitř. Bonaventura, Emil a já jsme jeli do Osvika. Přicestovali jsme do Osvika. První, kdo nás bratři přivítal, byl bratr Karel Dománek, jezuita. Zácný bratr. Byl jsem na celé s několika bratry lajky, jezuity. Bylo to velmi dobré společenství. Jejich ukázněnost mi imponovala. Ve volných chvílích jsem se připravoval na zkoušku z Nového zákona. Pavlovy listy. Bratři jezuité pracovali ve sklárnách v Chomutově. Mě s Emilem, otcem Bonaventuru a několika ostatními určili pro práci na zahradě. Od rána do večera jsme prořezávali velký sad ovocných stromů. Byla to pro nás velmi příjemná práce. Ráno jsem vylezl na strom a na vedlejší strom vylezl jeden otec Petrín. Už si nevzpomínám, jak se jmenoval. Byli jsme až ve špičkách koruny stromů, seděli na větvích a probírali jsme spolu filozofii. Byly to kouzelné chvíle. Někdy jsme dobývali pařezy. No prostě bylo to ideální. V zahradě s námi pracoval také bratr Vincenc Augustinian Eremita, poustevník. Všichni jsme si ho velmi vážili. Měli jsme ho za svatého bratra. Jeho chování tomu nasvědčovalo. Jednou jsme byli zase v sadě. Kolem bratra Vincence
se začala linout nebeská vůně. Řekli jsme si, z toho Vincence už ta svatost voní. Chodili jsme kolem něho se svatou bázní a s pocitem zvláštního obdarování, že smíme žít v blízkosti světce. Pak jsme se sešli ke svačině, seděli jsme pod stromem a mlčeli. Komu by také bylo do řeči v přítomnosti světce? Mlčení přerušil Vincenc sám. Tak jsem se dnes přiholení nějak moc namazal kolínskou vodou a ono je to pořád cejtit. A bylo po svatosti. Už to byl zase jenom Vincek. Když přišel čas postřiku a šel kolem nás nahoru z členů stráže, jakoby nedopatřením jsme ho z koruny stromu také trochu postříkali, aby nesčervavěl. Loupil po nás očima a odešel. Zlé ovšem bylo, když se v sadě kosila tráva. Vzal jsem do rukou kosu, ale tempo, které nasadili sekáči, bylo tak velké, že jsem myslel, že vypustím duši. Srovnal jsem hned na začátku krtinu, vstupil kosu a pak to bylo zoufalé. Nejvíce práce bylo kolem stromů. Prořezávali jsme je a některé bylo třeba porazit. Konvent cisterciáků je postavený podle vzoru Versajského paláce, tak se to tradovalo. Bylo tam také několik rybníků. Vyhazovali jsme z nich bláto. To ale byla dřina. Někteří otcové museli při práci odpočívat. Nejdéle to vydržel otec Izidor. Po práci otcové sloužili mši svatou v bazilice, původně románské, pak gotické, přes baroko, vlastně přes baroko, přestavěné až do rokoka. Střídali se podle řádu. Při přípravě mše svaté jsme našli v sákristii jedné zásuvce plné drobných odložených a zbytečných věcí dřevěné korpus, které bylo asi 30 cm velké. Vynikající řezbářská práce se všemi znaky vrcholného baroka. To tělo znázorňovalo Kristův smrtelný zápas na kříži. Když to viděl otec, Bonaventura zvolal, to je Braun, vynikající kunsthistorik. Totiž ten kunsthistorik byl otec Bonaventura. Korpus, to tělíčko se povalovalo mezi věcmi na vyhození, protože nemělo ručičky. Intenzivně jsme je hledali. Trvalo dost dlouho, než jsme je našli. Než jsme našli jednu a ještě déle trvalo, než jsme našli tu druhou. Dali jsme kříž dohromady, schovali ho do velké dřevěné krabice, náležitě vytapetované, a pak jsem ho opatroval celou dobu totality až do jejího pádu. 40 let. A nejen opatroval, také rozjímal. Když přišla svoboda, vrátil jsem ten kříž cisterciákům do koseka. Ale ten vlastní kříž, to těleso kříže, mi po něm zůstalo. Holý kříž. Napadlo mě jednou při modlitbě, teď je čas, abys na něm visel ty.

zadali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám, a to mi stačí.

do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: v nich my.
1: Papež Lev XIV. Dnes zahájil apoštolskou návštěvu Francie. V Paříži po oficiálním uvítání na letišti navštívil Elizejský palác a prezidenta Emmanuela Macrona. Právě v těchto chvílích je na setkání se zástupci státní správy a občanských organizací v sídle prezidenta.
2: Významným bodem odpoledne bude návštěva sídla UNESCO. Tam se Lev XIV. Ve své řeči zaměří na podporu míru a na význam mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. V další části programu pak zamíří do obnovené katedrály Notre Dame, kde povede večerní chvály za účasti biskupů, kněží, jáhnů, řeholníků a bohoslovců. Den uzavře modlitební vigílie s mladými na stadionu Stade de France.
1: Vyjmenoval odpolední program náš kolega Petr Pospíšil. Průběh apoštolské cesty můžete v průběhu dne sledovat prostřednictvím televize Noé a my na Proglasu budeme průběžně přinášet další novinky.

Mezinárodní formační konference s názvem Jak milovat a žít celibát začíná v Trnavě. Třídenní setkání organizují salesiáni Dona Boska s konferencí vyšších řeholních představených na Slovensku. Pozvání přijelo 180 lidí zasvěcených Bohu a kněží ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska. Maďarské arciopatství Pannonhalma hostí dnes a zítra 6. ročník mezinárodní ekumenické konference. Hlavními řečníky na téma Ve škole služby páně jsou někdejší hlavní představený dominikánského řádu anglický kardinál Timothy Radcliffe, řecký pravoslavný metropolita Emmanuel a za ekumenický patriarchát v Konstantinopoli a generální tajemník Světové rady církví jeho africký pastor Jerry Pillay.

0: Národní svatováclavská pouť se chystá ve Staré Boleslavi na pondělní svátek hlavního patrona naší země a symbolu české státnosti. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na Mariánském náměstí od 10 hodin. Připojí se k poutníkům, kteří půjdou pěšky z Prahy. Člen Orelské stráže, bratr Stanislav Vejvar, po vlnách v Proglasu vzkazuje.
1: Národní svatováclavská pouť, při které se sejdou tisíce ctitelů svatého Václava z celé naší vlasti. My, členové historického spolku Českého katolické tělovýchovné jednoty Orel, se budeme účastnit této národní svatováclavské pouti ve stejnokrojí a z prapory a rovněž také zvlášť jako Orelská stráž, která bude strážit Paládium země české. Všechny poutníky srdečně zveme na tuto celonárodní slavnost.
0: Tradice národní svatováclavské pouti byla obnovena po několika dekádách roku 2003. Duchovní program ve Staré Boleslavi začne zítra večer přivítáním relikvie svatého Václava z Pražského hradu, koncertem a nešporami. Novinkami letošního ročníku jsou modlitba růžence v pondělí před hlavní bohoslužbou na Mariánském náměstí a odpolední modlitba chval. Ty hudebně doprovodí společenství Projekt ON Valašské klobouky, následuje workshop nazvaný Upgrade vztahu s Bohem. Doprovodné kulturní akce budou také už od zítřka, kdy v letním kině v Houštce vystoupí polabské kapely.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz. A nám už se blíží poledne a před ním nám ještě zazní myšlenka na den, kterou k dnešnímu evangeliu vytvořila naše redaktorka a moderátorka Tamara Suchánková.

V dnešním evangeliu se Ježíš ptá svých učedníků, za koho ho pokládají. Otázka ale míří mnohem hlouběji. Není určena jen Petrovi a ostatním apoštolům. Je určena také nám. Každý den se dozvídáme, co si máme myslet o světě, o politice, o válkách, o společnosti, prostě jak co má podle někoho vypadat. Sociální sítě nám během několika chvil ukážou stovky cizích názorů. Přesně pak víme, co si myslí ostatní. Ale mnohem méně se zastavujeme nad tím, co si myslíme a čemu skutečně věříme my sami. A právě do tohoto světa zaznívá Ježíšova otázka. A za koho mě pokládáte vy? Kým je Ježíš pro mě? Je pro mě jen postavou z minulosti, morálním učitelem, někým, ke komu se obracím, když se mi něco nedaří? A nebo skutečně věřím, že je Božím mesiášem, jak vyznal Petr? Ježíš mluví o utrpení, zavržení a smrti. Člověk by čekal, že když je mesiáš, bude následovat vítězství dobra nad zlem, sláva a moc. Jenže on ukazuje cestu kříže. To je možná jedna z nejtěžších částí křesťanské víry i dnes. Chceme být úspěšní a bez problémů. A když přijdou těžkosti, máme pocit, že je něco špatně a že nás někdo trestá a ptáme se proč. Vidíme kolem sebe rozdělenou společnost, strach z budoucnosti, osamělost, lidi, kteří nesou své vlastní neviditelné kříže. Někdo zápasí o práci, jiný o rodinu, další se snaží vyrovnat se ztrátou člověka, kterého miloval, se zdravím. A některé bolesti nejsou vidět vůbec. A právě tam může evangelium promlouvat nejsilněji. Ježíš není Bůh, který stojí daleko od lidského utrpení. On sám jim prošel. Proto když člověk trpí, nemusí se ptát, proč. Ale Ježíši, kde jsi v tom, co právě prožívám? A možná zjistíme, že je blíž, než jsme si mysleli. Petr vyznal, ty jsi Boží mesiáš. Ale teprve další cesta měla ukázat, co tato slova skutečně znamenají. Stejně je tomu i s námi. Je snadné říct, že věříme v Boha, když se nám daří. Mnohem těžší je říct, Ježíši, důvěřuji ti, když tomu tak není. Možná právě dnes stojíme před nějakým vlastním křížem. Máme strach z toho, co přijde. Možná nás něco bolí, nebo jsme unavení. Ježíš po nás nechce, abychom si hráli na hrdiny a něco předstírali. Nabízí nám naději. Proto se dnes znovu ozývá jeho otázka. Za koho mě pokládáš ty? Ne za koho mě pokládají lidé. Ne co o mě říkají druzí. Ne co jsi o mě přečetl, ale kým jsem pro tebe? Možná na tuto otázku dnes nedokážeme odpovědět tak jistě jako Petr. A možná je to v pořádku. Můžeme začít jednoduše. Ježíši, chci tě poznat. Chci ti věřit. Buď se mnou v tom, čemu nerozumím, i v tom, z čeho mám strach. Protože ty jsi ten, který třetího dne vstal z mrtvých a připomínáš nám, že smrt, ani utrpení, ani žádná temnota nemají poslední slovo. Že poslední slovo má láska.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes slaví narozeniny královéhradecký biskup Jan Vokál. Chceme vyprošovat zdraví a dary Ducha Svatého pro jeho službu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Marie řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu Páně za křesťanský charakter Evropy.
2: Otče náš, jeliž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatý Kleofáši,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
2: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

tuto chvíli už máme na programu hudební siestu. Tu dnes otevře symfonický poem Finlandia, opus 26 od Jeana Sibelia. Uslyšíme ho v provedení Berlínské filharmonie pod vedením Herberta von Karajana.

Na Proglasu jsme vyslechli symfonický poem Finlandia opus 26 Jeana Sibelia v podání Berlínské filharmonie pod vedením Herberta von Karajana. V hudební siestě nyní navážeme koncertem pro klarinet a orchestr Eugena Suchoně s klarinetistou Ronaldem Šebestou, kterého bude doprovázet symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košíka.

Na Proglasu jsme vyslechli koncert pro klarinet a orchestr Eugena Suchoně s klarinetistou Ronaldem Šebestou a symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košíka. Zbytek hudební siesty bude věnovaný taneční pohádce o 9 obrazech Andersen od Oskara Nedbala. Uslyšíme cínového vojáka a tanečnici, třetí obraz, tanec porcelánových figurek, čtvrtý obraz, čínský valčík, čtvrtý obraz, antrakt mezi čtvrtým a pátým obrazem a pevnost cínové vojsko, sedmý obraz. Dvořákův komorní orchestr povede Miroslav Homolka.

0: Proglasu právě skončil taneční pohádka o 9 obrazech Andersen od Oskara Nedbala. A to v podání Dvořákova komorního orchestru pod vedením Miroslava Homolky. Na co se můžete těšit ještě odpoledne dnes? Oktáva v 16 hodin nabídne otázku, proč se učit hrát na hudební nástroj. Jak začít a neztratit chuť po prvních neúspěších? S klavírní pedagoškou, klavíristkou a skladatelkou Evou Lorenz se v Oktávě v 16 hodin podíváme na různé přístupy k výuce nejen hry na klavír, na nejčastější obavy začátečníků i na to, co může pomoci, aby radost z hraní zůstala i při učení. Eva Lorenz je autorkou klavírní školy Můj klavír, jejíž dva díly vyšly už v nakladatelství Berenreiter. Vytvořila také vlastní systém online výuky, který už přivedl ke klavíru tisíce začátečníků. A na co se můžete těšit v koncertu komorní hudby v sobotu 26. září v 21:15? Těšit se můžete na tvorbu dvou skladatelů vrcholného baroka, Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha. Od Zelenky si poslechneme triosonátu číslo 3 B-dur a triosonátu číslo 5 F-dur. Ve zbývajícím čase pak zazní Bachova svita číslo 3 A-mol. My se blížíme na Proglasu k 13:00, kdy budeme připojovat zpravodajství Českého rozhlasu Plus a s vámi je na vlnách Proglasu Daniel Blaška. Přeje vám příjemný poslech. Nuž máme 5 vteřin do té, aby naše zprávy Českého rozhlasu Plus začaly.
1: 13 hodin. Český rozhlas Plus. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý. Ukrajina dostane licenci na výrobu střel do systému Patriot, informoval o tom prezident Zelenský. A na jihu Turecka se srazil minibus s turisty se dvěma dalšími vozy. Mezi zraněnými je i česká občanka. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu a vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
2: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. A ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
4: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
1: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo a podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Země sousedící s Ruskem v uplynulých měsících zaznamenaly několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
5: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
1: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 6,5 kilometru se srazily dvě dodávky. Projíždí se pouze stoupacím pruhem a tvoří se kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň od 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné a zatažené, hlavně na jihozápadě Čechy polojasné až jasné a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy a začíná pořad. Jak to vidí?
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Arcibiskup Adam Schall z Polské Přemyšle vyzval k modlitbám za oběť včerejší čtvrteční tragédie v Jaroslavi a v jeho arcidiecézi za všechny, které zasáhla. V kostele opatství Benediktínek včera ráno před začátkem mše útočil muž nožem. Někteří z asi 20 přítomných se schovali ve zpovědnici. Zranění utrpěli 3 kněží a 2 civilní osoby, muž a žena. Někteří se ocitli ve vážném stavu. V nemocnici pak jeden kněz se zraněním podlehl. Okolnosti a motiv činu jsou předmětem vyšetřování. Policie zadržela 31-letého občana Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil nad činem šok, blízkým oběti kondoloval a uvedl, že pachatel musí být v souladu se zákonem pohnán k zodpovědnosti. Předseda konference biskupů Polska arcibiskup Tadeusz Wojda řekl, že duši zemsunulého kněze svěřuje Božímu milosrdenství a vyprošuje mu pokoj a dar věčného života, blízkým dal najevo soustrast. V modlitbě provázím všechny, kteří utrpěli touto tragickou událostí a prosím, aby je Bůh, který je pramenem naděje a milosrdenství, touto bolestnou zkušeností provedl, podtrhl arcibiskup Wojda. Zároveň sdělil, že se s nadějí modlí i za obrácení pachatele. Klášter v Jaroslavi leží asi 35 kilometrů od hranic Polska s Ukrajinou a podle agentury DPA dlouhodobě poskytuje pomoc lidem, kteří utíkají kvůli agresi Ruska. Arcibiskup Adam Schall se s příchozími setkal na hlavním nádraží v Přemyšli bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu z konce února 2022. Ujistil je o solidaritě i o modlitbách za mír. Poláky ve videoposelství povzbudil, aby jim otevřeli svá srdce a domovy.

0: Na věž kostela svatého Jilí ze 16. století v Domaníně u Třeboně se včera vrátila opravená báň s novou časovou kapslí. Památku, u níž byly před stavbou švancermerské hrobky v posledním odpočinku ukládáni členové šlechtického rodu, opravuje obec zhruba za 8 milionů korun. Při opravě věže objevili stavbaři časovou schránku. Byla novodobá z konce 20. století, uložené materiály kvůli netěsnosti poničila voda. Starostka Jaroslava Žemličková řekla.
1: Všechny ty dokumenty jsme vztahli k současné době, k roku 2026, kdy ta revitalizace probíhá a snažili jsme se tam udělat takový jako otisk té současné doby s odkazem pro budoucí generace a pro ty, co to nevíme kdy, jestli za 100 let, za 200 let, kdy to třeba někdo otevře, tak aby věděli, jak se nám v této době žilo, jaký byl Domanín, kolik měl obyvatel, co běžně lidé dělali.
0: Hřbitovní kostel svatého Jilí se nachází západně od neogotické švarcemberské hrobky s kaplí u rybníka Svět. Jde o jednolodní kostel s předsazenou věží. První zmínka o něm pochází z roku 1515.

Česká křesťanská akademie v Moravské Třebové dnes pořádá besedu s hercem, aktivistou a podporovatelem Ukrajiny Ondřejem Vetchým v sále Základní umělecké školy na zámku od 19 hodin. Večeru dala do názvu otázku Česká republika na scéně.

Krásný čas s Proglasem po 13. hodině a 30. minutě vám přeje Daniel Blaške. Je pátek 25. září 2026. Budeme v tuto půl hodinku nahlížet do kalendáře. V tom katolickém nacházíme připomínku památky mučedníka z počátku křesťanství svatého Kleofáše, učedníka, který podle Bible potkal vzkříšeného Ježíše na cestě do Emaus. Věřící Židé začnou večer slavit svůj podzimní biblický poutní svátek Sukot, tedy svátek stánků, čas radosti, připomínají si také výjití z Egypta. Před 60 lety se narodil americký zoolog a genetik Thomas Hunt Morgan, nositel Nobelovy ceny. Zemřel v roce 1945. Stejné datum narození, 25. září 1866, měl i básník a překladatel z angličtiny Antonín Klášterský, autor operetních liberet. Více už po písničce. Martin Kišperský a Jokohana budou zpívat Lidi ze Šelky.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

tancem, z chlapcem, z krzywdy.

Pojďme se podívat ještě blíže na onen židovský svátek Sukot, svátek stánků. Připomínají si židé výjití z Egypta, Tóra uvádí, že první den židé opustili město Ramzes a utvábořili se v místě zvaném Sukot. Stavbou improvizovaných přístřešků Sukot si připomínají odhodlání národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty pouště za svobodou. Týdenní svátek je zároveň spojen s dožínkami, vděčností za sklizeň. Papež František v jednom přání římské komunitě napsal: srdečně si přeji, aby tyto svátky oživily paměť o dobrodiních, kterých se nám dostalo od Nejvyššího, a byly pro židovské obce ve světě pramenem dalších milostí a duchovní útěchy. Kéž Bůh ve své nekonečné dobrotě všude posiluje naše přátelské vazby a touhu podporovat trvalý dialog ku prospěchu nás všech.

68. narozeniny dnes slaví královéhradecký biskup Jan Vokál. Biskupským heslem tohoto hlineckého rodáka je začátek mariánské modlitby pod ochranu tvou. 70. slaví chorvatsko-americký protestantský teolog Miroslav Wolf, zakladatel a ředitel Centra pro víru a kulturu na Yaleově univerzitě. V díle se zabývá odpuštěním a násilím. Roku 2020 byl Wolf hlavním řečníkem evangelikálního fóra v Praze. Přednášel na téma Evangelium v rozdělené společnosti, naplněný život v domě konzumní společnosti a církve a hluboká církev. Nakladatelství Vyšehrad roku 2005 vyšla kniha Miroslava Wolfa Odmítnout nebo obejmout. Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi. 75. narozeniny má slovenský tenorista Peter Dvorský. 80 let se dnes dožívá kazatel a někdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické Josef Hromádka, vicepremiér první polistopadové československé vlády. Rovněž 80. slaví textař Ivo Plicka.

Překročili jsme práh 2. hodiny odpolední. Vás z Proglasu zdraví Daniel Blaška a přeje vám krásné odpoledne. Nyní je tu hudební kompas. Dnes vychází nové album španělského hráče na foukací harmoniku Marcose Coye, nazvané Roncel. Na úvod si z něj poslechneme skladbu If I Go to Santiago a jako host v ní zpívá a hraje americký bluesový harmonikář Charlie Musselwhite. Omlouvám se, tuto píseň už jsem také pustil, ale pustíme si ji ještě jednou.

Představujeme si album Roncel španělského hráče na foukací harmoniku Marcose Coye a jeho hostů. Coye má za sebou více než 30letou kariéru bluesového hudebníka, který procestoval celý svět. Narodil se v Madridu, vyrůstal ve Santiago de Compostela a momentálně žije v Berlíně. Název jeho nového alba Roncel pochází z galicíštiny a znamená stopu, kterou za sebou zanechává loď při plavbě. Pro Marcose Coye se tato metafora vztahuje k osobní i hudební cestě, k vzpomínkám, původu a různým vlivům, které se během jeho kariéry otiskly do jeho tvorby. Na albu se vedle autora podílejí především bubeník a hráč na perkuse Martin Brun, baskytarista Hector Rojo a kytarista a klávesista Jairo Savala, který je zároveň producentem nahrávky. Mezi hosty najdeme už zmíněného amerického harmonikáře Charlieho Musselwhitea, dále galicijskou zpěvačku vystupující jako Ushia a Pedreira a v Coyově tvorbě se prolínají blues, galicijská lidová hudba, latinskoamerické rytmy a vlivy z dalších částí Španělska. Z alba, které vychází právě dnes, si poslechneme ještě skladby Donde estabas tú a En la mar. V první z nich zpívá Javi Collado a ve druhé samotný Marcos Coye.

Na foukací harmoniku nám hrál a v poslední ukázce i zpíval Marcos Coy ze Španělska. Jeho nové album vychází právě dnes pod názvem Roncel. V pondělí ráno si v hudebním kompasu představíme kanadské duo Divka a v pondělí odpoledne vás budeme zvát na oslavy 20 let brněnského orchestru B-Side Band. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.

Je půl třetí, krásné odpoledne, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Nyní se vydáváme na náš pozvánkový okruh po naší vlasti. Navštívíme Brno, Trojanovice, Jirkov, Jihlavu a další místa. Nahlédneme-li ještě do kalendáře, můžeme si říct, že rovných 15 let je na věčnosti keňská ochránkyně životního prostředí Wangari Maathaiová, první Afričanka s Nobelovou cenou za mír. Tu dostala jako silný hlas mluvící za nejlepší síly Afriky, šíření pokoje a dobrých životních podmínek na kontinentu. Maathaiová byla první profesorkou na univerzitě v Nairobi. Roku 1977 založila hnutí Zeleného pruhu, usilující o zlepšení stavu životního prostředí a situace žen a vystupující proti korupci. Jeho členové vysázali v ohrožených oblastech Keni kolem 25 milionů stromů.

0: Muzeum města Brna spolu s městskou částí Brno-Střed v týdnu slavnostně otevřelo byt manželů Johany a Richarda Herdanových. Právě ve 30. letech z Brna uprchl před nacistickou perzekucí, vylíčil Proglasu brněnský archeolog a etnolog Michal Doležel.
1: Je to příběh, který v sobě do značné míry promítá nebo reflektuje příběh obecně brněnských nebo moravských židovských obyvatel, kteří tu před válkou žili. Takže reflektuje vlastně velmi úspěšnou podnikatelskou, obchodní nebo životní dráhu, která nastává někdy od půlky 19. století a pak vlastně končí těmi lety 38-39. V případě Herdanových šťastnou náhodou jejich odchodem do Jihoafrické republiky, ale bytek rodiny samozřejmě prošel koncentračními tábory.
0: Interiér bytu zůstal podle něj nedotčený a proto se v něm nachází v předválečné době moderní židovský interiér. Michal Doležel, brněnský archeolog a etnolog, popsal Proglasu koncepci bytu.
1: Ten byt je ukázkou meziválečného vstupu, meziválečné architektury, meziválečné adaptace bytu z konce 19. století, ale adaptovaný v roce 1933 pro novomanželský pár architektem Emrichem Horvátem, místním brněnským architektem židovského původu. A to nejzajímavější z toho bytu, nebo ten asi hlavní prvek v tom bytě, tak je ten ústřední hlavní obytný prostor, vizuálně rozdělený takovou vestavěnou skříní a vitrínou, která je navíc prosvětlená v noci, která ten prostor dělí na takové dva separátní místnosti nebo prostory a celému tomu prostoru pak dominuje falešný krb.
0: Byt manželů Herdanových na brněnských Hlinkách je návštěvníkům přístupný jako součást komentovaných prohlídek.

0: zpíval Jan Kalousek. Nadační fond Betlem nenarozeným pořádá v pondělí 28. září akci Putování ke kořenům, pěší pouť z Trojanovic ke kapli svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti.
1: Každým rokem na svátek svatého Václava se scházíme ke vzájemnému povzbuzení v úctě k životu v každé jeho fázi. Sraz je v 9 hodin na parkovišti u hotelu Rástoka a nahoru putujeme společně. Sympatizanti, dárci i dobrovolníci tohoto díla. Setkání vyvrcholí mši svatou ve 13 hodin v kapli svatého Cyrila a Metoděje na Radhošti, při které budeme společně prosit za obnovu úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti. Více informací najdete na webových stránkách nadačního fondu Betlem nenarozeným. Těšíme se na vás.
0: Upřesnila pro Glasu ředitelka obecně prospěšné společnosti Dlaň životu Marcela Holeňová. Zbývá ještě upozornit, že lesní cesta z Rástoky na Radhoště není vhodná pro putování s dětskými kočárky.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: V Jirkově a Chomutově vzniká v těchto dnech celovečerní film Moje malá Vic o úskalí rodičovství a hledání vlastní životní cesty. Po boku herců Miloslava Pecháčka a Simany Levandovské se objeví řada místních, které obsadila režisérka Rozálie Kohoutová do epizodních rolí a komparzu. Včera se natáčelo v dětské herně v centru Jirkova. Okolí sídliště Na Borku je hlavním dějištěm filmu.
1: No tak souzním nějak s tím prostředím částečně, jelikož jsem v takovým podobným vyrůstal, tak jsou mi ty věci blízký a Rozálka, režisérka, chtěla, aby ty věci byly autentický, takže jsme to nějak spolu i vymýšleli a nějaké věci přepisovali a tak dál, takže cítím se v tom přirozeně.
0: Řekl herec Miloslav Pecháček.

0: 15 hodin pokračuje páteční odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
1: Český rozhlas plus.
0: Čemu se budeme věnovat? Jak jeho evropské země reagují na varování CIA, že by na ně Rusové mohli zaútočit pomocí námořních dronů? Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, kde se šíří salmonela. A italská vláda se shodla na podobě kontroverzního školského zákona, který zakazuje nošení burky a nikábu ve školách. Podaří se tak zjistit neúspěšnou integraci dětí?
2: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. A podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na ně pozvali i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenský se naopak chce setkat na neutrální půdě. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury a koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
3: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře, my to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
2: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Je to už podruhé, co hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše opozice svolává. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru a kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy a poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
4: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
5: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
4: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu víc kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canocky.
6: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku chargé d'affaires Wang Xingzuo. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
7: můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že třeba prodejny nábytku, ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost dnes otevírá Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
8: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH-metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
2: A úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky. Informovalo o tom kazachstánské ministerstvo vnitra. Prezident Kasym Žomart Tokajev kvůli neštěstí vyhlásil na dnešek celostátní smutek. Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracují na 60. kilometru na novém dopravním značení v omezení mezi 53. a 60. kilometrem. Počítejte proto s kolonami s obou stran ve směru do Hradce Králové. Je to z 52. a 5. kilometru na 40 minut a ve směru do Prahy od 63. kilometru zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte zase jezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na Šmíkalku. A zdržení je kolem 40 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně zase jezdem na Větrný Jeníkov. Na 111. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 116. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je kolem 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 8. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 14 a noc bude mezi tím jasná až polojasná, ochladí se na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jde se mnou?
1: A ne, to je taky.
2: Chvála Kristu a paní Marii. Zkus se svatýně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Radia Proglas. V hodině Božího milosrdenství se chceme společně spojit před obrazem milosrdného Ježíše v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Povzbuzení slovy Pána Ježíše, který řekl sestře Faustině, skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit, bude-li to shodné s mou vůlí, chceme děkovat Bohu za jeho milosrdenství a vyprošovat milosti pro nás a pro celý svět. Zvláštním způsobem se spojujeme se všemi, kteří trpí, hledají tvář milosrdného Otce a potřebují Boží milosrdenství. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
3: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, proto za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest.
3: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
4: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše
3: i celého světa.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Oče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
3: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Věčný Otče, obětujem ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
3: Na smír za hříchy naše i celého světa.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
3: Na smír za hříchy naše i celého světa.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
7: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
3: smiluj se nad námi a nad celým světem.
7: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
3: smiluj se nad námi a nad celým světem.
7: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
3: smiluj se nad námi a nad celým světem.
7: Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli, Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme
3: osud světa i každého člověka.
7: Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen. Svatí Cyrile a Metoději,
3: orodujte za nás.
7: Svatý Václave,
3: oroduj za nás.
7: Svatá Faustino,
3: oroduj za nás.
7: Svatý Otče Pio,
3: oroduj za nás.
7: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu. Všechny vás po každé mši svaté ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení Božímu milosrdenství. Zároveň vás prosíme, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

Dlouho jsem již mrzl na skalině bídy, neviděl jsem bylin, zvířat ani lidí. Za to plouží

je 15 hodin 30 minut 25. září. Právě 120 let uplynulo od narození jednoho z nejvýraznějších skladatelů české moderní hudby mezi světovými válkami, Jaroslava Ježka, legendy Osvobozeného divadla. Přestože nejbližší spolupracovník a kamarád Jiřího Voskovce a Jana Verika prakticky neviděl a trpěl nedoslýchavostí, patřil mezi světovou jazzovou špičku. S Bouslavem Martinů a Ervinem Schallhoffem vytvořil moderní typ klavírní hudby a trvalé hodnoty zanechal i v oblasti komorní a symfonické tvorby. Patřil k zakladatelům tradice české moderní taneční písně a spolu s E.F. Burianem i písně politické. Zemřel na nový rok 1942 v Americe, kam utekl před nastupujícím nacismem. Jen pár dní předtím se oženil s českou exulantkou. Vám krásný poslech Proglasu přeje Daniel Blaške a posílá píseň Crucified.

0: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě po víc než dvouleté rekonstrukci otevře dnes svoji budovu v Komenského ulici. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane otevřená do začátku příštího roku, řekl ředitel galerie Daniel Novák. Obnova dvou objektů galerie a jejich fasád vyšla na více než 50 milionů korun. V Komenského ulici pracovali řemeslníci hlavně na opravě podlah a stěn. Aby vznikl neutrální bílý a šedý interiér, který nechá vyniknout vystavovaným dílům. Úprava na Masarykově náměstí, kde práce ještě neskončily, byla rozsáhlejší, řekl ředitel Novák.
1: Tam byla vrátnice v mezipatře poměrně nešikovně situována, kdy člověk přišel do budovy a nebyl zorientován, nevěděl, kam má se obrátit, tak to jsme změnili, aby člověk, který přijde, věděl, kam se má obrátit a mohl se rychle zorientovat. Proměnila se i ta dispozice té haly, která byla rozdělená zábradlím a takovým mezistupněm, a my jsme to tam udělali, že tam jsou takové schody, které mají sloužit zároveň jako relaxační zóna.
0: Úvodní výstavu v opravené budově věnuje galerie jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Výstava v Komenského ulici potrvá do 31. prosince. V domě na Masarykově náměstí chystá galerie příští rok ukázat to nejlepší z vlastních sbírek, které čítají přes 6 000 předmětů.

0: dospívala nám skupina Jananas. Jedna z největších květinových výstav v prostorách našich hradů a zámků se uskuteční o víkendu 26. a 27. září v Kunině na Novojičínsku. Autorem je florista Slávek Rabušic. Posluchače Proglasu zve kastelán Jaroslav Zezulčík.
1: Zámek si můžete projít sami, bez průvodců. Ta vstupenka je neomezená. Můžete procházet pokoje libovolně dlouho, podívat se na naše výstavy v různých zámeckých dalších prostorách a pak se do zámku třeba vrátit na kulturní program, který je velice, velice bohatý. Navíc po víkend nás čeká možnost si zapůjčit krásné historické kostýmy z doby hraběnky Valburgy, takže do neděle zámek Kunín, růže pro paní hraběnku.

0: V horském středisku Elion ve Špindlerově mlýně se i letos na podzim uskuteční duchovní obnovy pro manželské páry. První mezi čtvrtkem 8. a nedělí 11. října, další hned následující víkend od 15. do 18. října.
1: Tématem setkání bude čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas, zajetí na hlubinu a posílení v dobrém. Motem setkání je citát ze Žalmu 18:15. Hospodine, nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce. Lektorem bude místní duchovní správce otec Jiří Šlégr. Cena je 3520 korun za osobu a obsahuje ubytování, stravné a kurzovné. Další informace naleznete na stránkách www.elion.cz.
0: Informuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.

Zpíval nám Eleanor Arden. S vámi se pro dnešek loučí Daniel Blaške, svou moderátorskou štafetu předává Aleně Rubášové a nyní už je tu 16. hodina a s ní také oktáva.

0: Krásný poslech následujícího pořadu přeje Jana Rambousková. Všechny posluchače vítám u týdeníku o klasické hudbě na Radio Proglas. Obvykle si tu povídáme o plánovaných koncertních projektech nebo nových deskách, dramaturgích koncertních řad a radostech a strastech profesionálních umělců. Dnes se ale podíváme trochu do zákulisí toho všeho a budeme se bavit o tom, co profesionální hudební dráze nutně předchází. Ale také co dělat, když chceme prostě jen začít hrát na hudební nástroj pro radost, co takové studium obnáší, co nám to může dát a co nás to bude stát. Jsem moc ráda, že mohu v pražském studiu Radia Proglas přivítat nadšenou klavírní pedagožku, klavíristku a skladatelku Evu Lorenz. Ahoj Evi, vítej.
1: Děkuji za krásné přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak já bych začala takovou hodně obecnou otázkou. Proč se vůbec učit hrát na klavír?
1: No, já věřím, že klavír je aspoň pro mě nejkrásnější hudební nástroj a věřím i tomu, že je velice dostupný široké veřejnosti, právě protože na něm vlastně jsou naladěné tóny. Není potřeba je vyhledávat sluchem jako třeba na houslích nebo na jiných hudebních nástrojích a neustále se těší obrovské oblibě, což potvrzuje i velikánský zájem, který já mám možnost sledovat doslova v přímém přenosu v rámci svého projektu, protože se skutečně naplno věnují výuce. A pro spoustu lidí, kteří přijdou ke mně na lekce nebo do kurzů, je to něco, po čem touží třeba už i desítky let, jenom si tak sednout za tu klaviaturu, položit na ní ruce, zahrát si nějakou píseň, nechat se tou hudbou oslovit, dotknout se tou hudbou svého srdce. Takže já věřím, že je to prostě nádherný nástroj, na který stojí za to naučit se hrát.
0: Teď se zeptám možná ještě trošičku obecněji. Proč se vůbec učit hrát na hudební nástroj? A souhlasíš s tvrzením, že studium hudby je důležité pro rozvoj kultury ve společnosti?
1: No, s tím se naprosto stotožňuju. Já sama mám dvě dcery a třetí na cestě a všechny své děti také aktivně vedeme s manželem k hudbě. Já si myslím, že hra na hudební nástroj a vůbec ten zájem o tuhletu kulturní složku prohlubuje emotivní cítění člověka, estetické cítění a dává to určitý duševní rozměr tomu každodennímu životu, kdy se člověk může nechat skutečně oslovit tou hudbou, tou melodií i tou písničkou, co si zahraje. Trochu se vytrhne z těch každodenních starostí, z toho neustálého kolotoče myšlenek, co všechno je potřeba stihnout a zvládnout. Že to může být i určitá forma relaxace, nejenom, že musíme nutně cvičit pro to, aby z nás byli nějací profesionální hudebníci. Já si myslím, že hudba má a měla by mít své místo v životě každého člověka.
0: Já jsem si tě pozvala, protože jsi nadšená klavírní pedagožka a později se dostaneme i k tvým online kurzům, kterými už prošly 10 000 studentů, což je naprosto úžasné. Co pro tebe osobně znamená klavírní pedagogika?
1: Já jsem začala hrát na klavír, když mi bylo 6. A už tehdy jsem naprosto zbožňovala svoji paní učitelku a přišlo mi to jako naprosto fantastické povolání. Takže já jsem se tak jako zamilovala do té představy už jako malá holčička. A když jsem se potom dozvěděla, že se klavír dá studovat na škole, dokonce profesionálně, že jsou i vysoké školy pro klavíristy, tak vlastně jsem si to tak jako naplánovala, že teda já jednou taky budu paní učitelka a nepustilo mě to, ten sen. A jsem hrozně ráda, že moje maminka, která mě teda dala tenkrát do zušky na klavír, že mě podpořila a vlastně mi umožnila studovat na konzervatoři a potom na AMU. A já jsem si vlastně jako splnila svůj dětský sen a ta výuka mě vždycky táhla a ohromně mě to baví.
0: No a co mohou dělat lidé, kteří mají pocit, že nemají hudební sluch? Je to tak, že hraní na klavír prostě není pro ně? Nebo co když jsem třeba rodič a moje dítě chce hrát na klavír a já mám pocit, že hudbě vůbec nerozumím a mám strach, že mu nebudu moct pomoct?
1: To jsou dvě otázky, které dostávám, přiznám se, poměrně často. Já bych začala tím prvním tématem a to je ten hudební sluch. Mnoho lidí, zejména dospělých, kteří právě třeba uvažují o tom, že by si chtěli něco zahrát na klavír, si myslí, že nemá hudební sluch a často je to spojené s tím, že neumí zpívat, že neumí intonovat. A já bych ráda tady malinko rozbila takový mýtus, když mám tu možnost, protože já jsem díky studiu načetla spoustu odborných publikací a jedna mě velmi oslovila, byla to pedagogická psychologie, kde přímo byla kapitola věnovaná nadání a tam bylo uvedeno, že každý člověk se rodí s předpokladem věnovat se hudbě a že ten talent je, může být i vrozený, ale i vlastně získaný tím vnějším působením. A pokud se u třeba dětí doma zpívá, ta hudebnost je rozvíjená, tak ty děti tu intonaci pochytají od té maminky, od těch babiček, co zpívají ty ukolébavky velice přirozeně. Ale pokud se v té domácnosti tahle tradice nepěstuje a dítě vlastně není rozvíjené a vlastně neumí tvořit zpěvní tón, tak skutečně nemusí umět zpívat, ale vůbec to neznamená, že nemá předpoklady se hudbě věnovat. Ta hudebnost je něco, co se dá rozvíjet i v dospělém věku. Takže tady bych chtěla všechny posluchače, kteří teď si říkají, jo, to jsem přesně já, to je přesně o mně, já mám pocit, že nemám hudební sluch. Je to spíš opravdu netrénovanost nebo neskušenost, ale dá se to pěstovat, dá se to učit a já se věnuju výuce dospělých začátečníků hodně, takže s tím mám i zkušenost a mohu potvrdit, že opravdu i studenti, kteří ke mně přijdou často i v důchodovém věku a nemají žádné předchozí zkušenosti s hudbou, tak se prostě po těch několika týdnech rozehrají, rozespívají, prostě rytmicky se probudí ta hudebnost a skutečně jsou schopni na ten nástroj hrát. Takže ráda bych podpořila všechny z vás, kdo se toužíte věnovat hudbě nebo hře na klavír, abyste kvůli tomu pocitu, že máte, že si myslíte, že nemáte hudební sluch, to nevzdávali, protože dá se to pěstovat, dá se to rozvíjet.
0: Jak teda můžou začít takový lidé, nebo někdo, kdo si opravdu přeje naučit se hrát na hudební nástroj, nebo by to možná takovému člověku přišlo hezké, ale neví vůbec, jakou cestou se vydat?
1: Co se týče hraní na klavír, tam je skutečně velice náročné naučit se to po vlastní ose jako samouk. Většinou to začíná tak, že si koupí v knihkupectví nějakou publikaci s názvem Klavírní škola pro začátečníky, protože že o to bije tak do očí hezky a pak zjistí, že vlastně neví, jak postavit ruku, jak to celé uchopit, jak tvořit ten tón, protože z toho tištěného textu často člověk opravdu nevyčte, pokud nemá vedení pedagoga nic moc. Takže určitě bych doporučila jít do toho s někým, kdo ty zkušenosti má, ať už jsou to živé lekce, anebo právě to, čemu se budeme ještě v rozhovoru věnovat, je to možnost i online lekcí, ale právě s živou podporou. Zase to není jenom o tom, že člověk kouká na nějakou aplikaci v mobilu, která mu říká zmačkni tuhle klávesu a potom tuhle tímhle prstem, to taky úplně není ta nejoptimálnější cesta, ale když se to dobře nakombinuje a je tam nějaký metodický systém, nějaká vlastně dobře postavená metodika, čím začít, čím na to navázat, jak pokračovat a k tomu podpora, kdy ten student, ať už je to dítě nebo dospělý teda, tak musí mít prostě zpětnou vazbu od lektora, aby měl správně postavenou ruku, aby správně tvořilo tón, aby vlastně ta výuka progresovala co nejkratší možnou cestou k cíli a nebyly to jenom odbočky slepé, kdy vlastně potom ten začátečník snadno ztratí motivaci, protože mu přijde hra na klavír příliš komplexní.
0: Zmínila jsi, že máš i studenty v důchodovém věku. Můžeme teď ještě říct, kolik let měl tvůj nejstarší student?
1: Můžeme. Já to ráda sdílím, protože je to skoro až jako neuvěřitelné. Já dostávám velmi často e-maily a zprávy Evy. Nejsem na to už stará, když je mi 35, 45, 50 a já vždycky říkám nejste. Mému nejstaršímu studentovi bylo 90 let.
0: Tak to je opravdu teda vyšší věk, takže úžasné. Pojďme se teď pustit první hudební ukázku. Bude to dotek severské přírody. Ty jsi totiž pod dojmem krajiny na Islandu napsala variace na islandskou lidovou píseň Majstjarnan, což v překladu znamená Májová hvězda. Měla jsi při skládání také na mysli konkrétního klavíristu, pro kterého jsi to psala, a nebo jsi to psala jen tak z popudu inspirace?
1: To je krásná vzpomínka na moje cestování po Islandu, které bylo spojené tenkrát s podnikáním, s podnikatelským mastermindem. Já jsem na Islandu nikdy předtím nebyla a uchvátila mě příroda a právě jsem začala na YouTube vyhledávat nějaké národní písně, abych se trošku spřátelila s tou hudebností, která tam byla. A tahle píseň Majstiar na mě naprosto uchvátila svojí melodií. A já si pamatuju, jak jsme jeli tenkrát asi 6 hodin v autobuse na Diamond Beach, jedno z turistických lákadel na Islandu. A já jsem celou tu cestu měla naklíněn notebook a otevřený notační program, do kterého jsem si nasázela podle sluchu vlastně tu melodii. A říkala jsem si, já musím něco napsat. Já to musím přinést zpátky do Čech, tuhle krásnou hudbu, protože to je prostě, já jsem nemohla ani spát, jak se mi to líbilo. A napadlo mě právě, že by se to dalo udělat jako forma variací. Ale až když jsem se pak vrátila domů ke klavíru, tak se začaly vlastně rozvíjet jednotlivé variace, kdy jsem si říkala, že by bylo krásné, kdyby třeba jedna byla ve stakatu, jedna na akordy, jedna taková dramatičnější. A tak se to postupně začalo rozvíjet, až z toho vznikla taková skoro, řekla bych, lehce virtuózní záležitost pro pokročilejší hráče. A ten cíl té skladby je i takový, že se dá hrát jako celek, jako efektní vlastně přednes, anebo se mohou ty jednotlivé variace použít i jako etídy.
0: Tak se to teď pustíme.

0: Dozněla variace na islandskou lidovou píseň Majstjarnan, což v překladu znamená Májová hvězda od Evy Lorenz. Měla jsi vždycky ke skladbě blízko, nebo jsi začala skládat kvůli pedagogice?
1: To je krásná otázka. Já za ní moc děkuju. Já jsem hru na klavír studovala vždycky po interpretační stránce a teprve, když jsem dokončila studia na AMU a byla jsem vpuštěna do toho dospělého života a začala jsem se opravdu naplno věnovat hlavně té výuce, tak jsem začala pro své studenty aranžovat různé skladby, protože my nosili různé materiály, co si stáhli někdy na internetu, kluci chtěli hrát hudbu z počítačových her, ale nikdy to nebylo napsané tak, že by jim to dobře sedělo do ruky nebo na jejich úroveň. Takže jsem si začala hrát s těmi aranžemi a bavilo mě to. A potom prostě jednoho dne mě napadla v metru, jsem jela prostě metrem v Praze a napadla mě melodie a říkala jsem si, to není špatné, tak jsem si to doma zahrála a zapsala jsem si to do notačního programu a vznikla první skladba a já jsem si říkala, no tak to je tak pro začátečníky, zkusila jsem to dát, zahrát některým z mým studentům, mi se to hrozně líbilo. A to mě motivovalo k tomu zkusit napsat něco dalšího takhle sama. Já jsem skladbu nestudovala, což byl trošku u mě takový impostor syndrom, jak se říká. Já jsem si říkala, já přece nejsem oprávněná k tomu komponovat. Já jsem jako klavíristka a učitelka. No ale potom se to tak nějak začalo, ty nápady začaly přicházet a já jsem se tomu otevřela. A když se pak narodila moje první dcera, tak jsem vlastně zaranžovala i ukolébavky pro klavír, které jsem jí potom hrála. A tak nějak přirozeně jsem se jako osmělila. Ty moje skladbičky se začaly hrát. Začaly mi psát paní učitelky ze Zušek, že to hrají na koncertech, dokonce na klavírních soutěžích, že ty děti to baví. A skrze to vlastně jsem si dovolila otevřít se k tomu komponování. A musím říct, že je to zase další úhel, kterým se můžu věnovat tomu svému milovanému nástroji, že to jako rozšiřuje úžasně tu paletu toho styku s klavírem. Mm-hmm.
0: Já bych teď ráda posluchačům blíže představila tvoji činnost. Ty jsi totiž začala projektem Piano School Prague. Můžeš zmínit svoje pedagogické začátky v tomto směru?
1: Určitě. Já jsem totiž měla obrovský sen, dlouho. Já jsem vždycky chtěla mít svoji vlastní klavírní školu. A Piano School Prague vlastně je soukromá klavírní škola, která dodnes v Praze funguje. Já už nejsem ve vedení, už tu školu nevlastním, protože se mi rozjeli jiné velké projekty a mám dvě děti, třetí teď aktuálně na cestě, takže už jsem prostě musela nějakým způsobem ten čas lépe rozdělit. Ale když jsem byla ještě na AMU, já jsem odjela na Erasmus do Německa, do Karlsruhe a tam jsem bydlela v pronájmu přímo v klavírní škole jednoho českého klavíristy a okoukala jsem si ten koncept, že měl prostě pronajaté prostory, jak to tam měl zařízené, jak mu tam chodili ty žáci a já jsem říkala, tyjo, to si otevřu v Praze taky. Takže vlastně ještě během studií jsem si našla prostory v Praze, které jsme vybavili pianinem, udělali jsme tam takový pokojíček a byl obrovský zájem o tu výuku. Takže já jsem vlastně velice brzy najela další lektorky, abychom ten týden vyplnili, pak jsme pronajali v těch prostorech, protože jsme měli úžasně vstřícné majitele budovy, další prostory, kde jsme si otevřeli další třídy, dokonce i malý koncertní sál a tak se to jako rozrostlo a ta škola potom čítala třeba i 120 studentů během toho roku, měli jsme koncerty a bylo to strašně krásné. A právě obrovský zájem byl i ze strany dospělých začátečníků, nejenom rodičů dětí, kteří třeba chtěli jít jinou cestou než Zuška, protože ta výuka byla soukromá, hodně individuálně zaměřená na každého toho studenta, ale právě tedy máme tam, nebo měli jsme tam strašně moc i těch dospělých a ta poptávka byla tak obrovská, že mě to potom vlastně dovedlo k té myšlence zkusit vytvořit online kurz pro dospělé začátečníky.
0: Já na tomto místě samozřejmě nemohu nezmínit tvé vzdělání. Ty jsi vystudovala Pardubickou konzervatoř, potom Akademii muzických umění v Praze, magisterské studium a pokračovala si doktorským studiem na Univerzitě Karlově na pedagogické fakultě, kde jsi udělala doktorát z klavírní pedagogiky. No a pojďme teď teda se dostat k těm online kurzem, které jsi už trochu naťukla. Jaké má online výuka výhody a má i nějaké nevýhody?
1: To je taky krásná otázka, děkuju za ní. Já se často setkávám s tím, že se staví živá výuka jako proti té online výuce, že se nutně jako nemusí dle mého názoru stavět proti sobě, protože když se podíváme na dospělého studenta, který chodí do práce nebo se třeba stará maminka o malé děti a vlastně ty časové možnosti někam dojíždět jsou velice limitované. Na živé lekce se prostě dojíždět musí nebo musí tam být nějaká pravidelnost, aby to mělo smysl. Tak ty online lekce otevírají pro toho dospělého studenta velkou časovou i místní flexibilitu a také možnost třeba nechat se vést nějakým velmi zkušeným, dobrým lektorem, protože já mám třeba studenty, kteří bydlí opravdu v malých vesničkách, třeba i na Slovensku, kde prostě první pedagog klavírní, který má volno, je prostě desítky a desítky kilometrů daleko a oni jako nemají možnost se tam třeba i dopravovat. Takže já si myslím, že velká výhoda těch online kurzů je právě ta místní a časová flexibilita. Ale co mi třeba říkají naši studenti, dospělí, je i to, že ta předtočená výuková videa, která já tam mám, oni si pouští opakovaně a že vlastně, když člověk odejde z té živé lekce, tak často je ta tendence, že ten mozek jako nějaká procenta toho zapomene, než zase za týden přijde na další, že prostě doma se snaží cvičit, ale nepamatuje si všechno, když to, dejme tomu, ta předtočná lekce, anebo potom i ta zpětná vazba, která na to navazuje, tak si studenti pouští opakovaně a hrozně si to jako vychvalují, že tam pokaždé zachytí ještě nějakou další informaci a doplní si to učivo tak, že mají pocit, že dělají rychlejší pokroky. A já to teda můžu taky potvrdit, že vidím, že já mám třeba ten kurz pro dospělé začátečníky 10-týdenní, s 10-týdenní podporou. A mě ti studenti za těch 10 týdnů tam hrají už jakoby skladby nebo jsou schopni hrát na takové úrovni, na které třeba na živých lekcích někteří studenti i třeba celý rok na tom dělají.
0: Mm-hmm. Taky máš potom kurz pro mírně pokročilé a kurz pro středně pokročilé, který není 10-týdenní, ale 10-měsíční.
1: Jo, ten už je dlouhý.
0: Jak dlouho trvá kurz pro mírně pokročilé?
1: Ten máme teď s 5-měsíční podporou. Vždycky to je teda o tom, že ten přístup je potom na 12 měsíců, že se jako nepočítá s tím, že během té podpory student absorbuje 100% látky, která tam je, protože já ty kurzy mám nadupadné obsahem, ale vždycky je tam i prostor pro to, že si to docvičují potom. A ten největší náš kurz, to je právě pro ty středně pokročilé, tak ten je vlastně na celý školní rok.
0: Mm-hmm. Kolik účastníků už absolvovalo tvé kurzy? Máš nějaké statistiky?
1: V těch placených kurzech jsou to jako nižší tisíce a v těch různých workshopech, které pořádám zdarma, zrovna teď aktuálně co natáčíme rozhovor, mi běží workshop, kde máme přes 6 tisíc účastníků a to bývá takové číslo, které většinou se připojí, že ten zájem je opravdu obrovský. Ale když třeba vezmu poslední běh začátečníků, co jsme měli, tak jsme tam měli 250 studentů v tom jednom běhu. V mírně pokročilých bylo taky přes 200 a v tom středním pokročilém kolem 150, takže to jsou třeba 600 studentů na jednou, kteří do té online klavírní školy online dochází.
0: Dalším aspektem, který může být velmi užitečný při online výuce, je také vytváření nějaké komunity. Jak to funguje? Máte nějaké facebookové skupiny nebo nějakou jinou platformu využíváte?
1: To si naťukla velmi správně. Ti naši studenti se v těch online kurzech cítí dobře i proto, že vlastně to není taková ta individuální typická práce, kdy ten student teda jde na tu hodinu klavíru živou, je tam s tím lektorem, ale potom vlastně třeba nemá úplně s kým sdílet ten svůj koníček nebo tu svou vášeň, když to v těch našich online kurzech v rámci té podpory běží i facebooková skupina, což je zatím taková nejjednodušší cesta, jak nás svést dohromady. Takže jsou studenti, kteří třeba Facebook rádi nemají, ale zakládají si účet právě proto, aby mohli být v té skupině a tam se vytvoří klavírní třída. Tam se studenti poznají, já na začátku vždycky mám v rámci toho onboardingu i takové úkoly, aby se představili, aby se skamarádili, aby poznali, kdo tam s nimi je a během toho kurzu oni se tam neskutečně podporují. Nejenom v tom, jak jim to jde, to hraní, nebo nejde, nebo co zrovna prožívají u toho cvičení, ale ta podpora sahá i do lidské roviny, kdy se skutečně podporují i v různých životních situacích, které prostě chtě nechtě v tom životě přicházejí. A ti studenti skutečně potom cítí, že jsou součástí něčeho trochu většího než jenom nějakého online kurzu. Zároveň tam jsme my lektorky na tu podporu, samozřejmě to s nimi všechno prožíváme, snažíme se je motivovat, vlastně vedeme je v rámci té zpětné vazby, ukazujeme jim, jak mají dál pracovat, aby to tedy přinášelo ty výsledky. No a nakonec potom máme i online koncerty, které jsou samozřejmě dobrovolné a tam potom studenti se mohou i představit, vlastně natočí se, jak vypadají a jak hrají, jaké mají výsledky a sdílí to pak se svými rodinami a přáteli. Takže je to takové krásné uzavření té společné cesty. A ta komunita je určitě, si myslím, velkým důvodem, proč se nám studenti do těch kurzů vrací i opakovaně. Protože třeba v tom středně pokročilém kurzu, já jsem ho otevřela před 5 lety, teď je 5. ročník a já tam mám studenty, kteří tam těch 5 let s námi pořád jsou.
0: No ale tato online škola zdaleka není tvým posledním projektem. Tebe totiž oslovilo nakladatelství Bernreiter, nevím teď v jakém roce, ale zmíním, že v roce 2023 vyšel první díl tvojí klavírní školy Můj klavír. A v srpnu tohoto roku vyšel druhý díl klavírní školy Můj klavír. Tak pojďme teď přiblížit ty začátky. Jak už jsem zmínila, oslovilo tě nakladatelství Bernreiter, ale co byla ta tvoje vnitřní motivace vytvořit tuto novou klavírní školu?
1: No, já jsem v té době, když jsem dostala pozvánku do nakladatelství na pohovor, že by měli zájem o spolupráci, tak jsem ještě dělala doktorát. A já jsem tam přišla a tehdejší šefredaktorka Evička Velická mi prostě na místě sdělila, že mě už nějakých pár let sleduje, že mi fandí a že cítí potenciál, že vidí, že tu metodiku mám jako uchopenou, že mi to funguje v tom online prostředí a že by stálo za to z toho udělat nějakou tištěnou publikaci, ale oni měli zájem konkrétně přímo o metodiku pro výuku dětí. A shodou okolností já jsem psala disertační práci přímo na toto téma. A já jsem jí tehdy řekla na tom pohovoru, že dokud nebudu mít obhájenou disertační práci, kde vlastně ta metodika, kterou já mám v hlavě, kterou učím, dostane takové jako oficiální potvrzení, že to je správná cesta, takže tu školu nezačnu psát, že prostě jsem se necítila na to, na tak velký projekt, protože mi tehdy bylo 2023, no, něco přes 30. A já jsem si prostě přišla strašně mladá na to, abych vydala něco, co potom bude na zuškách desítky let sloužit. A ona mi tehdy říkala hrozně krásnou věc, říkala, na tom věku tolik nezáleží, ale prostě ty tu metodiku máš uchopenou a dokážeš to do toho psaného slova dát, takže já věřím tomu, že to dokážeš. A tehdy ta její důvěra vlastně dodala mě potřebnou odvahu, že jsem si zašla skutečně připravovat ty kapitoly, co bych tam chtěla mít, co mi třeba chybělo v jiných školách, se kterými jsem pracovala do té doby. A zašla jsem to tvořit a potom po obhájení té disertační práce jsem se už do toho pustila naplno. To už jsem čekala druhou dcerku, takže už byl deadline jako jasný, že už to musím prostě odevzdat, dopsat. No a podařilo se to vydat a ta škola byla přijata velmi dobře. A ten první díl, ten je vlastně zaměřený na výuku úplně těch nejmenších dětí od začátku. No a následovalo tedy vlastně oslovení od nakladatelství Bernreiter Praha, jestli bych neměla nápad na to napsat ještě pokračování a na tom jsme vlastně pracovali v roce 2025, kdy jsem ke konci roku odevzdávala hotový rukopis a letos v srpnu 2026 vyšel ten Můj klavír, dvě cesta k interpretaci, takže na to jsem ohromně pyšná, mám velkou radost a samozřejmě cítím obrovskou vděčnost, že takovéhle projekty jsem vůbec, že mi bylo umožněno něco takového vytvořit.
0: Já ji tady ve studiu teď mám, koukám na ní, ty jsi mi ji přinesla a myslím, že bychom si teď mohli pustit další hudební ukázku, která bude přímo tady z této nové klavírní školy, Můj klavír 2. Budou to tři drobné skladby pro klavír o Perníkové chaloupce. První část bude Jeníček a Mařenka, druhá část Ztracení v temném lese a třetí část Útěk od Ježibaby. Umím si představit, že to jsou rozhodně skladby, které by malé děti nebo děti, které se učí hrát na klavír, mohly bavit. Jak vlastně skládáš skladby pro malé děti? Co tě inspiruje?
1: Ta inspirace přichází z různých koutů. Konkrétně u té Perníkové chaloupky přišla, když jsem byla na podzim loňského roku v Rudolfínu na koncertě Juliany Avdějevy, což je vítězka Varšavské klavírní soutěže. A ona nastudovala ohromně náročný repertoár, což jsou preludia a fugy Dmitry Šostakoviče. A hrála tam výběr těchto preludií a fug. A mě to provedení i vlastně ta harmonie Šostakovičova tak strašně nadchla, že jsem víceméně přišla domů a zašla jsem komponovat tu Perníkovou chaloupku, že to přišlo tak jako samo a zároveň samozřejmě s cílem vložit to do té druhé klavírní školy, která už je pro mírně pokročilé, protože zrovna tyhle tři kousky už jsou trochu náročnější. Je to vlastně rychle, pomalu rychle. Tvoří to takový krásný třídílný cyklus, který potom dobře působí nejenom na koncertním pódiu, ale věřím, že to bude dobře působí třeba i v soutěžním repertoáru dětí.
0: A zároveň věřím, že může povzbudit představivost dětí, protože ty skladby skutečně působí, jako by se Jeníček a Mařenka ztratili v lese a potom utíkali od Ježibaby. Tak si to teď pojďme pustit.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešní Oktávě si s Evou Lorenz povídám o klavírní pedagogice. Právě si povídáme o klavírní škole, kterou Eva Lorenz napsala Můj klavír. A bavili jsme se o tom, že vznikl první díl v roce 2023 a druhý díl v srpnu roku 2026. Oba dva ty díly té klavírní školy mají jinou obtížnost. A mě by teď zajímalo, jak jsi postupovala při výběru skladeb pro ty klavírní školy, protože tam jsou tvoje skladby, ale jsou tam také skladby současných českých autorů. Jak probíhalo to oslovení těch autorů?
1: V prvním dílu mi pomohla šéfredaktorka, protože měla kontakty a její manžel je vlastně Miloš Orson Štědroň, což je uznávaný český skladatel a vedoucí skladby na Pražské konzervatoři. Takže tam z části vlastně mi pomohla s oslovením ona a já sama samozřejmě také znám několik českých skladatelů a skladatelek. Jejich díla sama zadávám žákům a jejich tvorba se mi líbí. Takže v tom prvním díle jsme šli takovou cestou vlastně kontaktů a buď jsme vybírali už z nějaké předpřipravené tvorby, co ti ostatní autoři měli, protože už měli vydanou řadu sbírek a já jsem si jako vybrala skladbičky, které se úrovňově hodily do toho prvního dílu. A nebo jsem měla zadání, protože jsem měla takový seznam technických požadavků, který bych ráda, aby ty skladby splňovaly. Třeba vynikající pro ty úplně začátečníky jsou různé etídy, třeba na nácvik techniky hry tercí, nebo kde se hraje pouze čtyřmi prsty, bez malíčku, jenom od palce do čtvrtého prstu, takže takový čtyřprsták vlastně, že různí skladatelé v jiných klavírních školách nebo v minulosti používali tyhle ty techniky právě pro rozvoj klavírní techniky začátečníků. Takže jsem si napsala seznam takových jako typů, na co by ty etídy mohly být zaměřené a to jsme rozeslali těm skladatelům, oni si mohli vybrat. A v tom druhém díle potom už samozřejmě to vyplynulo tak jako samo, protože ta spolupráce s těmi skladateli byla velmi úspěšná. Takže já jsem potom šla už vlastně najisto, jestli jako by měli zájem i do druhého dílu něco napsat, což už zas

0: otvíralo možnost trochu pokročilejšímu repertoáru, protože ten druhý díl je už je pro mírně pokročilé, takže ty skladbičky už nemusí být úplně tak strašně jako jednoduché, aby je zahrály malé děti. Už i počítáme s větším rozsahem ruky, takže tam ta tvůrčí svoboda byla větší a je to, myslím, na tom repertoáru v té škole hodně znát.
1: Mm-hmm. Je něco, co tě, ať už z českých dosavadně existujících klavírních škol nebo materiálů pro výuku začátečníků či pokročilých klavíristů, ať už ze zahraničních klavírních škol nebo materiálů specificky oslovilo, co tě nějak hodně inspirovalo?
0: Mm-hmm. Já se přiznám, že patřím k těm pedagogům, kteří vždycky dělají určitou syntézu různých materiálů a klavírních škol. Takže já mám doma nejenom všechny ty české, jako je Nová klavírní škola, i starou BGSku a další, které vznikaly, se mi dostávají do rukou, protože tím, že nějakým způsobem jsem vidět na internetu, tak mi i píšou pedagožky, které třeba vytvoří nějaký materiál a pošlou mi to a tak, takže já docela jako mám výhodu, že opravdu mohu se probrat hodně metodickými materiály a nakoupila jsem si spoustu zahraničních škol a vždycky se mi líbí něco v některé, jo? Že třeba není to o tom, že bych následovala vyloženě metodiku jedné školy, ale jsou tam nějaké krásné skladby, výborná cvičení, vynikající třeba školy na výuku hry z listu, které třeba u nás v Čechách nemáme. Takže já ty materiály vždycky jsem byla zvyklá kombinovat. Kdybych měla vypíchnout jednu, se kterou teď pracuje moje 6letá dcera, která začala hrát na klavír, tak my máme paní učitelku, která učí podle ruské klavírní školy velice úspěšně a existuje materiál strašně starý už od vynikající ruské pedagožky, která se jmenuje Artobolevskaya a jmenuje se První setkání s hudbou. A co je strašně krásné na téhle sbírce je, že rozvíjí tím metodickým principem, který je velmi podobný tomu, jak já to také jakoby vedu, jak se nejdřív učí to střídání ručiček, než se přejde k plné souhře, úhozem portamento se začíná, jde se na další úhozy. Ale ta škola je vybavená obrovskými, velkými barevnými ilustracemi. Že k té malinké skladbičce je tam prostě obrovský obrázek a ty děti prostě jsou vizuální a reagují na ty vizuální podněty, takže oni tam ten příběh vidí. A vlastně ho potom ještě lépe cítí a prožívají, že to krásně propojuje to prožívání a rozvíjí citlivost k hudbě a to se mi velice líbí.
1: Mm-hmm. Pustíme si teď další hudební ukázku také z klavírní školy Můj klavír 2 a bude to etída Dotek větru. Ty jsi inspirovala tvým oblíbeným hudebním skladatelem Ludovikem Einaudy. A taky je ta skladbička zaměřená na čistou výměnu pravého pedálu, ale přesto je opravdu krásná. Tak je to ten způsob hraní etýd, to znamená cvičných skladeb, jaký ty sama zastáváš?
0: Je to přesně tak, ty jsi mě prokoukla úplně. Já když zadávám nebo vybírám etýdy, anebo i když je sama komponuju, tak se snažím úplně vyhnout takovému tomu stereotypu, že etída je jenom nějaké nudné prstové cvičení, které musíme přežít. Ale snažím se vždycky to uchopit jako přednesovou skladbu, která velmi motivuje studenta se ji naučit, líbí se mu, ale zároveň obsahuje přesně ty metodické prvky, které já potřebuji, aby ten student si osvojil. Takže třeba právě etída Dotek větru je celá na pravém pedálu, který se vyměňuje různě, někdy s delšími rytmickými hodnotami, někdy s krátkými, protože ta noha to musí umět stihnout i rychle, někdy podle pravé ruky, někdy podle levé ruky, ale vlastně ten student vůbec nemá pocit, že cvičí etídu.
1: Mm-hmm.

0: Na Radio Proglas si s Evou Lorenz v Oktávě povídáme o klavírní pedagogice. Pojďme teď k obecnějším radám týkajícím se výuky. Co když bych já jako rodič chtěla svému dítěti poskytnout kvalitní vzdělání, ale dítě o hru na klavír nejeví zájem? Nakolik musí chtít samo a nakolik ho u toho jako rodiče můžeme podržet?
1: To je velmi těžká otázka. Dostávám ji také od rodičů z obou stran. Dostávám, dítě chce, ale rodič nerozumí, bojí se do toho jít. A potom přesně z té druhé strany, že rodič by rád, ale vlastně neví, jestli to dítě u toho vydrží. Já asi uvedu příklad z vlastního života, protože já jsem si strašně přála, aby moje děti hrály na klavír, protože to je svět, který já miluju a baví mě to s nimi sdílet. Ale zároveň jsem byla připravená i na to, že tam může přijít to odmítnutí, že prostě budou mít vlastní cestu a třeba nebudou projevovat hudební nadání. Ale šla jsem na to prostě tak, že jsem jim doslova, ještě když byli v říšku, jo, pořád hrála, zpívala, když se narodili, prostě u kolebavky a vlastně jsem je jako neustále podněcovala doma k té hudbě a já, jakož ten klavír máme doma, vlastně v pokoji, já mám dokonce dva klavíry, jeden v pracovně, jeden doma, a tak jsem vždycky na to něco i brnkala a tak nějak přirozeně jsme vlastně tu hudbu zapojili do toho běžného domácího fungování. Takže pro ty moje holky to není něco cizího, co jsem se já rozhodla, že jim jako do toho života dodám nějak jako extra, ale co tak přirozeně vyplynulo, a to si myslím, že je asi ta nejsnažší cesta pro maminky, které by rádi vedli své děti k hudbě, ať začnou prostě co nejdřív. A potom to probíhá vlastně tak, že se k tomu klavíru jde třeba jenom tak na 2 minutky a udělá se to, nejsou jako, že to dítě nemusí ve 3, 4, 5 letech začínat chodit jako na lekce, ale vlastně ta maminka nebo rodiče doma mohou udělat strašně moc v tom předškolním věku obecnou hudební přípravou, kdy se prostě s dítětem hrajou hudební hry na rozvoj rytmického cítění, různé poznávání, prostě kláves. A je to všechno formou hry, stejně tak, jak si dítě hraje, skládá kostičky, hraje s knížkami, s legem, skládají se pucle, tak se chvilku jde ke klavíru a něco se tam udělá. Já těch hudebních her jsem vytvořila pro své děti hodně a teď to postupně budu vypouštět do světa, jak to tak jako vznikalo, jo? Protože to teď vlastně čerstvě s tou naší 6letou dcerou všechno jedeme. A jí to přirozeně táhne, přirozeně jí to zašlo vlastně bavit a zašla ten zájem projevovat. Takže myslím si, že tam ta vnější motivace toho rodiče hraje v počátku velmi důležitou roli, že se toho jako nebát, dodávat těm dětem ty hudební podněty. Třeba i koupit xylofon, nějaké paličky, aby to dítě jako mělo kontakt a zpívat doma. To je asi úplně nejdůležitější. Nebo i na procházce. Jo, prší, tak si zaspíváme, prší, prší. To nemusí být žádná velká věda. Aby to dítě vlastně nevnímalo tu hudbu jako něco, aha, tak teď jako přijde nějaký kroužek a musím se začít něco učit, ale aby to vlastně tak samo vyplynulo. A potom ta vnitřní motivace se u dětí rozvíjí typicky až třeba kolem 8-9 let. Jo, takže ono opravdu je tam potřeba s tím dítětem i sedět u toho klavíru a podporovat ho v tom domácím cvičení, i když pak už na tu zušku začne chodit. Že není to úplně o tom, že jako moje dítě chce, nechce, prostě děláme to společně a potom ta motivace se postupně vybuduje, že bude i ta vnitřní přímo z toho dítěte vycházet.
0: To říkáš krásným způsobem, jak vytvořit to prostředí, jak vlastně podpořit to dítě, aby tu motivaci dokázalo najít. Ale přece jen pak přijde nějaká potřeba cvičit určitý čas. Tak jak s tímto zacházet, aby nám to nevzalo tu radost z toho nástroje a abychom teda skutečně viděli ty pokroky?
1: To je taky velké téma, protože samozřejmě každé dítě je individuální a já zase můžu sdílet příběhy svoje a svých žáků, které jsem měla možnost učit, protože u některých dětí skutečně s příchodem puberty, kdy jsou obrovské hormonální změny v těle, což u holčiček bývá trošku dříve, většinou už třeba kolem 11 let, u chlapečků to bývá trošku později, tak je možné, že úplně ztratí zájem o hru na klavír a vlastně si najde úplně nový koníček nebo nová vášeň v tom životě. A to se může stát i u dítěte, které hrálo úspěšně na klavírních soutěžích, do 11 let vyhrálo všechny soutěže a pak najednou klavír zavře a řekne, já jdu dělat něco jiného, třeba akvaristiku. Jo? Takže tohle sleduju samozřejmě i tak nějak v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, že se to děje a není to nic nepřirozeného. Prostě může ten klavír být součástí toho dětského světa, pak třeba na nějakou dobu ne, ale mám spoustu dospělých studentů, kteří se pak zase vrací v tom dospělém věku zpátky, protože jim to začne chybět. Co se týče toho domácího cvičení, zase se vrátím k tomu, že si myslím, že zejména u těch menších dětí, které jdou do přípravky 1., 2. ročníku, je ta role rodiče strašně nezastupitelná. Že opravdu ta podpora toho prostředí doma, kdy ta, většinou je to ta maminka, která si tam jde sednout s tím dítětem a skutečně projevuje aktivně zájem, co hrálo na té hodině nebo na té hodiny i pravidelně dochází, aby viděla, jak se s tím dítětem pracuje. Sama si trošičku třeba načte, kde je C1 a pomůže malinko s tím čtením, když dítě se ztratí, jo? Že skutečně tam má to dítě tu oporu, tak je to určitě lepší, než když je nechané úplně v prostoru, protože 6leté dítě samo ještě nemůže vědět, jak má správně doma cvičit. A zároveň si myslím, že tam hraje taky velkou roli ta pravidelnost, protože stejně jako děti učíme třeba si mít ruce, když přijdeme domů, tak to prostě připomínáme pořád do kolečka, dokud to nezačnou dělat automaticky sami. Tak stejně se buduje i ten návyk chození cvičit na klavír. Prostě se tam může jít fakt jako na jednu minutu nebo zahrát jednu skladbu, ale každý ten den vlastně jakoby si na to vzpomenout a jít tam společně na chviličku. A takhle já jsem to dělala právě s mojí dcerou několik měsíců, kdy ona vlastně jako sama si na to nespomněla, ale vybudovali jsme návyk a po půl roce ona chodí za mnou a říká, mami, ještě jsme dneska nehráli. Jo, takže ono opravdu, ta role toho průvodce domácího je strašně důležitá u těch dětí. Mm-hmm.
0: A teď mám poslední otázku, která se týká spíš pedagogů. Zpočátku se doporučuje u úplně malých dětí například vést ruku dítěte. A poradíš něco učitelům, kteří jsou spíš uzavřenější povahy a necítí se komfortně v jemných hrách s dětmi nebo si nedokážou tak přirozeně vytvořit vztah s dětmi, ale chtěli by se i přesto pedagogice věnovat? Mm-hmm.
1: Tak já si myslím, že klavírní pedagog nemusí nutně znamenat, že učí jenom malé děti, protože v dnešní době ten zájem o hru na klavír je naprosto napříč věkovými skupinami. Já vlastně jsem začínala taky jako učitelka hlavně dětí, ale pak se mi ten repertoár rozšířil i na ty dospělé začátečníky a teďka v aktuální situaci se věnuju vlastně hlavně konzultování hodně pokročilých studentů, kteří jezdí jako na konzultace. Jo? Takže myslím si, že je dobré si vlastně říct jako pedagog, co mě baví, která ta věková skupina mě jako baví nejvíc a netlačit sám sebe ani jako do té, kde se necítím tak komfortně, protože zákonitě to samozřejmě nebude win-win situace a ani pro tu jednu stranu. A pokud ale je pedagog v té roli, že teda třeba se dostane na zušku a hold tam prostě učí ty děti, tak si myslím, že co třeba hodně pomáhá mně je právě načíst si nějaké odborné publikace a metodické materiály a vlastně si to uchopit. Jo, nemusím nutně ňuňat každé dítě a prostě půjč mi ručičku, jako nemusím být až taková maminka, aby to fungovalo dobře i s malými dětmi. Těch přístupů může být mnoho, každá ta osobnost pedagoga je jiná, ale myslím si, že u těch malých dětí určitě pomáhá, když je přítomná maminka pravidelně na lekcích a když vlastně ten trojúhelník mezi pedagogem, rodičem a dítětem funguje jako v symbioze, kdy jsou nějaké jasně stanovené prostě podmínky, maminka rozumí tomu, že chodíme na klavír, máme teda klavír doma, nějak pravidelně na něj se snažíme hrát, pedagog je tam někdo, kdo vede, ale zároveň podporuje i tu maminku, i to dítě, aby vlastně jako tahli všichni za jeden provaz. Myslím si, že často tohle je mnohem důležitější, než úplně, jestli jako jsem teda ten maminkovský typ pedagožky, nebo jestli spíš jsem takový ten, co spíš jako sedí a tak jako vznešeně radí, když, jak jsem to tak pochopila z té otázky. Protože ve chvíli, kdy ta komunikace neprobíhá, tak tam často dochází k různým třenicím, nepochopením. Maminka má pocit, že skladby jsou těžké, dítě doma nechce cvičit, pedagog si myslí, že dítě to nebaví a teď se z toho stane taková jako takový slepý kruh, ve kterém to většinou končí, takže teda jako se na tu výuku přestane chodit a to je strašná škoda.
0: Pustíme se teď poslední ukázku dnešního pořadu a bude to sonáta in D, první věta, Allegro non troppo. Kdy jsi tuto skladbu složila?
1: Tu jsem složila první větu, když jsem měla první dceru a druhou větu, když jsem čekala druhou a třetí po narození druhé. Takže to vznikalo tak jako postupně, protože to bylo zatím moje vlastně největší dílo, co se týče rozsahu. Já jsem si chtěla vyzkoušet i nějakou větší formu, takže jsem zvolila třídílnou sonátovou formu a ta inspirace posluchači určitě to uslyší, byla takovou tou klasickou romantickou syntézou, to znamená dílem Beethovena, Chopina a Brahmse.

0: Na Radiu Proglas na Oktávě se s Evou Lorenz povídáme o klavírní pedagogice. Bohužel nemáme čas probírat tvůj management, který za mě je opravdu skvělý. Obdivuju to. Ale můžeš prozradit, co je ta tajná přísada, že tvé kurzy navštěvuje obrovská spousta lidí a že se chtějí učit hrát na klavír? Je to kouzlo osobnosti?
1: Kdyby to bylo kouzlo osobnosti, tak mám z toho velkou radost. Mě samozřejmě potěšilo. Ale já teda si myslím, že ta tajná přísada je spíš konzistence. Protože já mám takový sen, nebo takové moto životní, že bych chtěla umožnit naučit se hrát na klavír každému, kdo potom touží. A to je pro mě ohromně silná vize, kterou se snažím naplňovat tím svým projektem. A je to o tom vlastně, abych to mohla umožnit, tak potřebuju, aby se ke mně ti lidé dostali. Aby mě našli na tom internetu nebo na těch sociálních sítích. Což zase znamená, že ten další krok je, že já potřebuji o sobě dávat vědět a potřebuji být vidět, aby mě našli, aby zjistili, že něco takového existuje a že ta cesta je otevřená, že se mohou začít učit, i když jsou dospělí a i když nemohou dojíždět na živé lekce. Takže já vlastně jsem konzistentní v tom, že píšu každý týden newsletter svým čtenářům, kterých mám v databázi několik desítek tisíc. Máme na sítích spoustu sledujících na Facebooku, na Instagramu i na YouTube. Vlastně pravidelně dávám různé tipy ke cvičení nebo obecně prostě k tomu všemu možnému dění okolo hry na klavír. A ta konzistence právě umožňuje to, že tam i ti stávající fanoušci, i ti noví neustále najdou nějaký obsah, kde mohou mít aha momenty, mohou si z toho něco vzít a rychle třeba implementovat doma do svého cvičení. A potom už je to samozřejmě na nich, pokud jsem jim teda sympatická, tak mohou potom pokračovat i v té intenzivnější spolupráci právě v rámci našich kurzů.
0: Takže si právě zmínila, že tě posluchači mohou případně najít na Facebooku, Instagramu, máš i webové stránky. Tvůj projekt se jmenuje Procházka světem klavíru, takže cesta je otevřená. Je to tak?
1: Je to tak.
0: To byla Eva Lorenz, klavírní pedagožka, skladatelka a klavíristka v dnešní Oktávě na Radiu Proglas. Já moc krát děkuju, že jsi přišla, že jsi nám popovídala o té klavírní cestě, kterou může člověk kráčet, ať už si chce na klavír hrát pro radost, anebo ať už se bude chtít v budoucnosti věnovat klavíru profesionálně. Děkuju a zase někdy naslyšenou.
1: Moc krát děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto až Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Zprávy nyní přebíráme s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý a policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi. Nikoho zatím neobvinili. Zprávy a Martin Matějka. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc aut na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí jí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
4: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
2: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je teď šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Papež Lev XIV. Zahájil 4denní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež projevu mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
5: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
2: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila, při projevu Lev 14. tento zákon nezmínil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čarge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
6: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
2: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. A s přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
7: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
8: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
7: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
9: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
7: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru a kolona pokračuje až k Ořechu na 19. celé je to asi na 30 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Zdržení je asi půl hodiny. V opačném směru, tedy na Smíchov, se sune fronta od křížení s magistrálou na Barandovský most. Na dálnici D11 Praha, Hradec Králové v dlouhodobém omezení mezi exity Městec a Chlumec. Zatím ještě stále pracují kolem 59. kilometru a jede se jen jedním pruhem. Kolony směrem na Hradec z 51. kilometru jsou ještě na půl hodiny. Směrem na Prahu kolona až kousek za sjezdem na Chlumec z 61. je zhruba asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná až polojasná, na východě území zpočátku oblačná až zatažená, kránu se lokálně vytvoří mlhy, ochladí se na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně a s přízemními mrazíky na horách pak naměří kolem 3 stupňů a zítra čekejte jasno až polojasno a teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

17 hodin 10 minut. Na Proglasu začíná před kostelem Jany Rambouskové o vzdělávací platformě Dominikánská 8.

0: Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a vítá všechny posluchače u dalšího dílu z cyklu Před kostelem. Dnešní pořad bude věnován veřejnému intelektuálnímu a kulturnímu prostoru, který vyrůstá z prostředí českých dominikánů a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Mluvím o platformě Dominikánská 8, která v srdci Prahy už řadu let vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a společně s nimi hledá, jak rozumět světu, ve kterém žijeme, z perspektivy křesťanské víry. V pražském studiu vítám ředitele této platformy Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dnes se společně pokusíme reflektovat uplynulou sezonu na Dominikánské 8 a přinést výhled na sezonu nadcházející. Protože bychom tímto také rádi posluchače Radia Proglas pozvali k poslechu pořadů, které budou vždy vysílány v pondělí ve 20.15. Ale mám na své hosty připraveno několik provokativních otázek. Vy jste totiž platforma, která neotevírá jen témata, o kterých je bezpečné hovořit na křesťanské půdě, ale nebráníte se ani kontroverzním nebo složitým tématům a snažíte se o dialog mezi věřícími, nevěřícími, vědou a vírou. Můžete to prosím ještě trochu upřesnit? Jaké je vlastně poselství Dominikánské 8 v současném světě?
1: No, my opravdu chceme být takovým prostorem, který je někde na rozhraní těch, řekněme, oblastí, které jste jmenovala. A když jste používali to slovo kontraverze, tak my rozhodně nechceme být, myslím, že ani nejsme nějak kontraverzní, a nebo určitě nám nejde o nějakou jako prvoplánovou kontraverzi, natož tak provokaci. Ale je pravda, že některá témata mohou některé lidi, zvlášť těch křesťanských kruhů, trochu tahat za uši. Ale za nás není nic, o čem by se nemělo a nemohlo nějak seriózně a citlivě mluvit na křesťanské půdě.
0: Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská? Čím je Dominikánská 8 pro vás osobně?
2: Já bych navázala na to, co říkal Benedikt. Když mluvil o těch kontroverzích, tak myslím si, že je dobrou křesťanskou tradicí, že zrovna v těch kontroverzích se rodí církevní nauka a že to vzniká právě v těch otázkách doby, které přichází, které si lidé kladou, a je to prostě nějaké živé uvažování v církvi, která žije v nějakém aktuálním kontextu. A vlastně tady není žádný protiklad mezi církevní naukou a současnými, řekněme, kontroverznými otázkami. Takže to naopak vždycky dobře fungovalo společně a tam vznikaly ty nejzajímavější a nejhlubší věci.
1: Mm-hmm. Možná se si to dá ještě tak trošku doplnit z pohledu do minulosti. Vlastně všechna církevní dogmata vznikají nějak v atmosféře kontraverze, protože se hledá, jak vyjádřit co nejlépe vlastně to, co je obsahem naší víry, co věříme. Takže když vznikne vlastně nějaký problém, nějaká kontraverze, a to můžeme jít opravdu do těch jako nejhlubších dějin, až vlastně do skutků apoštolů, jo, tak potom to společenství církve díky a na, řekněme, na půdorysu té kontraverze hledá, jak nejlépe vyjádřit obsah víry. A i když se pak nějaká formulace jako najde a vybrousí, tak rozhodně kontroverze nekončí, protože po každém koncilu jsou ještě vlastně kontroverze o tom, co teda to znamená, jak ty jednotlivé pojmy je potřeba zasadit, jak jim rozumět. Takže vlastně bez nějakého porozumění té kontroverze ani dnes vlastně nepochopíme nauku církve. Takže v tomhle smyslu kontroverze je úplně v DNA každého dogmatického vyjádření. A když budeme úplně aktuální, jo, tak vlastně poslední desetiletí se vedou debaty, diskuze až můžeme říct střety, tedy kontroverze, o tom, jak chápat druhý vatikánský koncil a co to všechno znamená. A úplně nejaktuálnější, že jo, synodalita. To je něco, co vlastně podle papeže Františka a současného papeže vyrůstá z druhého vatikánského koncilu a budou zase jiní v rámci římskokatolické církve říkat, no to nás zavádí někam na cestí. Hmm. Úplně krásný plastický příklad takovéhle kontroverze.
2: Já bych jenom doplnila, že hodně záleží na tom, co si pod tím slovem kontroverze představujeme. Můžou to být vyhrocené emoce, můžou to být silná slova, ale to, o čem mluvíme, je spíše nějaká pravdivá snaha o hlubší porozumění věcí.
0: Mm-hmm. Já teda možná navážu na vaše slova, otče Benedikte. Podle toho, jak jste o kontroverzi hovořil, tak mám skoro dojem, že je to něco, co je vlastně užitečné. Dá se to takto chápat?
1: No určitě to je užitečné, protože nás to stimuluje jak intelektuálně, tak taky duchovně. A kontroverze v tom tak dobrém slova smyslu, tak jak jsem se tady snažil popsat, tak je něco, co jako dává nějaký jako život nebo prostě nějakou dynamiku do prožívání naší víry. Úplně v konkrétních podmínkách tohoto světa, který se pořád nějak jako vyvíjí, posouvá, víra se ocitá vlastně v různých kulturních, společenských, náboženských kontextech v rámci univerzální církve. Takže jo, potřebujeme vlastně neustále takhle to živě vlastně promýšlet, i duchovně prožívat a formulovat. A když máme hlásat evangelium do tohoto světa, tak musíme neustále hledat takový jazyk, kterému ta druhá strana nebo ti, na které se chceme obrátit, s poselstvím radostné zvěsti, kterému bude rozumět.
0: Pokud je to tedy užitečné, tak proč se kontroverzních témat lidé tolik bojí? Nebo proč to má takovou skoro až negativní nálepku?
1: No, protože máme rádi jako jistotu. Mm-hmm. Nějakým způsobem jako zakotvení, což je naprosto v pořádku a my to potřebujeme. Jo. A pro někoho ta kontroverze může i prožívat tak, že to tu jistotu nebo tu pevnou půdu pod nohama nějak jako rozleptává nebo narušuje nebo rozechvívá. A vlastně se člověk potom může ocenout v nějakém ohrožení a to je samozřejmě něco, co není nebo nemusí být příjemné.
0: Mm-hmm. Tak teď tomu velmi dobře rozumím a vy se tohoto vlastně nebojíte a otevíráte ta témata. Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská?
2: Možná bych zmínila takový pojem, který se v tomhle kontextu používá, a to je pojem identity. Lidé se cítí někdy v konfrontaci s věcí, na které nemají odpovědi, vlastně ohrožení v té své identitě, kterou si nějak skládají i v prostředí církve z toho poznání, které mají a které jim i ta křesťanská tradice nabízí. Ale my se právě snažíme nějak přemýšlet nad tím pojmem identita pozitivně, jako ne o něčem, co je potřeba bránit, co je v situaci, kdy nevíme v ohrožení, ale naopak z čeho je možné čerpat jako z nějakého zdroje a být otevřen dalšímu rozvinutí v těch konkrétních otázkách. A vlastně to i psychologicky, myslím si, pomáhá zachovat si nějakou bezpečnou půdu pod nohami v té nejistotě nebo v situaci, když nevím. No a taky se to mnohem lépe dělá ve společenství, když na to člověk není sám. No a takové prostředí bychom rádi vytvářeli, kde mohou lidé, kteří přichází s nějakou identitou, s nějakou hloubkou porozumění věcí z různých stran, mohou být otevření těm dalším otázkám společně a mohou zakusit, že má smysl takhle o tom mluvit, o tom uvažovat.
0: Za malý okamžik ještě vaši platformu posluchačům stručně představíme, především těm, kteří o vás doposud neslyšeli. Ale teď si ještě dovolím otázku, jestli vás osobně nějakým způsobem formují ty debaty, které na Dominikánské 8 probíhají, jestli sami cítíte, že to vaši identitu nebo váš světonázor nějakým způsobem formuje?
2: Ano, bez toho by to vůbec nešlo. Ta naše představa je taková, že chceme to, co se děje v týmu během přípravy těch setkání, těch debat, to živé přemýšlení, rešerše, setkávání s lidmi, kteří tomu rozumí, tak to chceme vlastně posílat nějak dál a to, co zakoušíme jako právě primárně na sobě, tak proto chceme vytvářet prostor, aby to mohli zakusit i další.
1: My takové zkrátce říkáme, že my jsme vlastně ti první beneficienti, tedy ti, kteří mají prospěch z toho, co děláme. A to není to nadsázka, je to zkrátka, ale nadsázka to není a je to pravda, protože my, když zveme ty hosty, tak samozřejmě jako víme, co ti lidé dělají, jak vystupují, čemu se věnují, ale samozřejmě nemůžeme vědět, co přesně budou říkat a už vůbec ne, jak třeba na sebe ti hosté mezi sebou reagují. Tak to je i pro nás, kteří stojíme za tím programem, vlastně nové, je to vždycky nějaká zkušenost a za sebe můžu říct, že jsem se díky tomu vlastně, co děláme, mnoho věcí dozvěděl a v mnoha oblastech mě to někam posunulo a prostě se cítím tím, co děláme, obohacen, možná na prvním místě.
2: Rozhodně to neděláme z pozice, že bychom měli ty odpovědi a chtěli je jenom šířit nebo někoho poučovat. Naopak.
0: Já si myslím, že to ani jinak nejde, takže mám velkou radost, že to takhle říkáte, protože podle mě, kdybyste už všechno věděli a jenom vytvářeli prostor pro nějaké možná ujišťování, tak by to nesloužilo tomu účelu, jak se profilujete. Takže možná teda pojďme teď už se přesunout k tomu představení, alespoň v kostce. Dominikánská 8 není adresa, to je název teda vaší platformy. Proč zrovna Dominikánská 8? Vím, že to vychází z adresy, na které Dominikánský klášter v Praze sídlí, což je Husova 8. Dominikánská podle toho, že je to teda Dominikánský klášter?
1: No, to je taková hra trošku s historií a tím místem. Ona, ta ulice Husova se v minulosti jmenovala Dominikánská a my jsme teda na té Husova 8 za nějakých, nebo v nějakých historických periodách to byla Dominikánská 8, ale jsme Dominikánský klášter, tak to jsme tam chtěli vlastně vtělit. A takhle nějak to vzniklo, vlastně ten název.
0: Pořádáte debaty, koncerty, výstavy, autorská čtení. Co teda všechno spadá do Dominikánské 8?
2: Myslím, že máme 4 takové cílové skupiny a na tom se dá ukázat i, jaké ty různé typy formátů nabízíme. Jednak je to skupina lidí, kteří přijdou do sálu, většinou lidé žijící v Praze. Jednak publikum, ale taky ti hosté, kteří taky jsou vlastně pozváni do té debaty přijít s něčím vlastním a podělit se o to. Pak další skupina jsou lidé, kteří sledují naše záznamy nebo živé streamy a pak záznamy na YouTube nebo poslouchají audioverze. Pak je třetí skupina, to jsou lidé, kteří možná někdy taky sledují ty záznamy, ale hlavně sledují naše sociální sítě a další formáty, které kratší tam nabízíme a které chceme rozvíjet. Tyhle dvě skupiny se nutně nekryjí. Ne všichni, kteří nás sledují, tak zároveň sledují ty 90-minutové debaty. A pak je ještě čtvrtá skupina, to jsou lidé v regionech, kteří taky se různě překrývají s těmi jinými skupinami, ale někteří zvlášť se chtějí i aktivně zapojit a třeba ve své farnosti nebo někde ve svém okolí vylepují naše plakáty. Tak to jsou vlastně dobrovolníci, které pořád hledáme. A rádi bychom v budoucnu i s nimi, s těmito lidmi v regionech navázali i blížší kontakt a třeba jednou za čas do nějaké vesnice nebo města vyjeli s debatou.
1: Mm-hmm. Ta debata, která už tolikrát tady padla, tak takový nějaký jako základní způsob, jak vlastně ta témata uchopujeme, to znamená obvykle pozveme 3 hosty, které svěříme moderátorovi. Dopředu sice nepřipravíme otázky, aby si hosté připravili odpovědi, ale připravujeme koncept té debaty, jako témata, o kterých určitě chceme mluvit. Že není to debata ve smyslu třeba nějakého jako politického klání, jo? Tak jak si to dělá, možná i to slovo debata může být trošku zavádějící, nám jde co do obsah nebo styl, spíš o dialog. Mm-hmm. Takže ti hosté je dobře, když přijdou připraveni, když vědí, o čem budou mluvit, aby vlastně za ten poměrně krátký čas, byť Zuzana zmiňovala 90 minut, ale ta samotná debata je hodinu, že pak půl hodiny na otázky. A když máme 3 hosty, že tak nakonec na toho jednoho z té hodiny vlastně není za tolik času. Takže je opravdu dobře, když ten člověk přijde už s nějakýma tezema nebo promyšlenýma prostě věcma, které chce říct. Tak to je takový ten nejzákladnější formát. Když je to příhodné, je třeba nějaký zahraniční host, tak vlastně to setkání je formou rozhovoru, moderovaného rozhovoru, buď jenom s tím hostem, nebo třeba ke konci přizveme ještě nějakého jako místního našeho jako českého řečníka, aby třeba to, co přichází ze zahraničí, tak nějak jako zakontextoval jaksi pro naše prostředí. A pak máme ještě, vlastně jste zmínila ta autorská čtení, to se týká hlavně poezie, současné poezie, tak to jsou že, autoři, básníci, potom je to vlastně doprovozeno současnou hudbou, většinou vyučujícími a studenty z pražské HAMU. Knižní salony máme, že jo, tak to je vlastně rozprava nad knihami, které vydává nakladatelství Krystal, tak jako menším kroužku. Spolupracujeme s galerií Joská 14, která je přes ulici, z druhé strany toho našeho areálu, takže jejich výstavy nějak jakoby se rozšíří vlastně do našeho barokního refektáře a do venkovního výkladce, takže společná vernisáž. No, tak jsou asi takové ty nejzákladnější věci, možná Zuzana ještě doplní, co jsem zapomněl.
2: To vlastně, co popisuje Benedikt, tak jsou všechno akce, které cílí na širokou veřejnost. Není podmínkou být intelektuálem, podmínkou je být zvědavý a zajímat se o svět. Ale taky bychom rádi postupně ještě rozvinuli jiný formát, a to je formát seminářů, které bychom nabízeli lidem, kteří se zvlášť ve své profesi nebo nějakým způsobem zajímají o určitá témata a chceme jim nabídnout prostor nějak je hlouběji i za pomocí nějakých hostí nebo textů promyslet a prodiskutovat. To zatím bylo jenom nahodile, třeba v minulém roce byl takový seminář s teologem Andreou Grillem, ale rádi bychom to zařadili do naší nabídky v budoucnu.
0: Jak myslíte, že by měla taková debata vypadat? A máte pocit, že to jako společnost umíme diskutovat s respektem k odlišnému názoru?
1: No, umíme i neumíme. Mm-hmm. Ono se mluví hodně o nějaké rozdělené společnosti, tak obecně, a že to je problém. A do určité míry ano. Na druhou stranu ten náš přístup je takový, že si neděláme iluze, že může být nějaká jednotná společnost, jako všichni si budou myslet to samé, to bych považoval až za jako nebezpečné, patologické. Ne, že je rozdílnost a tím pádem i nějaká rozdělenost je naprosto přirozené a je to v pořádku a tak to má být. Jenom je důležité, a o to my se snažíme, jak s tou růzností, různorodostí, která

0: S těmi různostmi, tak právě, když každý, nebo k tomu bychom rádi motivovali sebe, ale ty naše hosty si uvědomí, jako na čem moje pozice stojí, jaká východiska, jaké mám argumenty, jaká fakta mám po ruce, co už jsou třeba moje interpretace, nebo nějaké výklady, co jsou nějaké možné výhledy nebo návrhy, víc do těch společenských témat, co jsou třeba politická rozhodnutí, protože jo, může být nějaký vědecký poznatek, ale jak s tím naložit v praktickém životě, tak tam je nějaká šedá zóna mezi třeba tou vědou a politikou v tom nejlepším slova smyslu. Takže prostě každý z těch účastníků, aby si nějak uvědomil vlastně, kde stojí, na čem stojí, s čím přichází. A uměl to nějak nabídnout vlastně do toho společného přemýšlení, protože vlastně žádný ten jednotlivec, ani jako člověk, ani třeba jako, nevím, nějaká odborná disciplína, anebo ani my jako vlastně křesťané, nezachytíme tu lidskou skutečnost a zkušenost komplexně. Potřebujeme vlastně ty různé jiné pohledy, abychom jako společně potom viděli jedna bohatství je na šíři, ale taky třeba někdy problematičnost některých otázek a vlastně uměli z toho čerpat. A takhle nějak bych si představoval, nebo chceme usilovat o ten dialog. A v posledku by nám šlo o to, abychom jako svoji mentalitu kultivovali. Jak vlastně s tou růzností zacházet. Že? Protože na co se žehrá v té společnosti, tak nejsou ani tak ty rozdíly, ale je to nějaká mentalita, která se kolem toho utváří. Že? Mentalita identitárních táborů, nepřátelství a tak.
1: Já bych k tomu doplnila, že ta naše zkušenost je taková, že tady je velká poptávka po takovém dialogu, jak ze strany věřících nebo i nevěřících, nebo prostě běžných lidí, tak ze strany různých institucí v rámci občanské společnosti. A je tady nevyužitý potenciál ze strany církve přinášet právě nějakou svoji specifickou duchovní tradici, perspektivu, do tohohle mnohovrstevnatého dialogu a rozprávění. Častokrát za nami přichází nějací lidé zvenku, kteří se třeba velice dobře orientují v nějakém speciálním oboru, pro nás velmi zajímavém, ale na tu duchovní rovinu nemají třeba pojmy nebo zkušenost nebo nějaké struktury, přemýšlení, nějaký rámec a my vnímáme, že zrovna tohle můžeme jako církev nebo dominikáni nebo naše platforma nabídnout.

0: povídám s ředitelem této platformy Benediktem Mohelníkem a Zuzanou Matysovskou z propagačního týmu. Právě nás čeká ohlédnutí za uplynulou sezonou, která na Dominikánské 8 skončila. Já bych se chtěla zeptat, jak na ní vzpomínáte, co se povedlo, co vás třeba překvapilo a co vyšlo třeba jinak, než jste plánovali?
1: No tak to je těžká otázka, protože těch našich pořadů je tak něco mezi 45 a 50, tak to je hodně za ten rok, tak si nejsem schopen si všechno vybavit. Každá ta sezóna je určitě v něčem překvapivá, protože jsou jako nové věci. Co bych za sebe zmínil, tak jednak to byl už tady nějak zmíněný seminář a veřejné vlastně debaty s Andreasem Grillem, což je italský teolog, který se věnuje ekleziologii svátostem. Za mimořádně jako zdařilé nebo důležité setkání bych považoval setkání s Massimem Fagioliem, církevním historikem a vatikánologem, který k nám přijel, ale i někteří další zahraniční hosté. A třetí věc, kterou vypíchnu a zbytek už nechám na Zuzaně, tak byl cyklus o umělé inteligenci, což byla série vlastně tří přednášek plus závěrečná debata, která to nějak celé měla shrnout.
2: Mm-hmm. Ano, tenhle loňský rok byl výrazný právě těmi zahraničními hosty a hostkami, což se nám povedlo díky grantu Evropské unie, který jsme získali. Kromě zmíněných to ještě byla abatyše benediktinka Carmen Tačmurát, která mluvila o řeholním životě v současnosti. Mm-hmm. Jan Lofeld se svou velmi úspěšnou knihou v našem prostředí
1: Když Bůh nikomu nechybí.
2: A třeba ještě Natalie Beckard, která pracuje ve Vatikánu kolem synodálního procesu a takhle mohla nám říct, v jakém to je stavu v současnosti a nějak inspirovat to naše prostředí, které v tomhle směru tolik věcí nedělá.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínili cyklus o umělé inteligenci. Myslíte si, že ovlivňuje naši společnost spíše pozitivně nebo spíše negativně?
2: To je těžké říct.
0: Je to 50 na 50?
2: Asi nejsem z toho dát nějaké hodnocení, ale to, o co jsme se snažili v tom našem cyklu, on měl 4 díly, byly to 3 přednášky a 1 debata, tak i ta struktura vlastně nějak ukazuje ten náš přístup. Na začátku jsme se snažili popsat, o co vlastně jde, nějak ty základní mechanismy neuronových sítí. Pak jsme vypíchli takový asi největší úspěch umělé inteligence v oblasti vědy, což je simulování nebo predikce tvaru bílkovin. Pak jsme popsali nějaká rizika, bezpečnostní hlavně. No a pak v té čtvrté části, to byla ta naše vlastní expertíza a to jsou etické otázky. My nemůžeme mluvit ze strany vědy, proto já taky nemohu odpovědět tuhle otázku nějak absolutně, ale můžeme přemýšlet podobně jako papež Lev v encyklice Magnifica Humanitas o tom, co souvisí s lidstvím a jak vlastně nějak citlivě vnímat všechno to, co do toho, jak lidství chápeme, umělá inteligence přináší. Třeba velice důležitý bod tam byl, že je klíčové se udělat citlivým na to, co to autentické lidství znamená, a protože ta umělá inteligence ho simuluje. A že se musíme naučit rozlišovat tu simulaci od toho, co je autentické.
0: Což určitě není jednoduchý úkol. Vy jste taky měli debatu na téma genderu s názvem Ona, s hvězdičkou, tedy On, hvězdička A, a také debatu o vztahu feminismu a křesťanství. Jak si myslíte, že tato témata rezonují společností a proč jste se rozhodli zrovna tato témata otevřít?
1: Ta debata navazovala na číslo Salve, které se jmenuje takhle Ona. Teď nevím, jestli k tomu vám vlastně moc něco říkat, protože Zuzana byla editorkou toho čísla, ale něco nadhodím, ale to třeba doplní. V redakční radě Salve, tak jsme dlouho vlastně už o tomhle nějak diskutovali, ono to tak vždycky, a pak to dozraje teda do toho konkrétního čísla. A když vyjde číslo, tak navazujeme debatami, buď jednou přímo na to číslo, anebo jako v tomto případě, tak je to tak nosné a zajímavé a důležité téma, že třeba se urodí těch debat takové nějaké volné sérii víc. A ještě budeme pokračovat, ještě jsme neskončili s tímhle tématem. No, to považuji za velmi důležité téma a právě i do církevního prostředí, protože se to týká vlastně antropologie, že pojetí člověka. A kdo jiný by měl být odborníkem na lidství než my, křesťané, kteří stojíme vlastně celou bytostí na tom tajemství vtělení Boha do lidské přirozenosti. A takže Pán Ježíš, to je ten model lidství, a my máme pořád co promýšlet a vlastně objevovat hloubku tohoto tajemství. A takže my vlastně chceme do té debaty vstoupit. Ona může být samozřejmě zideologizovaná, ale to se týká prostě snad všech důležitých témat, ale taky může být velkým impulzem právě pro prohloubení i naší vlastní víry, když budeme naslouchat tomu, co třeba humanitní vědy v poslední době zvlášť udělali za velký pokrok. A oni nám osvětlují vlastně naší vlastní víru.
2: Já si myslím, že na tématu genderu se dá pěkně pozorovat, jak ve společnosti a zvláště nebo taky v církvi pracujeme s různými tabu. Že jo, tabu je nějaká snaha ochránit společnost před nějakým extrémním chováním a tedy o něčem se nemluví, právě protože je to všem jasné, protože je to něco, co ta společnost chce zachovat. Je to nějaká hodnota. Ale jak se ta společnost proměňuje, jak se to poznání vyvíjí, tak se snadno může stát, že to tabu se stane nějakým reliktem minulosti a právě paradoxně je tím, co ohrožuje tu společnost, protože se o tom nemluví a vlastně je to potřeba promyslet jinak. No a v tom tématu genderu jsme v takové situaci. V církvi si lidé velice váží rodinu, chtějí, aby tady byly zdravé a fungující rodiny, ale někdy to působí to, že nejsme schopni a ochotní se bavit o tom, co je pod pokličkou, nebo co všechno s tím ještě souvisí, jaké jiné možnosti tady mohou být, co dalšího mohou lidé, ať už v těch rodinách, nebo pak sami se sebou, se svou osobou prožívat. A kvůli té hodnotě vlastně odsouváme, vytěsňujeme tyhle věci a to my nechceme. Chceme právě neprovokovat, ne nikoho děsit, nebo něco jenom dekonstruovat, ale hledat nějaké pravdivější a lepší vyjádření těch skutečností. Takže to jsme se pokusili i v tom čísle Salve a taky během té debaty.
0: To by bylo určitě ještě nosné téma pro delší a hlubší debatu, ale já bych vám teď ráda dala prostor, abyste představili tu nadcházející sezonu a případně pozvali posluchače jednak na vaše platformy či osobně do Dominikánské 8 a nebo konec konců na poslech Rádia Proglas, kde se, jak už jsem zmínila, každé pondělí od 20.15 hodin bude vysílat sestřih z vašich debat. Toto vysílání započne 5. října, takže všechny posluchače srdečně zveme.
1: Tak my jsme strašně rádi, že ty 20-minutovky jsou, protože oni vznikly z iniciativy Zuzany, ta je stříhá, tak když ji tady slyšíte, tak už máte i představu o tom, kdo za tím pultem sedí a stříhá. A to, že se vždycky vybere to nejdůležitější, nebo takové to nosné nějak. Co nás čeká, tak určitě adresa je Jalovcová 2, vstup do Dominikánské 8 v Praze na Starém městě, anebo sledujte streamy a potom záznamy. Začneme 24. září, setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutiérrez, Dominikán, kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději a tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození a ona má taky vlastně zásadní a hluboká duchovní východiska a právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad z toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny jako nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové vlastně z teologie osvobození docela dost čerpají. No a na další třeba už vás pozve Zuzana.
2: Já bych možná jenom tak stručně zmínila ta témata. Budeme se věnovat tématu sudet. Mm-hmm. A pak bude debata nad číslem salve o velkom městě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prívarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky už zmíněná debata o feminismu a křesťanství, ona ještě jenom bude v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe. To je jenom ochutnávka, asi nemá smysl tady dělat nějaký výčet, ale když budou posluchači sledovat naše stránky nebo sociální sítě, tak se tam všechno včas dozví.
0: Tak to zní jako nabitá sezona, ale hádám, že nabité byly i sezony už uplynulé. Proměňovaly se nějak témata v historii Dominikánské 8, kterým jste se věnovali a která pro vás byla zvlášť důležitá?
1: Já nevím, jestli se úplně proměňovala témata, protože Dominikánská 8 ve svých základech tak vlastně vyrostla z debat kolem reví salve. Bylo nějaký okruh přátel, který vlastně tyhle debaty začal organizovat nejdřív u nejsvětějšího Salvátora a potom právě u nás v klášteře a z toho se zrodila, to byl jeden z impulzů pro zrod Dominikánské 8 a to pokračuje. A možná se změnil nějaký způsob uvažování, jak ten program pojmout. Na začátku, kromě těch témat reví salve, tak to byly nějak jako zajímavé věci, které, nechci říct nahodile, ale nějak se vyskytly, tak jsme se jim začali věnovat. Pak nějakou dobu jsme se pokoušeli, nebo jsme to spíš postavili na nějakých jako cyklech, které měli na starosti jednotliví lidé, ale ty cykly mezi sebou třeba neúplně nebo nutně nekomunikovali. Nějakým zlomem potom bylo období covidu, kdy právě jsme se dostali jako všichni a tím způsobem nuceně, ale to byla taková šťastná náhoda nebo okolnost vlastně do toho online prostoru a to nějak proměnilo a teď se snažíme poslední roky, aby ten semestr nebo celá sezona byla nějak, řekl, nějak rovnoměrně obsazená ať už to je z oblasti teologie, tak třeba společenských otázek, historie a právě ty, řekněme, věci, které jdou víc k umění. A nejenom tak si rovnoměrně rozložené, ale by třeba nějak navazovaly ty věci víc na sebe.
2: Ale myslím si, že zároveň v těch jednotlivých tématech je možné pozorovat určitý vývoj, protože my taky jsme součástí společnosti, součástí nějakého prostředí v církvi a třeba na tématu vztahu k LGBT komunitě, tak je vidět, jak někdy v té naší programové nabídce toto téma úplně chybělo, protože jsme třeba neměli dost znalostí. Pak jsme právě udělali Revisalve, které nám dalo nějaké zdroje a to nás pak uschopnilo třeba přizvat třeba spolek Logos nebo další iniciativy ke spolupráci, kde jsme získávali osobní zkušenost s lidmi, kterých se to týká. A pak jsme byli citlivější i na to, jak promýšlet a otevírat další aspekty tohoto tématu. Takže my se takhle díky těm debatám proměňujeme a pak jsme schopni sami nějak kompetentněji a lépe uchopovat ty otázky.
0: A na závěr bych se ráda zeptala, s jakými se setkáváte zpětnými vazbami a zda jste se už někdy setkali s nějakou negativní zpětnou vazbou. Jak s tím případně pracujete?
1: Tak každý, kdo nastoluje nějaké otázky, tak si umí představit, že ty reakce, nevím, jestli to nazvat zpětnou vazbou, ale v nějaké základní rovině reakce, tak jsou v tom nejpředstavitelnějším jaksi spektru od prava doleva nebo od velmi pozitivní po velmi negativní. Ale tak to je vždycky. V zásadě, ale aspoň to, co se k nám dostává, snad to teda není nějaká jenom iluze, tak jsou ty reakce pozitivní. Takové ty jako promyšlené. Jsou samozřejmě i kritické, promyšlené a to za ty jsme taky moc rádi, protože vlastně nás to taky posouvá nebo nám to ukazuje třeba, kde tam něco uteklo nebo nějak třeba necitlivě, nešikovně jsme něco udělali, ale ty pozitivní, ty velmi převažují a vlastně se zdá z těch reakcí, vyplývá z těch reakcí, že to, co se snažíme, aby to byl dialog, aby to bylo prohloubení poznání, aby to byla nějaká formace naší mentality nebo základních přístupů, takže se to vlastně daří. Že z těch odezev a zpětných reakcí to lze docela dobře vyčíst.
0: Čas s vámi nesmírně rychle uběhl. To je bohužel konec našeho pořadu Před kostelem a my se moc těšíme na vaši činnost a na nadcházející sezonu. Takže děkuji, že jste byli hostem vysílání Radia Proglas. Měla jsem tu dnes ředitele platformy Dominikánská 8 Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu.
1: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme mohli být hostem v Proglasu a buďte vy hosty u nás.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný čas.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

17 hodin a téměř už 56 minut. Je tu myšlenka na den a tuto myšlenku k dnešnímu evangeliu si pro vás připravila Tamara Suchánková.

V dnešním evangeliu se Ježíš ptá svých učedníků, za koho ho pokládají. Otázka ale míří mnohem hlouběji. Není určena jen Petrovi a ostatním apoštolům. Je určena také nám. Každý den se dozvídáme, co si máme myslet o světě, o politice, o válkách, o společnosti. Prostě jak co má podle někoho vypadat. Sociální sítě nám během několika chvil ukážou stovky cizích názorů. Přesně pak víme, co si myslí ostatní. Ale mnohem méně se zastavujeme nad tím, co si myslíme a čemu skutečně věříme my sami. A právě do tohoto světa zaznívá Ježíšova otázka. A za koho mě pokládáte vy? Kým je Ježíš pro mě? Je pro mě jen postavou z minulosti? Morálním učitelem, někým, ke komu se obracím, když se mi něco nedaří? A nebo skutečně věřím, že je Božím mesiášem, jak vyznal Petr? Ježíš mluví o utrpení, zavržení a smrti. Člověk by čekal, že když je mesiáš, bude následovat vítězství dobra nad zlem, sláva a moc. Jenže on ukazuje cestu kříže. To je možná jedna z nejtěžších částí křesťanské víry i dnes. Chceme být úspěšní a bez problémů. A když přijdou těžkosti, máme pocit, že je něco špatně a že nás někdo trestá a ptáme se proč. Vidíme kolem sebe rozdělenou společnost, strach z budoucnosti, osamělost, lidi, kteří nesou své vlastní neviditelné kříže. Někdo zápasí o práci, jiný o rodinu, další se snaží vyrovnat se ztrátou člověka, kterého miloval, se zdravím. A některé bolesti nejsou vidět vůbec. A právě tam může evangelium promlouvat nejsilněji. Ježíš není Bůh, který stojí daleko od lidského utrpení. On sám jim prošel. Proto když člověk trpí, nemusí se ptát, proč. Ale Ježíši, kde jsi v tom, co právě prožívám? A možná zjistíme, že je blíž, než jsme si mysleli. Petr vyznal, ty jsi Boží mesiáš. Ale teprve další cesta měla ukázat, co tato slova skutečně znamenají. Stejně je tomu i s námi. Je snadné říct, že věříme v Boha, když se nám daří. Mnohem těžší je říct, Ježíši důvěřuji ti, když tomu tak není. Možná právě dnes stojíme před nějakým vlastním křížem. Máme strach z toho, co přijde. Možná nás něco bolí, nebo jsme unavení. Ježíš po nás nechce, abychom si hráli na hrdiny a něco předstírali. Nabízí nám naději. Proto se dnes znovu ozývá jeho otázka. Za koho mě pokládáš ty? Ne za koho mě pokládají lidé. Ne co o mě říkají druzí. Ne co jsi o mě přečetl, ale kým jsem pro tebe? Možná na tuto otázku dnes nedokážeme odpovědět tak jistě jako Petr. A možná je to v pořádku. Můžeme začít jednoduše. Ježíši, chci tě poznat. Chci ti věřit. Buď se mnou v tom, čemu nerozumím, i v tom, z čeho mám strach. Protože ty jsi ten, který třetího dne vstal z mrtvých a připomínáš nám, že smrt, ani utrpení, ani žádná temnota nemají poslední slovo. Že poslední slovo má láska.

Bylo 18 hodin a na Proglasu nyní přenášíme mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebrovat bude pater Josef Mendl a zpívat budeme píseň číslo 711, Kde jsi Jezu spáso má. Píseň 711.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, na této mši svaté na konci pracovního týdne. Také vítám posluchače Rádia Proglas. Budeme slyšet v dnešním evangeliu Ježíšova slova, Ježíšovu otázku. Za koho mě lidé pokládají? Za koho mě pokládáte vy? A tak si položme i my tuto otázku. Kým je pro nás Ježíš Kristus? Jaké místo mu dáváme ve svém každodenním životě? V této chvíli mu odevzdejme naše nedostatky, slabosti a hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy Kazatel. Všechno má svou dobu, každá činnost pod sluncem má svůj čas. Je čas k narození i čas k umírání, čas k sázení i čas ke sklízení zasetého. Je čas k zabíjení i čas k léčení, čas k bohení i čas ke stavění. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k návku i čas k tanci. Je čas k házení kamenů i čas k jejich sbírání, čas k objímání i čas k odříkání si obětí. Je čas k hledání i čas k ztrácení, čas k schovávání i čas k odhazování. Je čas k trhání i čas k sešívání, čas k mlčení i čas k mluvení. Je čas k milování i čas k nenávidění, čas k válce i čas k míru. Jaký užitek ze své námahy má člověk, který pracuje? Uvažoval jsem o zaměstnání, které dal Bůh lidem, aby se jim zabývali. Všechno činí vhodně pro svůj čas. I zvěst o věčnosti jim vložil do srdce, přece však nemohou proniknout dílo, které dělá Bůh od začátku do konce. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu dík.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se jednou Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mě lidé pokládají. Odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Sestry a bratři, když se například někdo rozhodne, že chce dělat závodně určitý druh sportu, tak si musí vyhradit mnoho času, musí mít pevnou vůli a jde vlastně postupně krůčky od jednoho k druhému tréninku, až se třeba dostane někam daleko a dokáže vytvořit národní nebo třeba i světový rekord. Apoštolové jsou na cestě víry, dali se do školy Ježíšovi a s nimi vlastně i my. A je to také vlastně určité úsilí poznávat Boha a nechat se jim vést. Ve sportu je velice důležitý vztah mezi tím, kdo ten sport aktivně provozuje, a mezi jeho trenérem, nebo mezi těmi, kteří vlastně vytváří jeho zázemí a tým, tak, aby se ten člověk stále vylepšoval, zlepšoval a dostával se nahoru. Dnes jsme slyšeli v evangeliu o tom, že vlastně takovým trenérem na naší cestě víry je náš bratr a vykupitel Pán Ježíš Kristus. On je vlastně ten, který nás učí znát svého Otce, který nás učí kráčet na cestě víry. Kdyby sportovec nedůvěřoval svému trenérovi, a tak to vlastně někdy i bývá, že vyměňuje trenéry a ti se nějak střídají, tak by se těžko dostával stále dále v tom určitém odvětví sportu. Tak stejně vlastně naše cesta víry závisí na tom, jak důvěřujeme našemu trenérovi Ježíši Kristu. Jak se na něho spoléháme, jak bereme jeho rady, jak mu důvěřujeme, že nás vede po správné cestě. A tam vlastně míří ta dnešní otázka evangelia. Za koho mě pokládáte vy? Čím déle s někým spolupracuji se svým trenérem, čím déle poznávám Ježíše Krista a nechávám se jim vést, tím roste moje důvěra v jeho osobu. Tím roste moje odhodlání mu svěřovat svůj život, odevzdávat to, co prožívám, a věřit, že vlastně v jeho rukou jsem v těch nejlepších rukou. A slyšíme, že Ježíš se o své svěřence stará. Chtěl učedníky postavit vlastně před skutečnost, že bude zanedlouho trpět a umírat na kříži. Aby oni byli schopni udělat tento krok v poznání víry, on se za ně modlí. Protože uprostřed modlitby, vlastně poté, co se o samotě modlil, jak jsme slyšeli, jim klade tuto otázku. Ježíš tedy i nás každého doprovází na naší cestě víry svojí modlitbou. Stále se za nás modlí, je vlastně naším přímluvcem před tváří jeho a našeho Otce.
Tak s vděčností znovu i při této bohoslužbě mu odevzdejme svůj život, záležitosti svého každodenního života, svoje radosti a starosti. Amen.

0: Sestry a bratři, Bůh z lásky k člověku poslal svého jediného syna, aby nám svou smrtí na kříži daroval věčný život. Prosme pokorně, aby celý svět poznal Boží milosrdenství, blízkost a slitování. Bože, plný dobroty a lásky.
1: Pomáhej své církvi, aby vedla všechny lidi k nápravě života a smíření s tebou.
2: Vyslyš nás.
1: Pomáhej milostivě všem, kteří ovlivňují osudy světa, a naplň jejich srdce svou milostí.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej nevěřícím a pochybujícím překonat všechna úskalí, která jim brání uvěřit v tebe.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej nám, abychom se nedali ničím odradit od služby tobě a bližním.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej umírajícím, aby zakusili moc tvé lásky v plnosti věčného života.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Tato mše svatá je obětována na úmysl dárce.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Milosrdný Otče, ty stále voláš své děti silou a něžností své lásky. Zlom naši pýchu a dej nám nové srdce, schopné přijmout dar tvého odpuštění. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Bože, přijmi dary svého lidu a učiň svou mocí, ať jsou skutečně tím, co o nich s oddaností víry vyznáváme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě. Pravda, která osvobozuje. Život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména. Vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého ducha. A proto nyní, vždycky a na věky, hlásáme s anděli a svatými tvou slávu a radostně voláme.

V pravdě jsi svatý Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem Lvem, s biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem, ostatními biskupy, s kněžími Jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději. Ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé. Vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přived nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat. Skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Když jsme byli pokřtěni, nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale přijali jsme ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem. Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní

Modleme se. Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi. Pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací s tvou milostí směřovali ke spáse skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás i vaše blízké, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a zůstávejte ve jménu Páně.

Mši svatou jsme přenášeli z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. V sobotu 26. září se přenos mše od 7 hodin ráno uskuteční z kostela svatého Augustina v Brně. A nyní se můžeme společně zaposlouchat do hudebního zastavení. Zazní malá mše F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Sbor Gehinger Kantorei Stuttgart doprovází Franz Liszt Kammerorchester Budapešť. Diriguje Helmut Rieling. A sóla zpívají Donna Braun, soprán, Ingeborg Danz, alt a Wolfgang Schöne, bas.

Na vlnách Proglasu dozněla malá mše F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Sbor Gesangkantorei Stuttgart doprovázel Franz Liszt Kammerorchester Budapešť. Dirigoval Helmut Rieling. Je 19 hodin, nejvyšší čas zařadit večerní zíváček.

Ahoj holky a kluci, dneska budeme poslouchat 28. část z knížky Mít svoje vlastní zvířátko od Zuzany Novákové. Maminka naší hrdinky Lucinky je výtvarnice a pracuje s keramikou. S tatínkem chystají výstavu a je s tím spousta práce. Do chystání se připlete známý průšvihář Krištof. Co pak z toho asi bude?

0: Tatínek dlouho vybíral z hromady maminčiných fotografií, než se rozhodl pro tu, kterou přidá k jejímu stručnému životopisu, co má viset u vchodu do výstavní síně. Byla z těch vážných, kde se maminka neusmívá. Cop má na ní svinutý do uzlu a na sobě má jen obyčejný domácí kabátek. Krištof říká, že to moc povedená fotka není a že na ní teta Anna vypadá starší než ve skutečnosti. Čím víc se teď Lucie na fotografii dívá, tím méně se jí líbí. Ale tatínek ji už má pod sklem. Už dokonce přitlouká hřebík, že ji pověsí. Tak co se dá dělat? Však maminku při zítřejším zahájení výstavy stejně všichni uvidí doopravdy a poznají, že je mladá a pěkná. Krištof s Lucií se motají po výstavním sále. Kromě nich a tatínka jsou tady ještě dva aranžéři, kteří umisťují maminčiny figurky, soupravy hrníčků, misek a kachlí na dlouhé stoly i na stěny. Pod každou věc se připevňuje cedulka s názvem. Děti taky trochu pomáhají. Podávají hřebíky, nůžky nebo lepidlo, podrží kladívko a když panu aranžérovi vyschlo v krku, zaběhli mu pro sodovku. Ale teď už je vlastně všechno hotovo. Jenom uklidit prázdné krabice, papíry a nářadí, trochu zamést a výstava by mohla začít. Je, achichouvej, vykřikl tatínek a společně s tím výkřikem zařinčelo roztříštěné sklo. Hřebíček, který měl udržet maminčinu fotografii, vyletěl ze stěny i s kusem omítky. Pan doktor Procházka neměl v přitloukání hřebíků žádnou praxi, takže to ani jinak dopadnout nemohlo. Jeho chyba, že tuhle práci nenechal aranžérům. Stejně teď musí ten hřebík připevnit oni. A tatínek, aby pořídil nové sklo. Příští den, ještě před zahájením výstavy, musela jít Lucie na hodinu klavíru, protože maminka nechtěla, aby ji zmeškala.
1: Není to vůbec potřeba. Výstava začne o 5, až se vrátíš. Stačíš se ještě pohodlně převléknout.
0: Lucie byla zklamaná. Včera se domluvila s Krištofem, aby přišel hned po obědě, protože skoro najisto počítala s tím, že dnes klavír nebude. A Krištof právě přišel. Začala se bránit.
2: Ale mami, my jsme tatínkovi včera slíbili, že teď odpoledne doneseme do výstavní síně tu tvou fotku. Má ji už přichystanou nahoře na psacím stole.
1: Krištůfek tady na tebe počká. Vezmi si noty, Luci, a běž.
0: Nenechala se obměkčit maminka. Lucka se tedy celá zamračená loudala do klavíru a Krištofa poslala maminka do podkroví, kde si Barborka pouštěla gramofonové desky.
1: Budu ráda, že tam není malá sama. Nemohu se jí dnes vůbec věnovat.
0: Barborka byla zabraná do práce. Měla spoustu zvířátek z umělé hmoty a na podlaze pro ně stavěla z kostek velkou zoologickou zahradu. Pro každý druh zvláštní ohrádku. Nemůže přece nechat pohromadě třeba zebry s tygrem, lišku se zajícem nebo medvědy s opičkami. Mohlo by to s nimi dopadnout jako s bubákem a bedrníkem. Když za ní přišel Krištof, Barborka nebyla moc ráda, protože se bála, že ji bude rušit. Ale nerušil. Našel si jiné zaměstnání. V pracovně byl na stole nepořádek. Kromě několika hromádek spisů a zasklené maminčiny podobizny se tam válela ještě spousta dalších zvětšených fotografií, jak se v nich strýc Michal večer znovu přehraboval. Byly to docela pěkné fotky, hlavně z prázdnin. A Krištof si je začal se zájmem prohlížet. Pobíhali po nich obě holky, koupali se a smáli, ale hlavně tam všude byla teta Anna. Většinou vypadala o moc líp než na obrázku, co strýc Michal zasklil. Krištof měl tetu Annu rád a nechtěl, aby se jí křivdilo. A tak
1: z letních fotek vybral podle svého názoru tu nejpovedenější, že ji zamění za smutnou a vážnou, co se mu vůbec nelíbila. Proč by se mělo tajit, že je teta pěkná? Řekl si, a protože ani Barborka nic nenamítala, pustil se do díla. Vyměnit fotku už zalepenou pod sklem nebyla snadná práce, ale Krištof měl docela šikovné ruce, takže když se Lucka vrátila z klavíru, bylo všechno hotovo. Přišla do pracovny už převlečená do svátečního a se vzkazem pro Barborku, ať jde okamžitě za maminkou, protože mají nejvyšší čas se také vypravovat. Ona s Krištofem půjdou napřed, aby tatínek nebyl nervózní kvůli tomu obrázku. Krištof předvedl Lucii svou práci. Na nově zasklené fotografii vylezla teta Anna právě z rybníka. Rozpuštěné vlasy se jí v dlouhých temných pramencích lepily na kůži. A jak chytala nafukovací míč, který jí právě hodila Barborka, byla celá rozesmátá, půvabná jako vodní víla. Tak, co tomu říkáš, Lucie? Ta se trochu zarazila. Co řekne tatínek? To je určitě mnohem lepší fotka než ta zachmuřená. Moc bych se divil, kdyby se na ní teta někomu nelíbila. Zaháněl Krištof každou pochybnost. Lucie musela uznat, že Krištof má pravdu. Maminka byla na té fotce skoro stejně pěkná jako ve skutečnosti.
3: Tak dobře, dáme ji tam,
1: souhlasila. Společně s Krištofem obrázek pečlivě zabalili a šli. Nazdar, děcka, začal jsem mít starost, jestli jste nezapomněli to, co jste mi slíbili. Už to tam mělo viset, začínají chodit lidi. Vítal je tatínek, který v hale právě hovořil s nějakými pány.
3: Tati, nevyrušuj se, pověsíme obrázek sami.
1: Nabídla se horlivě Lucie a tatínek s tím souhlasil. Hřebíček byl zasádrovaný, držel perfektně. Děti se na zavěšený obrázek znovu se zalíbením podívali. A nebyli sami. Přidali se k ním i první návštěvníci. Dívali se, četli životopis.
4: Pěkná paní.
1: Jo, pěkná je, i když mi to připadá přece jen poněkud odvážné.
4: No hlavně, že si to může dovolit.
1: No, učiněná filmová hvězda.
4: No, pravdu.
1: Krištof byl potěšen. Naklonil se k Lucii a pošeptal. No tak co, neříkal jsem, že se bude líbit. Sál se plnil návštěvníky. Lucie poznávala známé tváře, zahlédla i maminku s Barborkou za ruku, obklopenou lidmi. Přišli i Kalinovi a prý jsou tady z televize. Zahájení se bude natáčet, proto tolik ruchu a zmatku. Děti se stáhly do kouta, přidala se k ním i Barborka. Zazářily reflektory a na malém pódiu, kde stál klavír, začal nějaký pán číst o mladé, talentované výtvarnici. To byla Lucína maminka. Potom jiní dva páni zahráli na klavír a na housle a tím byla výstava zahájena. A sál, přeplněný lidmi, opět ožil.

Tak to zatím vypadá dobře. Fotku maminky děti stihly donést a výstava je zahájená. Teď jenom, aby se vystavené obrázky a výrobky líbily lidem. O tom, jestli to vyšlo, uslyšíme zítra. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A tady už je dnešní písnička Židle.

A my už se teď společně pojďme ještě pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, děkuji ti za to, že tě můžu mít ráda. Děkuji za všechny lidi kolem mě, za mámu, za tátu, za bráchu, taky za ségru, za ty, kteří potřebují, abych byla s nimi. A moc prosím o požehnání a posilu pro ty, kterým není v posledních dnech lehce. Amen. Tak holky a kluci, tohle už je konec dnešního zíváčku. Mějte se moc pěkně a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Hana Slívová a je to tak, na rádiu Proglas právě začíná pořad Jak se vám líbí a v něm živý koncert Natálie Rotrové alias Taliro. Natálie, vítej.
3: Dobrý večer.
2: Taliro je zpěvačka, čelistka a skladatelka původem z Jeseníku, která teď už ale 2 roky žije ve Znojmě a za sebou má taky 4letý pobyt v britském Newcastlu. No a před sebou má kromě jiného i dnešní hraní, tedy tady v brněnském studiu Rádia Proglas. A Natálie, já bych byla pro, abys na začátek hned zahrála ukázku ze svého nového EPčka Metamorphosis, která vyšlo letos, a pak si o té hudbě něco řekneme?
3: Dobře, dobře, můžu. Já začnu lead singlem tohoto EPčka, což je Caterpillar, neboli housenka. A vlastně celá tahle skladba naznačila ten směr toho celého EP. Metamorphosis, je to o nějaký přeměně, ať už osobní nebo tý hudební, takže začnu tou.

0: to byla housenka, neboli kacepila.
1: Dáme ještě jednu? Natálie se napije a dá ještě jednu.
0: Dáme ještě jednu a tentokrát s čelem. A bude to skladba s názvem Weird Energy ve spolupráci s mou kamarádkou, spoluproducentkou Chile, maďarskou umělkyní, která žije v Londýně a která se podílela nejen na tom celém EPčku, ale primárně na této skladbě.

0: Tak to byla Taliro, občanským jménem Natálie Rotrová, ukázka z jejího EP Metamorfózy. Je to deska, respektive EPčko, které vyšlo letos. Natálie, ty jsi před chviličkou mluvila o tom, že inspirací pro vznik té nahrávky byla nějaká osobní přeměna nebo proměna, jak tedy ten název napovídá. Ale jak je to s Natálí hudebnicí? Protože my tě tady vidíme, ti, kteří nás sledují na YouTube, tak tě mohou vidět, že máš před sebou lupr, objímáš čelo, zpíváš, jsou to takové taneční rytmy, zároveň je tam to violončelo jako akustický nástroj. Čili jak je to s Natálí hudebnicí? Co bylo první? Hlas nebo nástroj? Pop nebo rytmus?
1: Když se podívám zpátky úplně mnoho let, myslím si, že možná 15, kdy jsem začala zpívat, tak jsem se primárně zaměřovala na ten hlas. Myslím si, že čelo jsem dlouhý roky úplně opomíjela. Takže jsem začala určitě s kapelou a zpívat a spíš jsem se viděla jako zpěvačka, nežli čelistka. A začala jsem to čelo implementovat až vlastně při pobytu v Anglii, kde mě inspirovala místní hudební scéna a čelo prostě se stalo nedílnou součástí toho mýho performance a ten rytmus přišel až letos a proto možná to EPčko a proto Metamorfóza, protože jsem se chtěla trošku oddělit od Tali, která možná byla, stále je samozřejmě součástí mě, ale chtěla jsem to rozlišit do budoucích let.
0: A to violončelo tady bylo součástí tebe od malička. Byl to ten tvůj první nástroj, na který tě rodiče šoupli, když ti bylo 6?
1: Je to tak, bylo to přesně tak, bylo mi 5 a prostě jsem to čelo dostala do ruky a řekli hrej a já jsem to moc nerozuměla, prostě jsem začala hrát a určitě jsem měla nespočet krizí, ale vydržela jsem všechny cykly a dokončila jsem studium na Zušce v Jeseníku. Ale pak jsem, jestli jsem měla nějakou krizi, tak prostě jsem přestala hrát a úplně jsem na to čelo zapomněla vlastně. Až pak po letech jsem si ho zase osvěžila a stalo se prostě tou součástí Taliro.
0: Musím ještě říct jednu věc. Ty jsi sama před chviličku říkala, že první byl ten hlas, že jsi chtěla být zpěvačka, že jsi zpívala a ty jsi taky v roce 2019 přihlásila do talentové soutěže, která se jmenovala The Voice. Hlas. Jaká to pro tebe byla zkušenost tehdy vlastně mezi všemi těmi skvělými zpěváky, zpěvačky, vlastně možná i trošku mainstreamovějších žánrů?
1: Přiznám se, že jsem se přihlásila úplně tak jako náhodně, jenom jsem to viděla v televizi a říkala jsem si, proč ne. Asi jsem se vždycky chtěla jako vnitřně někam posouvat, něco zkoušet novýho. A tady ta zkušenost byla právě to, že jsem vlastně od toho nic neočekávala. Spíš mě to příjemně ve výsledku překvapilo, že jsem to byla schopná ještě tehdy bez zkušeností s koncertama, s nějakým živým vystupováním, tak jít do televize a před stovkama lidí vlastně zaspívat poprvé.
0: Máš pocit, že je to něco, z čeho těžíš doteď, třeba při práci s nervozitou, nebo je to prostě jednorázová jako zkušenost, která je vlastně nepřenosná?
1: Já bych ráda řekla, že jo, ale mám pocit, že ty nervozity se za celý svůj život prostě nedokážu zbavit a mám pocit, že na každém koncertu nebo vystoupení mi záleží a prostě nervozita je nedílnou jako součástí mě. Ale samozřejmě si vždycky často si vzpomenu na to, jak jsem tam stála tehdy úplně bez zkušeností před tolika lidma a vlastně mi to pomůže lehce v ten moment.
0: Mimochodem, ta hudba, kterou hraješ, je sice určitě v něčem taneční, ale právě tím, že zapojuješ violončelo, což je vlastně v podstatě docela jako pořád křehký nástroj, byť má hluboký rejstřík. Na jakých místech se ti nejlépe hraje? Protože ty jsi mi ještě před začátkem říkala, že máš docela dost hraní, třeba 5 koncertů, tak co je takové jako tvoje oblíbené místo, kde ráda vystupuješ?
1: Přiznám se, že škála těch všech koncertů je úplně jako odlišná a fakt jako každý koncert je úplně jiný. Nedávno jsem třeba hrála na festivalu Jasnění v Jeseníku v bývalý továrně, jo, a bylo to naprosto skvělý. Ale nevadí mi ani kluby, ani jiná jako místa, ale mám hodně ráda jako takový jako netradiční prostory. To si myslím, že vzhledem tomu, že to moje spojení je lehce netradiční, tak vlastně vyhledávám takový jako specifický místa, no.
0: Tak to je zároveň i výzva, kdyby někdo z posluchačů měl možnost uspořádat koncert na netradičním místě, tak Taliro je určitě otevřená všem nabídkám. Pojďme si, Natálie, zahrát další ukázku a poprosím tě, aby si řekla, o co půjde.
1: Jasně. Budu pokračovat v EPčku, zahraju dvě další skladby a těmi jsou Jakoby a Nechci to jinak. Obě se vztahují lehce do osobního života, ke vztahům obecně možná, lehce k nějakému existencionalismu, k nějakému takovému přemýšlení, takže Jakoby a Nechci to jinak.

0: Takový zvláštně, vždycky čekám na ten potlesk.
1: Tleskáme v duchu.
0: Ne, v pohodě,
1: a možná i posluchači u YouTube a u rozhlasových příjmečů také tleskají a počkáme si na další skladbu.

0: To byla Taliro v pořadu, jak se vám líbí na Radio Proglas, a i možná proto netleskám, že se zájmem dívám na to, jak Tali tady přede mnou ve studiu vlastně vrství a vyrábí tu hudbu, kterou potom vy, posluchači milí, slyšíte v éteru. Je to tady hlas, čelo a looper. Zajímá mě, jak vznikají skladby, když doma píšeš. Vem nás na takovou jako prostě domů do obýváku nebo do ložnice, kde ty věci vznikají, a jak ty písničky vznikají první? Bereš si nejdřív čelo, nebo třeba kytaru, nebo nějaký úplně jiný nástroj?
1: Ty otázky se vždycky trošku zaleknu, protože jako to se týče skládání, tak jsem hodně jako chaotická a nemám v tom úplně žádný jako vzorec. Ale většinou si vezmu to čelo, protože klavír doma nemám, na kytaru neumím, takže mi zbývá to čelo, nebo občas zajdu do programu a něco si tam se smyčkama vyrábím. A většinou tak třeba jenom hodinku se něco zkouším a buď z toho vyleze něco, nebo ne. Je to většinou nějaká jako jenom reakce na ty nějaký pocity, co prožívám.
0: Čili ta hudba vzniká dohromady s texty, nebo už máš třeba nějaké útržky na papírcích nebo v mobilu zapsané?
1: Já se přiznám, že dřív jsem určitě vždycky skládala první text, anebo to šlo fakt jako dohromady. S textem už zhruba 3

0: hokej hodně zápasím. A takže je to trošku víc nucenější než ten podklad, který vytvářím, který jde hodně jako přirozeně. Takže textově tam mám vždycky jenom nějaký útržky, ale pak si na to ještě musím jako sednout a třeba s tím nahraným podkladem nad tím víc jako popřemýšlet a pracovat vlastně.
1: To je zajímavé, co jsi před chviličkou řekla, že poslední 3 roky s textem docela zápasíš. To znamená, že dřív to šlo jednoduše a teď máš pocit, že je nějaké období, kdy to drhne?
0: možná jsem jenom příliš sebekritická, což by asi odpovídalo, ale je fakt, že dřív to bylo takový hodně jako spontánní, že jsem se často probudila v noci a něco jsem si zapsala. Teď nebo poslední dobou asi tím, jak nebo zažívala jsem nějaký změny, že jo, jiná země, zase zpátky v Česku, různý práce a tak člověk toho zažívá asi hodně, tak myslím si, že ten přetlak je jakoby jinde. Proto to možná už není tak jako spontánně jak dřív, kdy jsem pomalu ani neměla práci, nebo jsem prostě si dělala kafe někde v kavárně.
1: Už to tady několikrát padlo, strávila se 4 roky v Anglii, je to taková odbočka do toho života na Moravě. Proč Newcastle, proč Anglie?
0: Přiznám se, bylo to z osobních důvodů vztahových, přivedla mě tam partnerka bývalá, takže proto jsem skončila zrovna tam, ale nelituju toho, bylo to moc fajn bydlet takhle kousek od Skotska a byly to krásný, byť náročný 4 roky vlastně, takže vlastně tam jsem zase znovu začala dělat nebo více zaměřovat na tu hudbu a na to čelo, takže ty 4 roky, no.
1: No, můžeš ještě víc popsat, jak jsi ty 4 roky tam trávila a jestli jsi měla i třeba možnost právě víc hrát nebo zapojit se nějak do té místní komunity hudební?
0: Určitě, právě že jsem potkala, nebo měla jsem štěstí na úplně skvělý lidi, který, když jsem zmínila, že hraju na čelo a že to čelo tam nemám, že jo, tak mi ho hnedka od místní paní učitelky půjčili. Takže jsem tam měla svoje čelo a začala jsem takhle víc jako hrát a nahrávat si vlastně. A pak zase ten networking jako fungoval hezky, takže jsem se dostala zase k dalším lidem a nahrali jsme, tuším, to bylo druhý EPčko. A dostala jsem se do místního rádia, do BBC Introducing a postupně jsem se tak jako začala implementovat do té hudební sféry místní.
1: Zůstaly ti ty kontakty v tom smyslu, že by ses mohla vracet a třeba připojit se k někomu nějakou tour a prostě hrát pro britský publikum?
0: Myslím si, že možný by to bylo. Ono je to spíš náročnější skrz Brexit a takhle jako cestování a žití tam vůbec. Ale jako kontakty mám pořád, vztahy mám taky si myslím dobrý, takže třeba se v budoucnu ještě něco takového zadaří.
1: Myslíš si, že tě ta Anglie naučila něco v té hudbě, ve smyslu, jako co si o tam teď bereš, ať už je to nějaká třeba otázka sebevědomí, nebo toho, že prostě musíš víc makat než ostatní, abys měla šanci kdekoliv si zahrát?
0: Musím skoro zmínit, že všechno vlastně řečený, že tím, že jsem nebyla místní, že jo, tak jsem musela jako 2x tolik dřít, abych se někam dostala, když to bylo jako po pracovní stránce nebo i po té hudební vlastně. Protože jsem se často setkala s tím, že dávali víc jako přednost těm jako místním lidem. A samozřejmě, ale to, co bych jako vypíchla, tak je ta různorodost, jako celkově, ať už v hudbě nebo obecně a otevřenost. Jako to bylo v tom strašně inspirující i pro můj jako osobní život vlastně, jako bejt sama sebou obecně to téma, jako tam hodně rezonovalo a to jsem si s tam určitě jako odnesla.
1: Myslím, že to téma být sama sebou, že je to docela taková jako stříbrná linka, která se vine těmi tvými nahrávkami, jak jsem je poslouchala. Hodně tam prostě řešíš třeba téma nějaké cesty. Ostatně všimla jsem si, že je tam i písnička El Camino. Má to opravdu nějakou souvislost jako s tím fyzickým putováním. Nevím, jako je třeba Santiago de Compostela.
0: Tak i takový jsou, jakože Santiago de Compostela je moje, myslím si, že každoroční téma, za pár týdnů snad pojedu znova na tuhle pouť.
1: Takže už jsi
0: jo, už vlastně od roku, já nevím, 2019, prostě pár let, už sedmkrát jsem možná byla, takže to taková moje tradice a samozřejmě z toho stále jako čerpám a El Camino, že jo, nebo Finisterra, kterou tady možná ještě dneska zahraju, tak se právě vztahují k tomu, k té verzi, kterou jsem, když tam jsem na té pouti, která je taková hodně jako bezstarostná, free a mám pocit, že právě tam jako je to ta rizí jako tali.
1: cítíš nějakou změnu před cestou a po cestě, když se Tali vrátí z putování, jaká je?
0: Určitě, jako není to samozřejmě zázračný lék a nemůžu to jako pokaždé si říct, jo, pojedu a prostě bude to úplně boží. Vždycky ta každá cesta má nějaký svoje pro a proti, ale vždycky mi to dá nějaký jako odstup a možná si zodpovím nějaký otázky, které tady, když jsem v tom něčem, z čeho si možná snažím utíct, tak tam mám ten prostor pro to prostě přemýšlet a nebo jenom bejt, jenom prostě chodit každý den.
1: Můžu ti poprosit, že by si zahrála třeba ještě dvě písničky a potom bude ještě chviličku čas na povídání.
0: Dobře, může být. Tak já zahraju zrovna tu Finisteru, což je takový ani nepomyslný, on je to hodně specifický konec světa, je to, tak ten bod se vlastně jmenuje, je to asi 100 kilometrů za Santiagem de Compostelou, kam se letos snad opět podívám.

0: Vzpomněla jsem si během této skladby, kterou nám hrála Taliro, na britskou hudebnici, básnířku Kay Tempest, která vlastně taky tak částečně recituje a rapuje ty svoje texty. Máš, Natálie, v tomhle směru nějaký vzor vlastně třeba z minulosti nebo i z tvého pobytu z Anglie?
1: Tahle zmínka mě těší, samozřejmě Kate znám, ne osobně bohužel, ale
0: byla ani já ne.
1: To je škoda. Ale byla mi taky zmíněna několikrát, protože si myslím, že tam pochází od někud ze severu. Aha. Listá si nejsem. Ale já vždycky zmiňuji, protože mi to přijde takový jako hezký a navíc vím, kolik jako talentovaných lidí tam bylo, když jsem bydlela v Newcastle, tak třeba Martha Hill je pro mě takovou několikaletou inspirací. Na té jsem několikrát byla, právě pochází z Newcastle, takže je rodačka odtamtud a doporučuji si ji poslechnout, Martha Hill. Z těch aktuálnějších, já se přiznám, že každý den poslouchám tucet nových jako jmen a furt jako nepřestávám a čerpám, takže jakoby ten nějaký kýžený jako ta moje inspirace, tak to já vlastně nevím, jestli mám, jako ještě záleží na žánrech, takže asi nedám jméno úplně, přiznám se.
0: Ale jestli se zhodneme na Kay Tempest a tvé kamarádce nebo známé z Newcastle, tak si myslím,
1: jasně,
0: že to úplně stačí.
1: Já jako kdokoliv, kde cítím emoci, nebo jakýkoliv interpret, kde jako cítím emoci, tak ať už je to jakýkoliv žánr, ať už je to kdokoliv, tak to je pro mě inspirace.
0: Zbývá nám posledních pár minut, určitě ještě bude tak třeba 3 minuty na jednu skladbu od tebe, ale ještě se na závěr zeptám, možná abys pozvala posluchače, které tvoje hraní a zpívání dneska zaujalo, podzimní hraní, nejbližší koncerty, kde je možné tě slyšet.
1: Tak, mám jich vícero, záleží, kde se mý posluchači nachází. Každopádně to Znojmo příští týden 30. září a pak se budu pohybovat Olomouc, Brno, Praha, Plzeň.
0: Pěkná šňůra. Já ještě dodám, že máš Facebook, máš Instagram, takže posluchači, kteří tyhle ty platformy používají i web, tak si ti tam můžou
1: určitě
0: najít. Díky moc, to byla Natálie Rotrová, ale já Staliro. Díky moc, že jsi přijala sem do Brna na Radio Proglas zahrát do pořadu, jak se vám líbí. Ráda jsem tě poznala, ráda jsem tě slyšela a teďko bude prostor pro tvoji poslední písničku, před kterou já se ještě, milí posluchači, rozloučím. Díky moc, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí Hana Slívová.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc fajn, taky jsem tě ráda poznala a ať nezdržuju, tak tam zahraju. Nechám to bez slov, ten můj konec, takže zahraju takovou instrumentální skladbu a se s váma rozloučím. Moc děkuju.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Tanázii. Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém kole extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Salmonelózu provázejí průjmy a nevolnost. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí v pražské nemocnici Bulovka by nemocní měli dostatečně pít, aby se neodvodnili.
4: Bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva, a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, telefonicky poradit.
2: Školní jídelna v Újezdě nad Lesy podle pražské hygienické stanice vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Papež Lev XIV. Zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu taky kritizoval možnost asistované sebevraždy.
5: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
2: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu to papež nezmínil. Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úly Blic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Pokračuje Nikola Jandová z archeologického centra Olomouc.
6: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený. A výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
2: Práce na obchvatu Úly Blic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029.
7: Kajakáři Jakub Krejčí a kanoisté Lukáš Kratochvíl a Tereza Knebelová získali na evropském šampionátu ve vodním slalomu zlato, stříbro a bronz. Zítřejší kajak cross odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Hokejisté Třince zůstávají v nové extraligové sezóně bez porážky. Vítkovice zdolali 8-2, vyhráli i čtvrtý zápas a z 12 body vedou tabulku. V dalších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4 a Litvínov Spartě taky 1-4. Kladno teď hraje Plzní, aktuální stav a čas přidá František Kuna.
8: Ve 48. minutě zápasu prohrává Kladno z Plzní 0-3. Karlovy Vary hrají s Českými Budějovicemi, slovo má Krištof Kousal.
9: 11 minut před koncem základní hrací doby Karlovy Vary vedou nad motorem České Budějovice 5-1. Utkání Olomouc z Brno sleduje Adam Kodet.
10: 6 minut 7 vteřin do konce základní hrací doby a před malou chvílí Daniel Herčík snížil z olomouckého pohledu na 2-4. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Kolony jsou na D1 z Prahy i na silnici 35 na Svitavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona je mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru a rozjíždí se to pak až za Souticemi, i tam je to na necelou půl hodinu. Na D1 z Prahy do Brna se brzdí i před Velkou Býteší. Po pojíždí se pak až k nehodě na kilometru 162, kde je zabraný levý pruh, připočtěte 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte v koloně za odbočkou na Městec Králové. Kolona mezi 53. a 60. kilometrem, kde ve zúžení blokuje porouchané vozidlo pravý pruh, je na půl hodiny. Na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové kolona od Koclířova až za tunel Hřebeč. Je to kvůli omezení, zdržíte se půl hodiny. A nebezpečnou situaci hlásíte u Vráže na Berounsku.
12: Na výjezdu z obce Vráž směrem na Beroun, tak po silnici běhá pes.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra přes den naměříme 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 a na horách většinou 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Téma minulého pořadu znělo: Masaryk, muž před hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. Dnes nás čeká jádro všech teologických otázek k jeho osobnosti.
1: Jsme v pasáži, ve které se snažíme nějakým způsobem řešit veliké dilema. Pan profesor Masaryk, když se podíváme na jeho život, tak z hlediska etiky byl vlastně vzorný křesťan. A přitom odmítal základní prvky křesťanské věrouky. Já se domnívám, že primární je ta praxe. Nakonec stačí připomenout Ježíšův výrok ze 7. kapitoly Matoušova evangelia. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vstoupí do Božího království, ale ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce. Ta ortodoxie, to pravověří, je vlastně domyšlená křesťanská praxe. Ona se musí totiž o něco taky myšlenkově opírat, abychom tomu rozuměli. Sám pan profesor Masaryk, když v 90. letech přednášel o praktické filozofii, což byla etika, tak se na tu problematiku dívá z nejrůznějších zorných úhlů a má tam jednu velice zajímavou pasáž. A totiž, že naše etika musí být zakotvena, on to tam přímo říká, v ontologii, čili v nauce o bytí. A potom tu ontologii vykládá jako jednotný světový názor. No a co jiného je ta ontologie a ten jednotný světový názor než ekvivalent křesťanské ortodoxie. Čili on sám, kdyby ten náš postup hodnotil, by musel říct, no vždyť já jsem vlastně v té svojí filozofii musel postupovat velmi podobně. Zmínili jsme jednu věc, totiž jak se Masaryk díval na Boha stvořitele. A tady je třeba říct, že žádný rozpor mezi jeho postojem a křesťanskou věroukou v zásadě neexistuje. On vyznával transcendentního Boha stvořitele a často hovořil o řádu, který je vidět v přírodě i v uspořádání lidské společnosti, i v dějinách. A to pro něho byl doklad božího stvořitelského působení. Ti předchůdci dnešního dialogu mezi vírou a přírodními vědami říkali, ano, Bůh mohl stvořit živočišné a rostlinné druhy cestou evoluce, ale pozor, my odmítáme, že to je jenom nahodilé. No a Masaryk taky odmítal čirou nahodilost. Čili v oblasti nauky o Bohu stvořiteli by se katolický teolog s panem profesorem Masarykem určitě shodnul. Ale teď půjdeme na jiné tajemství, a totiž na to ústřední. Tajemství nejsvětější trojice. A já jsem, prosím vás, trošičku v úzkých, protože ono to předpokládá vyložit mnohé z toho trojičního tajemství a potom ještě poukazovat na to, co říká pan profesor Masaryk. Musíme to zjednodušit. Podívejte se, spíš bych se odkázal na ty pořady, které tady byly o trojici už, a jenom připomenu, že jednoosobový Bůh nedává smysl. Protože osoba sebe samu vnímá a uvědomuje si jedině ve vztahu k ty a k nejá. Čili jednoosobový transcendentní Bůh nedává logicky smysl. To věčné já nebeského Otce nutně předpokládá věčné ty syna, že? Masaryk, první věc, kterou bych poznamenal, o Trojici hovoří snad jenom na dvou nebo na třech místech. Pro něho to nebylo téma. A upřímně řečeno se v tom odráží dobový stav teologie. Trojiční nauka byl vlastně takový boční traktát, který se nepromítal do zbytku teologie. On sám na to vzpomíná potom v hovorech s TGM a říká, no já jako ministrant jsem byl plný zájmu a ptal jsem se kněze, jak je to s Trojicí, jak je to s vtělením slova. A vždycky jsem byl odbyt, to nech být, to je tajemství.
0: Napsal k tomu, tedy k tématu Trojice, nějaký spis?
1: Masaryk se k tomu vyjádřil ve spisu ze začátku 80. let, který tedy vydal už v Praze, do Prahy přišel 1882. A jsou to základy konkrétné logiky, tak to nazval. On to tam odbil velice povrchně, jakože to není záležitost, kdo ví, jak důležitá, podstatný je monoteismus a vlastně, že to učení o nejsvětější trojici vyvírá nějak z té antické filozofie. Na to reagoval profesor dogmatické teologie v Českých Budějovicích Václav Šimanko článkem v časopisu katolického duchovenstva 1889, číslo 4 až 7. Jmenuje se to, zda církev katolická učení o nejsvětější trojici převzala z platonismu a od pohanů vůbec a dokazuje, že to je nesmysl. Je tam vidět, že pan profesor se v teologii a ani v dějinách teologie moc nevyznal. Každopádně Trojice stála jaksi na okraji jeho zájmu. A teď já si dovolím poznamenat ještě další věc. V jeho díle se téměř nehovoří o Duchu svatém. To snad je na dvou místech. A teď člověk si láme hlavu, jak je možné, že člověk s takovým, řekněme, téměř prorockým posláním vůbec nemluví o Duchu svatému. A pak mi to jednoho dne došlo. On velmi často hovoří o boží prozřetelnosti. No a to je vlastně synonymum Ducha svatého. Čili ten Duch svatý tam je, pod jiným jménem a on si to neuvědomoval. A teď ty rozpory, prosím vás, ten základní rozpor mezi Masarykovým striktním jednoosobovým monoteismem a trojičním konceptem Boha je na bílé dni. Podívejte se. Současná trojiční teologie jasně postuluje, že představa jednoosobového Boha modelově vede k vládě jednoho nad ostatními, čili k monarchii, k diktatuře. Masaryk byl demokrat. On chtěl něco úplně jiného, svobodu lidí, rovnost před zákonem a tak dál. Zároveň ta moderní trojiční teologie říká, že ta současná naše moderní demokracie se vyvinula nebo rozvinula pouze v zemích s mnoha setletou předchozí křesťanskou, židovsko-křesťanskou tradicí. A že ona vlastně souvisí, ta demokracie, s trojičním obrazem Boha. No, stručně řečeno, trojiční Bůh je dialogický, demokracie je dialogická. Jediná moc se v demokracii dělí na tři pravomoci, to je, že zákonodárná, soudní a výkonná, a ty jsou schopny účinně působit jedině ve vzájemných vztazích, ve vzájemném souběhu, přičemž jedna pravomoc nesmí pohlcovat tu druhou. No to přece připomíná obraz nejsvětější Trojice. Čili tady je to nedomyšlené. Masaryk po tom osvícenském vzoru, ano, jednoosobový Bůh to považuje za jasné, ale ve skutečnosti je demokrat a jeho praxe tím pádem je vlastně svým způsobem trojiční.

0: Na vlnách Proglasu pronikáme s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem do života a díla Tomáše Garrigua Masaryka z hlediska teologického. Už jsme hovořili o jeho chápání Boha monoteistického a ne trojičního. Nyní půjdeme k druhému tématu a tím je jeho vnímání a přijetí Ježíše Krista.
1: Já bych nazval tady ten bod spolu s Masarykem, to je takový jeho zvolání. On napsal v té Světové revoluci, to je taková kniha, ve které popisuje to svoje působení v době první světové války až ke vzniku Československa a na konci mluví taky o náboženství a má tam takové heslo Ježíš, nikoli Cézar. To je typické, víte, on odmítá vtělení. Proč? Protože mu to nikdo kloudně nevysvětlil. Odbili ho tím, že řekli mu, to je tajemství. A lidé často odmítají víru v trojici, nebo v Krista, nebo dokonce v Boha, protože mají špatnou představu o té naší víře. A to, co odmítají, ve skutečnosti bychom odmítali i my. Čili existuje taková představa, že to je jakési mýtické, že co má co nějaké vtělení dělat s Bohem. Víte, co je obsahem vlastně toho trojičního dogmatu? Prosím vás, nevtělilo se božství. Božství a lidství se nesměšují. Ježíš je pravý a úplný člověk. Pouze to věčné ty nebeského Otce je nyní prožíváno autenticky lidským způsobem. Vtělila se druhá božská osoba. Čili to ty věčného Otce teď je prožíváno plně autenticky lidsky a v podstatě se tou naukou o vtělení vyjadřuje, že Ježíš je tím zásadním, definitivním zjevením Boha. Ono to má ale ještě jeden háček. Víte, já jsem si to uvědomil, když jsem četl knížku Základy tauhídu. To je takový ten velice ostrý islám. Je to takový striktně racionální jednoosobový monoteismus. Pak jsem si uvědomil, že ta spiritualita je plná nenávisti ke všemu, co je jiné. Nejenom ke křesťanství, ale i k jiným formám islámu. Pak jsem si vzpomněl na knížku o Hamázu, kterou jsme tady vydali v nakladatelství Vyšehrad od italského autora Intravinio, já jsem to překládal, tam jsou statuta Hamázu a začalo mi být jasno. Podívejte se, to poselství o Božím synu, který se stane člověkem, je humanita našeho Boha. A tím se nám také říká, že chceme-li uctívat toho Boha, musíme být humánní. Tam, kde chybí humanita Boha, to je ten jednoosobový islám bez mystiky, bez svědců a bez vtělení, ten Bůh je nehumánní. A tak i jeho vyznavači se stávají nelidskými. Platí také takový princip, víte, který aplikujeme všichni podvědomě, ať už jsme věřící nebo ne. Co není autenticky lidské, nemůže být autenticky křesťanské. No to autenticky lidské, to znamená, to je to Ježíšovo lidství. A to autenticky náboženské, to je to jeho božství. No a teď se podíváme na pana Masaryka, který sice odmítá vtělení, nicméně ten princip, co není autenticky lidské, nemůže být autenticky náboženské, ten je tam přítomen snad na každé stránce. Dokonce říká, že bez té náboženskosti ta humanita nemůže být opravdová a nemůže být korektní a nemůže být správná. No ale to je princip vtělení. Čili ten jeho ideál humanitní, kde vlastně staví na lidskosti, náboženské lidskosti, implikuje to vtělení. Teď přejdeme k tématu, které je zřejmě historicky nejožehavější. A to je poměr pana profesora a budoucího prezidenta zakladatele k církvi. Velmi často to bývá prezentováno tak, že pan profesor byl k církvi hyperkritický a že ten jeho spor s katolicismem byl zcela zásadní. Já bych si dovolil ale na to jít trošku z jiné strany. Podívejte se. My zapomínáme na to, že vlastně každý křesťan, katolík, evangelík má chvíle, kdy je na tu svoji církev naštvaný. No tak když Masaryk tu církev kritizuje, tak to snad nemusíme vnímat jako nepřátelství mezi ním a katolíky, ale můžeme to taky vnímat jako, že Masaryk je sice trošku zběhlý katolík, ale nechová se jinak, než se chováme my vůči té církvi. Já jenom připomenu, když jsem byl mladší, tak jsme se scházívali s některými bratřími v Kristu z jiných křesťanských církví a tak jsme si povídali a každý si stěžoval na tu svoji, že jo. Tam jsme se posilovali v odhodlání vytrvat v té svojí církvi, taky jsme si uvědomili, že zakládat něco nového nemá žádný smysl, protože za několik let v té nové církvi bude to samé, co bylo v těch předchozích, nebo v té předchozí. No a jeden ten duchovní nekatolický řekl, takovou moudrost, je to humorné, z církví je to jako s manželkou, leze nám pořád a pořádně na nervy, jenomže bez ní to prostě nejde. Jiný duchovní téže církve, kterého manželka opustila, podotkl, že to jde. A ten první mu na to reagoval následovně. No jo, kamaráde, ale to pak nemůžeš mít děti. No a ta samota, ono je asi lepší být s manželkou jako dvě hrdličky, než mlčet do zdi. Ono je to humorný, ale obsahuje to veliký kus pravdy. Ta církev může v tom konkrétním historickém tvaru vypadat všelijak. Může mít spoustu slabostí, ale bez ní není mezigenerační kontinuita. A sám Masarykův životní příběh to plně potvrzuje. On byl takový vykolejený katolík, chtěl pěstovat necírkevní náboženství, zbožnost. No jo, ale to jeho náboženství, takové prakticistní, nerituální, nepřežije ani jednu generaci. V té následující generaci nemá absolutně žádné pokračování. A teď řeknu něco, co by pana profesora asi naštvalo, ale je to tak. Jeho životní příběh a to, jak dopadlo masarykovské náboženství, potvrzuje nevyhnutelnost církve. I když nám ta církev, jak správně řekl ten nekatolický kolega, někdy pořádně leze na nervy.

Čili když pan prezident Masaryk velmi ostře vystupuje proti tomu koukolu, tak měl mnohdy pravdu, že? On útočil na klerikalismus, na úzké propojení církve a tehdejšího rakouského státu. Ovšem není pravdou, jak on se domnívá, že církev by hýbala tím státem, je to přesně naopak. Ta církev ve skutečnosti byla velmi nesvobodná. Vy máte dva způsoby, jak církev zvládat. Buď to pronásledování, anebo zlatý chomout a zapřáhnout ji do káry státních zájmů. Ten první model v antice byl před rokem 313 a ten druhý model po roce 313. Za Konstantina ta církev nebyla nějak svobodná. Ona byla zapřažená do chomoutu byzantského impéria. No a za Rakouska, to víte, ta církev si nemohla dělat, co by jí napadlo. Jenom si dovolím podotknout, že po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti stát rakouský zrušil konkordát se Svatým stolcem a tedy třeba nesměly vycházet papežské dokumenty. Nebylo to tak krásný a nebylo to tak jednoduchý, jak se zdálo. Co je ještě smutnější, ta církev, takzvaná státocírkev, přitahovala kariéristy, a členství v ní často bylo pro lidi jenom formální společenskou záležitostí. Čili jí samotnou ten austrokatolicismus z duchovního hlediska zaneřáďoval, svazoval. A to, zač tu církev Masaryk kritizoval, z dnešního hlediska bychom s ním asi souzněli. Já jenom přečtu, co napsal Antonio Rosmini, to byl velký italský myslitel, jinak blahořečený, ve svém slavném spisu o pěti ranách církve svaté. Mimochodem, ta kniha byla dána na index, vyšla v roce 1848 a Jan 23., když jako papež nastupoval, tak tuhle tu knihu při určité veřejné příležitosti, už si to nepamatuju, držel v ruce, protože on Rosmini ho měl velice rád. Dnes už je Rosmini blahořečený. A teď poslouchejte. Jestliže církvi zůstává ještě vůbec nějaká svoboda, pak z této trochy svobody se netěší jednotliví biskupové, kteří jsou podřízeni katolickým knížatům, ale vlastně téměř výhradně římský biskup. Výjimku tvoří zřejmě ta svoboda, již se těší církev ve Spojených státech amerických a u jiných nekatolických národů. Právě tam katolicismus určitým způsobem ještě trochu svobodně dýchá. Konec citace. Druhá strana toho Masarykova vztahu k církvi. On, když za ním přišli v roce 1901 nebo 2, dva kněží vedli s ním rozhovor a on říká, prosím vás, kdybyste mi vzali Boha ze šílim, že? Já bez Boha nejsem schopen žít. Pak říká, já mám mnohem blíž k duchovním katolickým, než k těm ateistickým, monistickým profesorům a tak dál a tak dál. Měl i velmi hezké vztahy k některým kněžím. Určitě to byl Matěj Procházka, ten jeho učitel na střední škole. Ten vztah je velice až dojemný. K pateru Sátorovi, kterému ministroval, že? A když pater Sátora zemřel, zůstala po něm sestra. Pan profesor Masaryk jí až do smrti podporoval finančně, protože ona nikoho a nic neměla. Jo? Církev se o ní nepostarala, postaral se o ní pan profesor Masaryk. Čili není to tak jednoznačné a jednoduché. A teď prosím vás, ty nejostřejší kritiky zaznějí v těch letech 1901 až 1900, řekněme 10. A to jsou kritiky někdy až na hranici únosnosti. Já jenom připomenu, Masaryk mluvil o zahnívající mrtvole rakouského katolicismu. Nebo slovenský katolicismus přirovnával k alkoholismu. Já jsem hodně tolerantní, ale tohle už, když jsem to poprvé čet, tak už jsem panu profesorovi v duchu a v pravdě říkal, tak tohle je přes čáru. A chodil jsem a byl jsem nervózní a pak jsem si to uvědomil. Zásadní zlom je Hilsneriáda. Čili 1899, rituální pověra o tom, že tedy Židé potřebují mít na Velikonoce křesťanskou krev, zavraždění té dívky v Polné, zatkli tam tuláka židovského původu Hilsnera, obvinili ho, odsoudili ho k smrti. Pan profesor Masaryk se ho zastává, o tom ještě budeme hovořit, a teď se zvedla vlna antisemitismu a nenávisti.

0: A profesor Masaryk v té době chodil s revolverem v kapse. On byl sice zastánce humanity a nenásilí, ale říkal, bránit se člověk musí. To je nesmírně smutná kapitola českých církevních dějin. Selhala celá česká společnost, ale bohužel selhala církev, kněží, selhali biskupové. A to Masaryka roztrpčilo a v tom období 1900 až 1910 pohlížel na katolickou církev s despektem. Upřímně řečeno, ale za to, jak se zachovala, si to tak trošku zasloužila.
1: V příštím, pátém pořadu nás bude zajímat, jak Tomáš Garrigue Masaryk chápal svůj životní příběh. Sedmidílným cyklem na Radiu Proglas nazvaným Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. září. Papež Lev XIV. Dnes zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Dnešek je vyhrazen Paříži. Po oficiálním přivítání promluvil svatý otec v Elizejském paláci ke státním představitelům a diplomatickému sboru. Odpoledne pronesl projev před plenárním zasedáním UNESCO a v podvečer se setkal s kněžími, řeholníky a katechety při nešporách v katedrále Notre Dame. Lev XIV. Zahájil svou pátou zahraniční cestu. Přivádí jej do Francie a potrvá 4 dny, během kterých svatý otec navštíví Paříž, Lourdes a Metz. Přichází do země, která v minulých letech prošla hlubokou sekularizací. Počet kněží se za posledních 40 let snížil téměř 3x a počet farností klesl z více než 38 tisíc na necelých 11 tisíc. V posledních několika letech se ale objevují známky naděje. Roste počet křtů a stoupá počet lidí, kteří se k víře vracejí. S papežovou návštěvou je spojené velké očekávání. Na pařížských ulicích ho dnes vítali zástupy lidí a vstupenky na setkání s mládeží na stadionu v Saint-Denis byly rozebrány za 30 minut. Letoun společnosti ITA Airways s papežem na palubě vzlétl krátce před 8 hodinou z římského letiště Fiumicino a zamířil do francouzského hlavního města. Během letu papež pozdravil 80 novinářů, kteří ho doprovázejí. Poděkoval jim za spolupráci a připojil omluvu za poruchu, za kterou sice nemohl, ale kvůli které ze Španělska nemohl cestovat stejným letadlem a vynechal tedy obvyklou tiskovou konferenci. K cestě do Francie řekl: Já sám cestuji do Francie stejně jako kamkoliv jinam na světě, jako následovník Ježíše Krista, který chce hlásat pokoj. Kristův pokoj po celém světě. Je to poselství, které je v této době, jak všichni víme, obzvláště důležité. Papežský speciál přistál krátce před 10 hodinou na letišti Orly. Po uvítací ceremonii se Lev XIV. Vydal do Elizejského paláce, kde se nejprve soukromně setkal s prezidentem Macronem a poté krátce před polednem promluvil ke státním představitelům Francie, země, která si zakládá na svém sekulárním charakteru, na koncepci laicité, laickosti. K tomuto tématu Lev XIV. Předložil vizi spolupráce státu a církve.
1: Skutečný laický charakter neznamená vyloučit náboženství z veřejného života nebo ze vzdělávacího procesu. Nýbrž usilovat o to, aby spolu stát a náboženské instituce komunikovaly a aby spojovali své síly ve službě společného dobra, aby svět měl život.
0: Laický charakter francouzského státu má své tradice již od dob Velké francouzské revoluce. S tou je spojováno i heslo, které dodnes vytváří určité erbovní hodnoty francouzské společnosti. Volnost, rovnost, bratrství. Právě na tyto hodnoty Lev XIV. Odkázal ve své promluvě.
1: Neustálá pozornost vůči důstojnosti, která je bytostně vlastní každému člověku, zaznívá i ve vašem národním hesle. Volnost, rovnost a bratrství nejsou jen slova vytesaná do průčelí vašich veřejných budov, ale také odkazy na univerzální etické požadavky, které nacházejí nevyčerpatelný zdroj inspirace a naplnění také v evangelním poselství. Všeobecná deklarace lidských práv, která byla vyhlášena právě v tomto městě, a byl to francouzský právník René Cassin, laureát Nobelovy ceny míru, který hrál klíčovou roli v jejím formulování, měla za cíl vytvořit všeobecné povědomí o nescizitelné důstojnosti lidské osoby. Svatý Jan Pavel II., který pokládal tento dokument za důležitý milník na cestě morálního pokroku lidstva, Jsi byl vědom toho, že jakékoliv ohrožení lidských práv, jak na materiální, tak na duchovní úrovni, je vždy nebezpečím pro mír, protože se vždy dotýká člověka v jeho celistvosti.
0: Nakolik jsou tyto hodnoty aktuální i dnes, ukazuje stávající situace ve světě, připomněl Lev 14. Jsou to nové závody ve zbrojení, je to uprchlická krize, konflikty na mnoha místech světa. I k této situaci, zdůraznil papež, mají Francie a její hodnoty co povědět. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života v prezidentském paláci v Paříži. Ať se UNESCO stane místem, kde se lidstvo zamýšlí nad sebou, svými dějinami a svou budoucností, vyzval papež Lev v promluvě před plenárním zasedáním této organizace, kam se vydal po obědě na apoštolské nunciatuře. Ve své promluvě navázal na Jana Pavla II., který tuto Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu navštívil v roce 1980.
2: What does it mean to be human?
0: Co znamená být člověkem? Každá kultura se s touto otázkou konfrontuje, neboť se dotýká jádra veškerého vědění, umění i náboženství. Ani v 21. století totiž nemůžeme považovat za samozřejmé, že víme, kým je člověk a co znamená žít lidsky. Každá generace je totiž povolána, aby se s touto kulturní výzvou vyrovnala, zejména tváří v tvář tragédiím, které se bohužel opakují i dnes. Člověk je především ten, kdo je počat a narozen. Být člověkem tedy v první řadě znamená být dítětem. Nikdo z nás v tom neměl volbu. Nikdo nerozhodoval, komu, kdy a kde se narodí. Tato skutečnost poukazuje nejen na biologický, ale i na etický fakt. Jako děti jsme všichni bratři a sestry. Bez odpovědi na otázku, co znamená žít lidsky, bude chybět etický základ, bez kterého život, který je darem, začíná být chápán jako zboží. Pokrok se může změnit v ničivou zbraň a kultura degraduje v ideologii, pokračoval papež. Ti, kdo se věnují výchově, vědě a kultuře, jsou o to více povoláni pečovat o každého člověka, aby mohla zazářit krása naší svobody. Tato krása má jméno. Spravedlnost. Ano, svoboda je krásná, když směřuje k dobru a pravdě. Je znetvořena, když sklouzne k své volnosti, násilí a touze pomoci. Být člověkem tedy znamená nést odpovědnost před výzvami dějin. Člověk je ten, kdo roste, učí se, pracuje hlavou i rukama. Svým úsilím může obohacovat nebo drancovat zemi, vytvářet umění nebo je ničit. V této konkrétní chvíli musíme uznat, že nejstrašnějším z lidských děl je válka, neboť v ní je věda samotná postavena do služeb nelidské vůle ničit a zabíjet. Pro budování skutečného pokoje nestačí smlouvy ani kompromisy, dodal svatý otec. Skutečný mír totiž pramení spíše ze ctnosti spravedlnosti, která v druhém rozpoznává bratra, člověka jako sebe sama. Papež zmínil také výzvy spojené s technologickým rozvojem. V nedávné době bylo některým umělým systémům dokonce přisouzeno jméno naší lidské schopnosti myslet, inteligence. Zároveň však našim myšlenkám a vztahům hrozí ochuzení v důsledku procesu odličtění. Paradox se stává stále zřetelnější. Zatímco se inteligence připisuje výpočetním systémům, my sami máme potíž uznat nescizitelnou důstojnost lidských osob. Jejichž životy se hodnotí podle kritéria efektivnosti a které, jakmile jsou považovány za neproduktivní, jsou odmítány a odvrženy. Předložil pak plenárnímu shromáždění UNESCO dva biblické obrazy. Aroganci stavitelů babylonské věže a soulad v různosti, ve shromáždění v den letnic. V návaznosti na obraz Babylonu varoval před komunikací, která prohlubuje nedorozumění. Komunikace se stala mnohem rychlejší, ale ne nutně pravdivější. Informací je dostatek, ale nepojí se s moudrostí. Bez sdílené etiky hrozí, že nejrůznější komunikační kanály budou šířit nepravdivé informace nebo používat slova bez významu, čímž budou dialog brzdit, místo aby jej podporovali. Papež proto zdůraznil, že otázka pravdy zůstává zároveň spojena také s tématem sociální spravedlnosti a rovnosti. Bez pravdy totiž jazyk nakonec podléhá logice násilí a svévolné vůli mocných. Ostatní jsou tak vyloučeni ve jménu zisku a nevinní jsou zabíjeni ve jménu svobody. Namísto respektování zákona se k němu držitelé moci odvolávají, když to slouží jejich zájmům, a ignorují jej, když je omezuje. Neváhají přitom dokonce zacházet se spravedlností jako se zbožím, které lze koupit a prodat. Nikoli arogance Babylonu, ale pokoj letnic umožňuje společenství mezi všemi národy. Každá kultura tedy naplňuje svou nejvyšší moudrost, když usiluje o mír a dobro všech a dosvědčuje tak autentický smysl našeho lidství. Zdůraznil papež Lev na půdě UNESCO. Ulicemi lemovanými zástupy Pařížanů se pak svatý otec vydal v otevřeném papamobilu do katedrály Notre Dame, která byla znovu otevřena před 2 lety po ničivém požáru, který vypukl v dubnu 2019.
3: V katedrále Notre Dame slavilo liturgické shromáždění v čele se svatým otcem na špory. Přítomný klérus, osoby zasvěceného života a bohoslovce, vyzval k věrnosti evangeliu, lásce k liturgickému slavení i k náležité péči o svůj duševní a duchovní život. Zdůraznil, že liturgie přináší naší době uzdravení. Svatý otec v úvodu své homilie připomněl tragický požár katedrály, který před 7 lety šokoval svět. V té dramatické chvíli jsme si uvědomili, že Notre Dame je více než pouhá památka. Symboliku rekonstrukce, která spojila církev, společnost, odborníky z celého světa, pak použil jako důležitou inspiraci pro obnovení společenství, jednoty, solidarity a sounáležitosti francouzského národa i celé lidské rodiny. Společná účast na obnově a nyní i výsledná nádhera ukazují, že zde bije srdce národa, že se nacházíme v životním centru jedné civilizace, že se zde prolíná minulost s budoucností, že se zde setkává nebe se zemí. Rekonstrukce katedrály byla příležitostí k setkání, které rozšířilo prostory pro přijetí a účast i za hranice církevní sounáležitosti. Hlavním tématem homilie pak bylo liturgické slavení, které je hlavním účelem duchovních staveb. Závěrem obrátil zrak přítomných i svůj k soše Panny Marie. Pozvedněme pohled k soše Panny Marie s dítětem ze 14. století, kterou požár nepoškodil a která dnes opět září před námi. Ať Maria, která uchovává slovo ve svém lůně, střeží vaši věrnost a je hvězdou, která vede poslání církve ve Francii.
0: Vyvrcholením prvního dne návštěvy Lva 14. ve Francii bude velká akce na stadionu v Saint-Denis, která začne v 21 hodin. Papeže tam očekává na 80 tisíc mladých lidí. Jak nicméně uvedl jeden z organizátorů, o setkání s papežem byl takový zájem, že by se zaplnil i jednou tak velký stadion. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Krásný večer, milí posluchači Proglasu, je 21 hodin, čas pomodlit se večerní chvály. Po nich přijde modlitba živého růžence bolestného.

0: Prožíváme pátek, 25. týden v mezidobí a texty budeme brát z prvního týdne žaltáře, tedy od strany 900, pokud používáte starší vydání, 900, anebo nalistujeme stranu 1007, pokud máte novější vydání breviáře. 1007. Všechny texty následují. Modlit se s vámi dnes bude Alena
1: a Jakub.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vzdejme chválu Bohu Otci, který stvořil všechny věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest.
1: Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, podobě svého učinil, aby slávou jeho byl.
0: Člověk žíti nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení.
1: Avšak Bůh, Otec náš milý, v milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval.
0: Až nám poslal Syna svého, krom hříchu nám podobného, ten je výblesk jeho slávy, podstaty obraz pravý.
1: Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, a proto se tak ponížil, by nás lidi povýšil.
0: Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval přestoupení skrze své utrpení.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zřešil jsem proti tobě.
0: Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka. Za toho vysvobodí Hospodin v nouzi.
1: Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho z vůli jeho nepřátel.
0: Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku. V nemoci z něho sejme veškerou slabost.
1: Volám, Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, zřešil jsem proti tobě.
0: Moji nepřátelé zle o mě mluví. Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno?
1: Kdo přijde navštívit jen na prázdno tlachá, v srdci si nazbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.
0: Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mě šeptají a vymýšlejí proti mně špatné věci.
1: Postihla ho nevylečitelná nákaza, nebo kdo tak ulehl, už nevstane.
0: I můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.
1: Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, postav mě na nohy, a jim to splatím.
0: Z toho poznám, že mě máš rád, když můj sok nade mnou nezajásá.
1: Mne však zachováš bez úhony, navěky mě postavíš před svou tvář.
0: Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, od věku až na věky, staň se, staň se.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zřešil jsem proti tobě. S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Bůh je naše útočiště a síla. Osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
1: Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
0: Ať se bouří moře, pění jeho vody. Ať se třesou hory, když se moře vzdouvá.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku nejvyššího.
1: Bůh je v jeho středu, nepohne se. Od časného jitra ho Bůh bude chránit.
0: Národy se bouřily, říše se bortily. Tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Pojďte, pozorujte Boží skutky, které učinil k úžasu země.
1: Zamezuje války až po samé hranice země, láme luky, přerází oštěpy a štíty pálí ohněm.
0: Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, převyšuji národy, převyšuji svět.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
1: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět. Krátké čtení z listu Římanům. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kdo silní nejsou, a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať si hledí získat oblibu u bližního k jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Je přece psáno, potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Veleben buď Pán Bůh, že s láskou zhlíží na přání potřebných a hladové sytí dobrými věcmi. S důvěrou ho prosme. Bože, ukaž nám své milosrdenství.
1: Nejlaskavější Otče, prosíme tě za trpící údy tvé církve.
0: Vždyť Kristus za ně na kříži vydal sám sebe jako večerní oběť.
1: Vysvoboď spoutané, osvěcuj slepé, ujmi se sirotků a vdov.
0: Přispěj na pomoc všem ubohým.
1: Všechny věřící přioděj svou zbrojí,
0: aby mohli obstát proti nástrahám ďáblovým.
1: Buď k nám milosrdný v hodině naší smrti,
0: abychom byli zhledáni věrnými a smíření s tebou opustili tento svět.
1: Uveď zemřelé do světla, kde by přebýváš,
0: aby na tebe patřili na věky.
2: Bože, ukaž nám své milosrdenství.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať pochopíme smysl utrpení tvého syna, abychom byli schopni podle jeho příkladu brát na sebe a ochotně nést svůj kříž. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec bolestný. A do studia můžete volat na číslo 739 850 345.

Pomodlíme se i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, paní Marie. Zdravím všichni, kdo se budou modlit. Ráda bych tento desátek obětovala za sebe. Prosím pána, že aby odňal úzkost a strachy z mého srdce. Daroval mi napřímo jeho maminky svaté Josefa svatého svůj pokoj a radost do života. A prosím za ty nejvěrnotné, hlavně za dceru naší spolusestry, která maminka, která má malého chlapečka 4letého a má hodně těžkou onkologickou diagnózu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Dávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví podíl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuju moc všem, kteří se se mnou modlili a v dalších desátcích to chci dalším volajícím taky vrátit. Pánem Bohem, dobrou noc, děkuji.
0: Děkujeme také, s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek se s námi také pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych se s vámi pustila pomodlit tento desátek za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duší. Za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Matičko Boží, bez poskvrny hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Děkuji vám všem, děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem i vám dobrou noc.

Já ještě připomenu znova naše číslo 739 850 345. Budeme se modlit třetí desátek bolestného růžence. Můžete zavolat na číslo 739 850 345 a pomodlit se s námi.

0: A i do třetice se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marie. Já bych se prosila pomodlit za živou a zemřelou rodinu, pro dar víry pro děti a vnoučata a za jejich zdraví, aby anděl strážní chránil a opatroval pana Maria nad ním a držela ochranou ruku, za těžkou situaci v rodině, aby se to dobře vyřešilo, za mír na celém světě, za vás pro Gase, za svatýho otce, za všechny dušičky, na které nikdo nespomíná, za pana prezidenta našeho, aby to dobře vedli, aby to bylo, byli pro všechny lidi, byli spravedliví. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života svého Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás samým korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, i vám v proglase a přeju vám všem příjemnou a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem i vám dobrou noc.

0: A čtvrtý desátek bolestného růžence se pomodlíme s paní Andreou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ráda bych se pomodlila za mě ve světě. Otče náš, jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď

0: zmazený.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelné hlavně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pane Bohem,
1: děkujeme. Dobrou noc. Děkujeme za modlitbu s Pánem Bohem.

0: A závěrečný desátek Bolestného růžence se s námi pomodlí paní Eliška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěla modlit za svatého otce, biskupy, kněze a ostatní zasvěcené osoby. Prosit za naši farnost, za otce Mariuše, Slávka i Andreje, za bratry Františka i Maximiliana, za zemřelého manžela, rodiče, sourozence z obou stran a duše v očisti. Taky prosit o dar víry a daru Ducha Svatého jak pro děti, vnuky i pravnuky. Prosit za naši vlast a mír na celém světě a také děkovat za všechny udělené milosti. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pomoj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva s královno, matko milosrdenství, živote sladkostí a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkající a plačící v tomto srdzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám potom to putování ukáž, o milostivá, obtívětivá, o přesladká Panno Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista, našeho Pána. Amen. A teď ještě se pomodlíme za svatého otce a za dobrou cestu, kterou má teďkom po Francii na jeho úmysly. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usy na nám smilování vypros, k synu svému nás doprovoď a k synu svému nás doporuč. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Tak děkuji za prostor a přeji všem požehnanou dobrou noc. Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem také vám mnohokrát děkujeme. Děkujeme všem posluchačům, vám, kteří jste se s námi modlili, i vám, kteří jste nám přímo zavolali do studia. A zveme vás k dalším živým růžencům vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Pokojný večer. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 22 hodin a ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.

Ubytován v malé podkrovní světničce. Byla tak malá, že když jsme ráno vstávali, museli jsme jeden po druhém, protože jsme se do uličky mezi postelemi dva nevešli. Později nás přemístili do přízemí, do první cely u vchodu. Bylo nás tam pět. Otec Bonaventura, otec Hippolyt Segeťa, kapucín, vzácný kněz, Emil, Sales a já. Díky estetickým vlohám otce Bonaventury jsme měli celu velmi prostě, ale vkusně upravenou. Ostatní bratři k nám rádi chodili na návštěvu. Na Králíky jsme přijeli 5. září 1950. Vedle kláštera stály hospodářské budovy a exerciční dům. Několik dnů před naším příjezdem byli odsunuti, vybraní a nepohodlní bratři do Želiva. Já jsem byl nakomandován do kovárny po redemptoristovi oci Houskovi. První den jsem neudělal téměř nic. Železo jsem v ohni buď spálil, nebo málo ohřál, že se nedalo kukovat. Někdy jsem se kladivem do železa nestrefil a to se pak odrazilo od kovadliny a už jsem měl bouli na čele. Ostřil jsem štůlny do podkov pro koně, koval držáky pro uchycení dobytka do chléva a co bylo jinak od železa zapotřebí. Jezdil jsem také se starým traktorem značky Bulldog na pole orat a pak vláčet. Někdy se na svahu traktor převrhl a jen tak jsem stačil uskočit. Jindy nás vozili na práci na pole, na valníku, s doprovodem SMBáka, ale ten už samopal neměl. Asi poznali, že vůbec nejsme tak nebezpeční, jak jim to napovídali jejich instruktoři. Cestou jsme ho zlobili. Tak, aby to slyšel, jsme si mezi sebou říkali, to bych rád věděl, co by ten SMBák dělal, kdybychom se mu teď rozutekli každý na jinou stranu. Byl z toho celý špatný a prohlásil, hoši, vidíte, že mi neutečete, já bych za to dostal 5 let. Ujistili jsme ho jen a tě bez starostí, že ho nechceme dostat do kriminálu. Někteří z nich měli za úkol nás přemlouvat. Začali diskutovat, ale brzy přestali. S poznámkou, s těma nikdo nehne. Někteří bratři pracovali v lese, jiní na nádraží vykládali vagóny. Museli jsme se nějak uživit. Jednou vedení centralizačního kláštera objednalo vagón kukuřice. Měli jsme ji z kukuřičních klasů strhávat. Ale nikdo nevěděl jak. Šlo nám to pomalu. Kukuřici jsme loupali ručně, nožem, jak se to dalo a nešlo to. Pak přišel někdo na geniální nápad. Vytloukat ji. Dali jsme ve stodole namlat hromadu kukuřičních šišek a začali jsme do nich bušit cepy. Kukuřičné klasy začaly vyskakovat, letěly o kus dál a my za nimi s cepem, no bylo to gaudium. Moc jsme se přitom bavili. Vagón s kukuřicí museli nakonec vrátit zpátky. Na zahradě blízko kláštera byla malá farma šneků. Když se na podzim zavíčkovali, prodávali se do Francie. Chovali tam také hejno slepic. Ty měl na starosti náš otec Bedřich. Hovězí dobytek vyváděl na pastu otec Krabal, dominikán a biblista. Chodili jsme k němu potají na zkoušky z Písma svatého a tak jsme pomalu dokončovali studia. Několik zkoušek, které mi ještě chyběly z filozofie, jsem složil ještě v Bohosudově
u našich otců. Jednoho dne přijelo auto z Prahy s nějakými pány. Svolali všechny kleriky do refektáře a přísně nás oddělili od kněží. Stáli jsme tam s kleriky premonstrátů, redemptoristů, kapucínů, jezuitů. Z těch jsem si zapamatoval pana doktora Žabkaje. Byl tam také snad nějaký dominikán i augustinián, to si už přesně nepamatuji. Lákali nás do nově založeného semináře v Litoměřicích, do semináře státního. Že prý je schválený biskupy a ukazovali nám podpis od hradeckého biskupa Pýchy. Aby se nerozvinula debata příliš živá, prohlásili, kdo je zásadně proti studiu na takovém semináři. Bez váhání jsme se postavili my tři františkáni, Sales, Emil a já. Tak ven, prohlásil kategoricky jeden z nich. Vyvedli nás ze shromáždění a měli jsme odstat doby od nich pokoj. Už nás nikam nenutili. Někteří se po delší diskuzi přihlásili. Přece jen jich několik naletělo na tvrzení, že je to studium biskupy schválené. Přihlásili se i někteří bratři laici. Složili pak maturitu za několik měsíců a šli studovat. Stanoveno bylo 4leté studium. Mezi profesory na fakultě byl také pan profesor Kubalík. Vím z jeho úst, že kategoricky odmítal učit na takové škole. Ale nakonec tam šel z přímého příkazu svého zpovědníka. Sám mi to vyprávěl. A byl tam opravdu oporou těch chlapců. Nevím, jak by to bylo bez něho na takové fakultě vypadalo. Když se po pádu totality jednalo v Římě o platnosti takové přípravy na kněžství, tak tenkrát svatý otec Jan 23. prohlásil, no, jsou to sice nemanželské děti, ale vždyť jsou to děti, a vzal je všechny na milost. Nastal podzim, přišla zima. S otcem Bedřichem jsme měli za úkol protahovat pluhem cestu od kláštera dolů do Králíků. Pluh táhli koně. To byla vyčerpávající práce. Esemba, který nás hlídal, se dal s námi do řeči, ale už zdaleka ne v tak nepřátelském duchu, jako s námi jednali zpočátku. Jednoho z nich museli dokonce odvolat, protože se zdálo, že začíná věřit. Blížili se Vánoce. Staří bratři měli často velmi skleslou náladu. Abychom je nějak rozptýlili, zorganizoval otec Alois Daňha, redemptorista, čas od času v sobotu po práci velké frajšpásy pro bratry. Nacvičili jsme nějaké krátké alegrační scénky, něco veselého se řeklo a frajšpásy se staly oblíbené. Otec Daňha chodil po klášteře, bral jedno patro za druhým, bubnoval na malý bobínek a když se bratři seběhli, rozbalil po způsobu obecních bubeníků lejstro a ohlašoval. Tak, dnes večír velké frajšpásy. Zbalil lejstro a šel o patro výš. Na sobotu a neděli totiž odjížděli vládní zmocněnci domů a zůstávali tam jen esembáci. Ti byli klidnější. Ale stejně jsme měli každý den od večera do rána za dveřmi stráž se samopalem. Stál za dveřmi i na Štědrý den. Byl to mladý chlapec. Omlouval se nám. Je mi to trapné, že tu musím stát. Uklidnili jsme ho. Dali jsme mu čaj a pozvali ho dokonce dovnitř. Vždyť byl Štědrý den večer,
Dal si říct, ale jen na chvilinku. Pak bylo půlnočí. Před ní jsme si postavili jesličky, které nakreslil otec Bonaventura. Tehdy byl naším magistrem kleriků. Pamatuji si jen jednu jeho myšlenku z tehdejší formace. Bratři, svatost je možno vydolovat jenom z přítomné chvíle. Když jsem si jednou večer stěžoval na svoji duchovní bídu a říkal otci magistrovi, kdybych tak měl takovou klidnou mysl jako náš bratr Chryzostom, takovou Hippolytovu poslušnost, Vojtěchovu pokoru, kdybych měl takový kritický postřeh jako bratr Ferdinand, svatou neposednost bratra Kosmy, tak by s tebou nebylo k vydržení, skočil mi do řeči náš magistr. Postavili jsme malé papírové jesličky, povečeřili jsme a před půlnoční jsme se rozběhli na rozjímání, kam kdo v daných možností mohl a chtěl. Vyběhl jsem na dvůr a přilepil se ke zdi kláštera. Na nebi svítily hvězdy. Svobodné naklonění Božího milosrdenství k padlému lidstvu v Kristu Ježíši, který přichází, aby nám otevřel poklady Boží lásky, jak je psáno, hle přicházím, dal si mi tělo, abych naplnil tvou vůli. Museli mě dlouho hledat, než mě našli pohrouženého do vánočního tajemství. Byly to moje nejkrásnější Vánoce. Žádné dárky se nedávaly. Měli jsme jeden druhého. Byli jsme si darem. A to vám stačilo. Při půlnoční se četlo evangelium ze svatého Lukáše, 2. kapitola, 1. 7 veršů. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova. Aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V zimě se nedalo venku pracovat. Zavedla si tedy košíkárna, výroba košíků, které se pletly z úzkých dřevěných lišt. Vyráběl je také bratr Sales. Já jsem zůstal v kovárně. Jednou se převáděl mladý bíček ze staré stáje do nového přístavku. Koval jsem pro něho držení ke žlabu. Vyváděl ho bratr Jiří Vrábl, redemptorista. Zřejmě neměl z dobyčaty žádnou zkušenost, protože ho vedl na dlouhém řetězu jako psíčka na provázku. Díval jsem se z kovárny, jak ze dveří kovárny a čekal jsem, jak to dopadne. Dopadlo to. Ještě se nestalo, by něco nedopadlo. Sněhem oslněný bíček se po několika krocích na dvoře zastavil, opřel se předníma nohama do sněhu, nahrbil se, zatočil ocasem a dal se do trysku a rovnou zevrat ven. Kolem mne se jenom myhl. Zahlédl jsem jenom rohy, hřbet, ocas, řetěz a na konci řetězu Jirku. Vznášel se ve vzduchu a skončil v závěji.
Jeden z bratří, redemptorista, bratr Fiala, zruční zámečník a soustružník, pracoval v klášteře v prvním patře na soustruhu. Trochu si poranil prst a běžel přes dvůr na ošetřovnu. Po cestě se setkal se zmocněncem, který ho zastavil, vzal ho za ruku a řekl: ukáž, aby se podíval na poraněný prst. Pak mu ruku odstrčil s poznámkou: nešikovnej, a šel po svých. Když se bratr vrátil z ošetřovny se zavázaným prstem, potkali se oba znovu takřka na stejném místě s tím rozdílem, že běžel na ošetřovnu pro změnu zmocněnec s rukou plnou krve. Dostala se mu mezi řemínek, motoru a dynama, když startoval auto. Měl rozříznuté čtyři prsty a cršela mu z nich krev. Bratr se k němu účastně přihovořil: ukažte, pane vedoucí. A když se podíval, uznali, prohlásil: šikovnej. Zmocněnec po něm loupil očima, aby hrdá. Jenže běžel dal i čas se svými nástupy, denní prací, tajné studium. Kreslená korespondence s bratry, sem tam nějaký průšvih a jednoho dne se objevil před klášterem autobus. Než se Sales vrátil z košíkárny, byli jsme uvnitř. Bonaventura, Emil a já jsme jeli do Osvika. Přicestovali jsme do Osvika. První, kdo nás bratři přivítal, byl bratr Karel Dománek, jezuita. Zácný bratr. Byl jsem na celé s několika bratry laiky, jezuity. Bylo to velmi dobré společenství. Jejich ukázinnost mi imponovala. Ve volných chvílích jsem se připravoval na zkoušku z Nového zákona. Pavlovy listy. Bratři jezuité pracovali ve sklárnách v Chomutově. Mě s Emilem, otcem Bonaventurou a několika ostatními určili pro práci na zahradě. Od rána do večera jsme prořezávali velký sad ovocných stromů. Byla to pro nás velmi příjemná práce. Ráno jsem vylezl na strom a na vedlejší strom vylezl jeden otec Petrín. Už si nevzpomínám, jak se jmenoval. Byli jsme až ve špičkách koruny stromů, seděli na větvích a probírali jsme spolu filozofii. Byly to kouzelné chvíle. Někdy jsme dobývali pařezy. No prostě bylo to ideální. V zahradě s námi pracoval také bratr Vincenc Augustinian Eremita, poustevník. Všichni jsme si ho velmi vážili. Měli jsme ho za svatého bratra. Jeho chování tomu nasvědčovalo. Jednou jsme byli zase v sadě. Kolem bratra Vincence se začala linout nebeská vůně. Řekli jsme si, z toho Vincence už ta svatost voní. Chodili jsme kolem něho se svatou bázní a s pocitem zvláštního obdarování, že smíme žít v blízkosti světce. Pak jsme se sešli ke svačině, seděli jsme pod stromem a mlčeli. Komu by také bylo do řeči v přítomnosti světce? Mlčení přerušil Vincenc sám. Tak jsem se dnes přiholení nějak moc namazal kolínskou vodou a ono je to pořád cejtit. A bylo po svatosti. Už to byl zase jenom Vincek. Když přišel čas postřiku a šel kolem nás nahlubu z členů stráže,
jakoby nedopatřením jsme ho z koruny stromu také trochu postříkali, aby nesčervavěl. Loupil po nás očima a odešel. Zlé ovšem bylo, když se v sadě kosila tráva. Vzal jsem do rukou kosu, ale tempo, které nasadili sekáči, bylo tak velké, že jsem myslel, že vypustím duši. Srovnal jsem hned na začátku krtinu, vstupil kosu a pak to bylo zoufalé. Nejvíce práce bylo kolem stromů. Prořezávali jsme je a některé bylo třeba porazit. Konvent cisterciáků je postavený podle vzoru Versajského paláce, tak se to tradovalo. Bylo tam také několik rybníků. Vyhazovali jsme z nich bláto. To ale byla dřina. Někteří otcové museli při práci odpočívat. Nejdéle to vydržel otec Izidor. Po práci otcové sloužili mši svatou v bazilice, původně románské, pak gotické, přes baroko, vlastně přes baroko, přestavěné až do rokoka. Střídali se podle řádu. Při přípravě mše svaté jsme našli v sákristii jedné zásuvce plné drobných odložených a zbytečných věcí dřevěné korpus, které bylo asi 30 cm velké. Vynikající řezbářská práce se všemi znaky vrcholného baroka. To tělo znázorňovalo Kristův smrtelný zápas na kříži. Když to viděl otec, Bonaventura zvolal: "To je Braun, vynikající kunsthistorik." Totiž ten kunsthistorik byl otec Bonaventura. Korpus, to tělíčko, se povalovalo mezi věcmi na vyhození, protože nemělo ručičky. Intenzivně jsme je hledali. Trvalo dost dlouho, než jsme je našli. Než jsme našli jednu, a ještě déle trvalo, než jsme našli tu druhou. Dali jsme kříž dohromady, schovali ho do velké dřevěné krabice, náležitě vytapetované, a pak jsem ho opatroval celou dobu totality až do jejího pádu. 40 let. A nejen opatroval, také rozjímal. Když přišla svoboda, vrátil jsem ten kříž cisterciákům do oseka. Ale ten vlastní kříž, to těleso kříže, mi po něm zůstalo. Holý kříž. Napadlo mě jednou při modlitbě: "Teď je čas, abys na něm visel ty."

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Na stole je téma, k jehož poslechu vás dnes zve Tamara Suchánková. U stolu se mnou sedí muž, vlastně dva muži. Muž, jehož rodinná firma z Holešova dokázala něco výjimečného. Získala prestižní mezinárodní cenu Magellanova průlivu, kterou vládní chilská nadace oceňuje ty největší inovátory z celého světa. Naším hostem je zakladatel a jednatel společnosti Saturn Holešov, inženýr Jaromír Tomšu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a po mé levé ruce sedí Jaromír Tomšu mladší. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My jsme se spolu společně poprvé setkali v době, kdy jsem byla ještě asistentkou europoslankyně Michaely Švidrové a vy jste nás tehdy pozval na Holešovský zámek na udělení této ceny. Já si to pamatuju jako dnes, protože to bylo krásné a pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo 7. září 2021. Je to tak?
1: Přesně tak. Jo, to pro nás to bylo, když přemýšlím prostě na tou téměř 35-letou historii firmy, jo, tak to byl snad ten nejvyšší vrchol toho společenského uznání, kterého se nám hodně dostalo, protože se nám podařilo v tu dobu na jedno místo dostat 120 lidí de facto z celého světa, protože aspoň vnímám to tak jako naprosto historický úspěch, kdy se u nás v Holešově jednak den předtím, v neděli odpoledne, na hudebním pódiu jeho potkal severoamerický jazz s chilským jazzem, takže rovněž jako naprosto výjimečná událost. A pak právě v to pondělí se nám tam potkali dva velvyslanci z opačných koutů světa. Takže jak ten chilský z Prahy, Patricio Utreras Dia, tak náš český ze Santiago, pan Josef Hlobil. Takže za nás to byla jako naprosto výjimečná událost s tím, že se nám tam stala pochopitelně. S tím, že se nám tam ještě naštěstí nějakým řízením osudu potkali i naše ústavní špičky, předseda Senátu Miloš Vystrčil a rovněž předseda poslanecké sněmovny pana Radek Vondráček.
0: Já si to pamatuju, byla to velikánská sláva, bylo to nádherné. Já bych možná ještě upřesnila, že vlastně vy jste tu cenu, nebo vám byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí země koule Fernandem Magellanem. On totiž často, my jsme se tady se synem chvilkou předtím bavili a říkali jsme, že možná si to někteří lidé ani nespojí dneska, že dneska tím ta mladší generace už se ten zeměpis tak neučí. A nebudou ani vidět, kde to je. Pane Tomšu, převzít takovou cenu, pojmenovanou po slavném mořeplavci, přímo z rukou chilského velvyslance, to je fakt jako dobrodružné. To je dobrodružný román, bych řekla. Ale co přesně Porutu tenkrát? Porutu, která byla úplně z konce opačné planety, na vaší práci tak fascinovalo?
1: Hodnocení té poroty a zabývalo se dokonce chilské ministerstvo hospodářství, jo, tak jednak zaujal vlastně ten příběh všechno to, jo, co mu předcházelo na té národní úrovni, protože v tom roce už v roce 2019 jsme tím naším řešením, což bylo decentralizované čištění odpadních vod na venkově, tak jsme za tuto myšlenku a toto technické řešení získali celostátní cenu Vizionář roku a Inovace roku 2019. Takže vlastně ono to mělo už nějaké předpolí a my jsme se té myšlence věnovali už někdy od roku 2008, protože jsme hledali řešení, jak efektivně ekonomický a přitom i z hlediska vlastně té samotné účinnosti vyřešit čištění komunálních odpadních vod na venkově tam, kde to konvenční řešení pomocí standardní kanalizace prostě nedává prostě ekonomický smysl. Ono obecně o tím naším vnímáním světa a jsme spíš jako decentralisté prostě než centralisté, protože vnímáme to, že pomocí možná jako jednoduchých, ale jako decentralizovaných řešení jsme schopni v konečném důsledku dosáhnout toho kýženého úspěchu. Ano, možná ne, v takové kvalitě prostě, jak často prostě legislativa předepisuje, nicméně podstatné to, co je příznivé vlastně pro tu krajinu. A vždycky jsem říkal, že prostě čistou vodu v Labe, v Ústí nad Labem nevyčistíme nebo nebudeme mít čistou, jo, pokud nezačneme vlastně s čištěním právě vlastně u těch pramínků, prostě u těch samotných zdrojů.
0: Já si pamatuju tehdy, že jsme přijeli semkovat na firmu a že jste nám velmi podrobně tady vysvětloval systém těch čističek od paní Voda. Mě to teda fascinovalo, ať jsem byla laik a vůbec jsem tomu nerozuměla. Klíčem k úspěchu byl teda technologický projekt Enceladus. Mohl byste nějak, pokud jsem to dobře řekla, přiměřeně jednoduše posluchačům vysvětlit, jak tento systém pomáhal vlastně chránit důvodu?
1: To řešení je jako naprosto jednoduché. Kdy vy tu komunální odpadní vodu čistíte v místech jejich vzniku, takže u těch samotných rodinných domů, bytových domů a pak tu vodu ve stejném místě vracíte zpátky do přírody už v nějakém stupni od toho přečištění. Ale proto, aby se ty čistírny neprovozovaly to takzvaně nadivoko, tak podstata toho našeho řešení byla telemetrie neboli vzdálený dohled a vzdálené řízení všech těch jednotlivých čistíren. Když jsme z těch čistíren, z těch jednotlivých korálků udělali prostě ten řetízek, který už má jednu hlavu, jedno řízení a jednu odpovědnou osobu, která zodpovídá za to, prostě, aby ty čistírny fungovaly tak, jak mají. A toto bylo v konečném důsledku zřejmě jako jedním z momentů, které oslovilo právě vlastně to chilské ministerstvo hospodářství, protože Chile je velmi rozlehlá země a jenom pro představu posluchačů, protože už jste to zmínila, že ten zeměpis se dnes až tak dalece on vyučuje, tak Chilská rep-

0: jim Fred ten dopadl?
1: Z mého pohledu, díky tomu, že jsme se tomu projektu věnovali vlastně od toho roku 2008, kdy jsme tenkrát společně s VUT v Brně s fakultou elektrotechniky přišli s inovačním projektem a poté, když jsme v roce 2010 chtěli uvést na trh, tak v tu dobu ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí prohlásilo, že toto nikdy nepustí na trh. Nám se podařilo prosadit na trhu ty první menší projekty až v roce 2018-19 a pak v tom roce 2019 se nám podařilo během jednoho roku umístit řádově nějakých 300 čistíren na tom českém trhu a mít ty první referenční stavby. Takže ho to trvalo od té počáteční myšlenky z toho roku 2008 10 let, to jsme dokázali vůbec první stavbu zrealizovat. Ten projekt měl za nás jako velký potenciál, protože ho dokázal řešit právě to čištění těch komunálních odpadních vod systémově v těch obcích pod 1000, případně o těch 500 ekvivalentních obyvatel, takže prostě tam, jak jsem zmiňoval, kde vlastně to konvenční řešení prostě ekonomicky prostě nedává smysl. Nicméně, vzhledem k tomu, že toto řešení bylo a je v zásadě doposud dotečně podporováno, tak ti z vás, kteří znají prostorační prostředí v rámci veřejných zakázek, tak mě se jde za pravdu, že to je to velmi složitá disciplína a navíc v případě, že prostě přicházíte s něčím novým, co konkurence případně prostě nemá, A o to hůř se vám to daří vlastně prosazovat v těch soutěžích, protože když soutěžitel chce, tak vás vyloučí za to, že je to diskriminační vůči těm ostatním, protože ti ostatní prostě řešení prostě na této úrovni prostě nemají.
0: Takže počkejte, to mě teda zajímá, takže vlastně chápu-li dobře, vy vymyslíte něco, co je lepší, ale vzhledem k tomu, že už teda zabili nějaký systém většinový, který jede třeba i v té technologii, tak vlastně pro ně by byl třeba jakože likvidační, tak radši to nechme tak?
1: Ano, tak to v zásadě jako raději jako nechme tak, protože nemůžeme v těch výběrových řízeních chtít takzvaně nejlepší dostupného technologie na trhu, protože to by bylo prostě diskriminační vůči těm, kteří to řešení prostě nemají. Takže jsme budovali do roku 2022 a pak, protože ten trh se pro některé prostě stal zajímavým, tak se stalo to, že prostě naše řešení prostě už se v zásadě i legislativně prostě obešlo tak, že prostě to není potřeba až takový dohled prostě nad těmi čistírnami. Ono nám konec konců stačí, když žádné data chodit nebudou, protože nás ty informace obtěžují.
0: To jsou věci, kdyby nás tak obtěžovaly jiné informace, že jo? Zrovna tyto. To bych řekla, že hltáme. To by taky chtělo čističku nějakou. Zvlášť poslední dobou. No, tak já myslím, že jako úvod je to úplně dokonalé. A teď přichází čas na písničku, no a jako jinou než o vodě, tak si pojďme poslechnout.

0: Dozněla nám krásná písnička, řekla bych přímo k věci, jak se říká, k jádru pudla. A vy v tuto chvíli posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním hostem je Jaromír Tomšů se svým synem, tak Jaromírem Tomšů. A my se vyprávíme o jeho firmě, o tom, o ekologii, o čističkách odpadních vod. A teď se vraťme, o čem jsme se bavili před tou písničkou. Takže já jsem se vás ptala, jak je to s tou byrokracií v té době, že jo? Tak to jsme si povídali. A mě prostě fascinuje na tomto, že tento systém, který jste vymysleli, který byl báječný, tak prostě, že se objevil jako v Chile a že vlastně chilská vláda šla vás odměnit do Čech, do Holešova. Zatímco tady to nikdo nechtěl. A mě prostě vzdálenost těchto dvou zemí opravdu na opačném konci světa. Pane Tomšu, to fakt jako nechápu.
1: My jsme to tenkrát rovněž nechápali, protože já jsem se vrátil někde z cest, přijel do kanceláře, manželka říká, volajte z ambasády. Říkám, odkud mi volali? No z chilské ambasády. My? Jo. Jo, to volal konzul, bude ti ještě volat. Carlos, jo.
0: Co já mám z Chile.
1: Jo, jo, pak najednou volal Carlos, příjmení, to vypadalo, jako jsem to, jo, a informoval mě o tom, že mi přijde oficiální dopis od velvyslance, od velvyslance, Patrice Utrasedia, s tím, že mi chce, nebo nám chce, oficiálně slavnostně předat cenu chilské vlády právě za inovace objevy s globálním dopadem, a to o příležitosti topití z toho obeplutí zeměkoulem portugalským mořeplavcem Fernando Magalhaesem. Nevěřil jsem tomu, říkal jsem se jako hezky vtip, díval jsem se do kalendáře, jestli nic, náhodou prostě první dubna.
0: Nikdo to nicméně neudělal,
1: jo. Takže jo, ten dopis přišel, my jsme se pak následně s panem velvyslancem potkali online, poté fyzicky v Uherském Hradišti, takže jsme navázali i ten osobní kontakt. A hodně jsme se bavili právě o tom, proč právě to naše řešení a proč právě Chile. A protože pokud máte zeměpisné znalosti, jo, tak víte, že Chile je taky často zmiňovaná jako ohnivá země. Je to země, kde stále nejvíc jako aktivních sopek. Na jednu z nich jsme měli z rukolnosti příležitost s manželkou v lednu 2023 jako vystoupat na Viariku. Takže úžasná země. A Albro se vyprahla. A v té Chile skutečně musí hospodařit s každou jednou kapkou vody, prostě aby nepřišla prostě na zmar. A právě, jo, když se Chile chystala na ten slavnostní akt, to 500. výročí, tak hledala po celé zeměkouli ve všech státech, kde má diplomatické zastoupení, tak hledali vhodné projekty, které by mohly nést právě cenu mořeplavce Magalhaese. A tak došli přes pražskou českou ambasádu i na nás, protože to byl ten zmiňovaný rok 2021. A my jsme v tom roce 2019 získali tu cenu se stejným projektem, cenu Vizionář roku 2019 a cenu Inovace roku 2019, s tím, že jsme pak získali vlastně teda druhé místo v mezinárodní ceně za inovace objevy. Takže to a v podstatě jako třešnička na dortu vlastně to ocenění o tou chilskou vládou je to, kdy v jižní části Chile, v oblasti Patagonie, je vysazený les inovátorů z celého světa a my máme certifikát právě s naším vlastním stromem, který nese v Chile naše jméno, nebo jo, ano, naše jméno, moje syna, jo, ono se to jako nepozná, jo, ten rozdíl. A když jsme tam z rokovosti před těma 2,5 lety letěli s manželkou, s vizovickým jelínkem.
0: Tak roste.
1: Tak roste, vzali jsme si konvičko zahradnické nůžky a byli jsme opravdu relativně blízko od toho lesa. Nicméně, jak naši průvodci říkali, tam je to na cepíny, tam autobusem jako nedojedem. Takže máme vlastně i v Chile svůj vlastní strom z Evropy, z České republiky, z Holešova, od nás Saturnu.
0: aspoň, milí posluchači, začínáte chápat, proč jsem se vydala právě sem s dnešním pořadem. Protože tady i ten zážitek, který jsem tehdy tady prožila, Holešově nadaleko mého rodného města Kroměříže, vlastně byl opravdu velký a už tehdy jsem vnímala jako velkou nespravedlnost a nechápala jsem ten nerozum, že se tomu nikdo dál nevěnoval. Tak mi teda řekněte, děláte ještě dnes ty čističky nebo už ne? Nebo ten projekt padl?
1: Pro nás ten projekt bohužel padl, o to téma vody, životního prostředí je nám jako stále blízké, snažíme se teď ten projekt přetransformovat dál k tomu čištění těch odpadních vod a i těch balastních vod. Řešili jsme dokonce s brněnským VUT, s 7 fakultami pro ředitelství silnic a dálnic, velmi zajímavou vizionářskou studii v roce 2022, protože pro ty z vás, kteří znáte Moravu, Jižní Moravu, oblast Horonínská, kde se v tuto chvíli staví dálniční úsek OD55, tak je tam v oblasti Moravského přívozu a Rohace, tak je tam řádově 14 km dlouhý dálniční úsek, který bude zatrubněný, je to takzvaný dálniční galerii, a protože jsme to řešili v roce 2022 a 2023, tak tenkrát se řešila ta myšlenka, jak tuto stavbu v oblasti Moravské Sahary využít k tomu, aby voda, která na tento stavební objekt dopadne, tak aby se dala prostě nějak smysluplně v té krajině využít, takže jsme tam řešili právě to hospodaření s tou srážkou vodou, stejně jako to, když už to bude prostě tak velký dálniční nebo úsek nebo ta stavba na dálnici, tak jestli se to prostě dá využít i z pohledu té fotovoltaiky. Takže ten projekt by byl velmi zajímavý, psalo se o něm jako o vizionářském projektu, bohužel nedopadlo to, zůstalo teda v tuto chvíli pouze u myšlenky, jo, to nicméně vlastně je i ta myšlenka, je pro nás o nějakým výstupem, protože víme, že to prostě udělat prostě jde. A je to přesně to, a tím se k tomu jakýmsi můstkem vrátím zpátky, kdy právě od toho roku 2021, od toho slavnostního aktu předávání od té ceny čilské vlády, se držíme od toho mota, které právě mořeplavec Pagrneš pronesl, a sice nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu odpoutat zrak od břehu. Jo, ta myšlenka je jako velmi silná, protože ano, pokud chcete hledat novou cestu, tak musíte mít odvahu dívat se dál, prostě než na špičku vlastního nosu, a musíte přemýšlet v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A pokud chceme realizovat pouze okamžitá řešení, která mají okamžitý dopad, tak často možná nedohlížíme na to, prostě jaký to může mít ten dopad v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A takto už jsem se potkal s mnoha starosty, kteří říkali, ano, to vy jste nás leta o ničem přesvědčoval, my jsme si klepali na hlavu to s tím, že to nesmysl, toto nicméně vystřebalo to letošní horké, suché léto, nás přivádí k pochopení toho, co jste nám tu celou dobu, co jste nám tu říkal, a sice, že tím, že odvedeme tu vodu z toho intravilánu, to je zastavěné části té obce, tak může mít ten negativní dopad na množství vody v našich studních, v těch potůčkách a v těch rybnících, protože prostě my jsme tu vodu díky centrálním kanalizačnímu systému řízeným způsobem, a to nejenom tu splaškovou vodu, ale často i tu dešťovou vodu jsme odvedli prostě z té vesnice pryč, a dnes chodíme a jenom útrpně hledíme prostě na dno našich studní, kde vidíme prostě jenom prostě sucho prázdno, ale ta vodní hladina tam prostě není.
0: Takže možná, že jednou syn bude oprašovat
1: myšlenku,
0: protože ona teprve ten čas k nám přijde. Takže říkáte, tento projekt vlastně, dá se říct, když to řekneme, padl. Odložili jsme ho na do budoucí. To jsme si tady teď řekli.
1: O to nicméně, jak u sebe doma, tak ve firmě, z toho projektu těžíme pořád, jo? Protože tu dešťovou vodu využíváme, akumulujeme a používáme to právě prostě nejen na to zalévání té zahrady a těch trávníků, ale také na splachování WC, protože přijde mi jako prostě naprostá jako zhýralost.
0: Splachovat pitnou vodou. To s váma úplně souhlasím. Takže počkejte, krom toho teda jsem se dočetla, že stavíte solární elektrárny, vyvíjíte chytré softwary pro nemocnice a ekologii. Jak to je, pánové?
1: Mladý, tak, necháme.
0: Mladá generace.
1: Mladou generaci, ano. Novou energii.
0: Tak řekněme si, pane Tomšu, juniore, když vyrůstáte v této firmě rodinné, tak vidíte, jak se vyvíjí, kam jde, kterým směrem, vidíte, co se děje kolem, když politika, nejenom ekologie jako taková. Vy jste mladá generace, stejně jako moje děti. Co vás třeba tam baví víc, když vyvíjíte nějaké tady ty systémy softwarové a tak? Pojďme si o tom povídat.
2: Já tím, že jsem studoval informační technologie, tak pro mě ty softwary jsou přece jenom takové jako hmatatelnější nebo jako bližší mě jako člověku a myslím si, že to je jako zajímavé jako škálovatelné. Na druhou stranu není to úplně jako jednoduchá disciplína a ty odvětví, které jsme si vybrali, jsou opravdu složité se tam nějak jako dostat, že přece jenom jsou to jako komplexní věci a něco tam jako měnit nebývá úplně jako jednoduché. Ale zase jako na druhou stranu třeba ty fotovoltaické elektrárny nebo obecně nějaké ty jako elektromontáže, ať už to byly jako veřejné osvětlení, případně jako jiné řešení, tak je tam jako hezké vidět to, že tam člověk jako vidí výsledek té práce, že jde prostě večer domů a řekne si ano, jako tohle jsme vlastně jako udělali my, to nám tady svítí, vidíme to jako každý den a stejně jako potkáváme, takže to je tam jako rozhodně zajímavé.
0: Uh-huh. A to budete v klidu opak prostřehnat. A když se takto jako na to díváte třeba očima té mladší generace, jo, tady na to všechno, co tady slyšíte, tady jak si s tatíkem vyprávíme, tady o té vodě, já si vás už taky pamatuju, tady z toho zámku, jak jste to viděl a jak se ta firma vyvíjí. Jak to třeba vy vidíte vašima mladýma podnikatelskýma očima, tady tu dobu minulou pro vás, že ty tady tu novou, máte třeba nějaké výzvy, nějaké sny, čeho byste chtěl třeba dosáhnout? Zeptám se jinak. Pouští táta už sem tam kormidlo firmy?
2: Pouští a někdy trošku neplánovaně.
1: A rychle.
2: A rychle. A už opak moc jako nechce přebírat zpátky, když už bych mohl. Ale výzvy je samozřejmě spoustu. To, co prožíváme dnes a denně vlastně na celém světě, je nástup jako umělé inteligence, kdy člověk už jako nestíhá sledovat ten jako pokrok a nějak se s tím vůbec žívat, natož tak to jako implementovat do toho každodenního chodu. Současně do toho samozřejmě zpřísňuje legislativa, obzvlášť právě v těch informačních technologií. Ta cybersecurity je opravdu náročná a všechno to splnit pro nás jako pro menší firmu, která nedělá jenom software, ale dělá právě i ty hmatatelné jako elektromontáže, tak s tím opravdu jako zápasíme, protože těch nařízení, co člověk musí splnit, je spoustu a nikdo to vlastně pak nechce ani zohlednit, jako pak třeba v té výsledné ceně, nebo to, že to jako vezme nějaký čas, nebo práci dalších lidí.
0: Jaromír, zeptám se jinak, když je velký rozdíl třeba, jak vy vidíte vizi firmy svým pohledem. Ptám se proto, protože mám dospělé děti a vím, že vidí některé věci jinak než my. Třeba my už máme něco zaběhla, něco jsme si odžili, odedřeli, vyzkoušeli, dostali jsme po uších, když to nevyšlo. Je něco taky, s čím třeba přicházíte a nutíte tatínkovi třeba, že by ta firma měla tím směrem, že tam byste to viděli jinak a naslouchá?
2: To je právě obrovská výhoda a proto si myslím, že je i ten důvod, proč nás často zvou v rámci na nějaké panelové diskuze, případně konference nebo jako články o nástupnictví v rodinných firmách, že ono to je jako velké téma, kdy jako taťka dokáže naslouchat a jsme schopni si ty věci vykomunikovat a dokáže uznat, že třeba já mám jako pravdu, když mu to obhájím a opačně, takže v tomhle jako fungujeme velice dobře a není to tom, že jsou dva kohouti na jednom dvorku, ale naopak spíš násobíme tu sílu, že spolu jako můžeme pracovat a jsme na to dva.
0: Je to super, když už potom se máte o co odpíchnout. No, já si myslím, že to bylo vydatné téma, pojďme si pustit další písničku.

0: Skončila další písnička, my se vracíme, je v pořadu Na stole je téma, kde jsem se stala hostem rodiny Tomšů v jejich firmě Saturn Holešov. Vyprávíme si o vodě, o ekologii, o tom, jak přišel pan inženýr Tomšů k ceně Magellanova průlivu. To je fakt vtipné, já se omlouvám, jo, ale to je úplně neskutečné. Prostě uzavřeme tuto část našeho vyprávění před písničkou s tím, že možná opravdu ta doba u nás ještě nedošla a možná až tím horkem teprve lidé pochopí, že tento systém je dobrý a budeme ho rádi uprašovat. Povídali jsme si se synem o tom, kterým směrem teď jdete, co děláte. No, já bych se ráda dostala do třetí části našeho rozhovoru. Úspěšný biznis není lehký, samozřejmě, to si budeme povídat, zaměstnává vás. Dlouhodobě zasedáte v zastupitelstvu města Holešova?
1: Ano, jsem tam teď druhé volební období. Byť jsem tam měl teda tu přetržku v tom období 2018 až 2022. To nicméně v tomto volebním období 2022 až 2026 jsem zastupitelem města a sedím od dubna 2023 sedím v radě města Holešova. A dnes kandidujeme znovu, protože rádi bychom navázali na tu práci, která se v tomto volebním období uskutečnila Holešově a ten Holešov se někam posunul, tak rádi bychom v té naší práci pokračovali dál.
0: Tak se mi jako na jazyk dere úspěšný podnikatel, úspěšná firma, už tady máte dalšího kapitána, který už bude přebírat postupem času firmu. Máte mezinárodní uznání, investujete svůj čas a energii do komunální politiky. Co vás tam pořád drží? Budete znovu kandidovat? Půjdete znovu do voleb?
1: Ano, jdem teď znovu do voleb a ty volby už máme opravdu za dveřma, už za necelý měsíc. Jdem znovu do voleb, jo, to ta má motivace je přivést do zprávy věcí veřejných, přivést mladou generaci, protože dřív nebo později každý z nás končí, ať už v tom profesním životě, tak případně vlastně v tom veřejném životě. A vnímáme to tak, že prostě i to starostování je opravdu řemeslo, do kterému je potřeba se prostě dlouhodobě učit. A zažil jsem to za těch 35 let, kdy jako firma pracujeme pro obce, takže prostě tu výměnu stráží u těch starostů v těch obcích jsem zažil mnohokrát a zažil jsem i to, kdy neúspěšný kandidát, dosavadní starosta, hodil tomu svému nastupujícímu starostovi pouze klíče přes stůl, zabouchl za sebou dveře a šel pryč. To rozhodně jako není prostě z mého pohledu ta správná cesta, protože ty lidi je potřeba prostě připravovat toho na správu těch věcí veřejných, je potřeba vlastně, aby těm věcem rozuměli a v podstatě vlastně dosáhnout i vůbec motivace k tomu, aby měli zájem na tom se na správě těch věcí veřejných podílet.
0: My jsme vlastně ještě neřekli, za kterou stranu jdete.
1: V tomto volebním období poprvé v Holešově stavíme kandidátku uskupení Starostové a nezávislí kandidáti, protože i pro naši rodinu prostě to, je to politické hnutí i na té celostátní úrovni, kterému dlouhodobě fandíme a celá rodina, ať už tady v Holešově, tak dcera v Praze, i v těch sněmovních volbách a i v těch senátních volbách podporujeme právě kandidatury právě celostátního hnutí STAN.
0: V politice, co si budeme povídat, pár let jsem tam taky bylo, tak když se blíží volby, tak ty jsou vždycky plné ostrých slibů. Samozřejmě otázkou je, jak to potom vypadá v reálu. Nakonec to už zažíváme teď. Jakou takovou hlavní vizi třeba máte vy nebo nabídku, co byste chtěli nabídnout? Říkal jste, fantastická myšlenka učit mladé, což teda opravdu tvrdím, to je alfa a omega. Protože my jsme generace oba dva starší, takže víme, jaké to bylo po revoluci, nás nikdo podnikat neučil, ani to, jak se má hospodařit. Ono to všechno bylo taky jak jiné.
1: A platili jsme velmi drahé školné.
0: Ano, přesně, tak na sobě sami.
1: Cesta pokus omyl. Takže na vaši otázku, co konkrétně? Náš volební program je postavený opravdu na tom, u čeho jsme přesvědčení, že to město potřebuje na projektech, které i v tomto volebním období se již projekčně prostě připravují, případně připravili, proto aby se mohli v tom příštím volebním období, jo, pokud budeme mít tu důvěru těch voličů a budeme znovu vedení města, jo, tak aby se tyto projekty mohly zrealizovat. A ať jsem naprosto konkrétní. Dnes a denně, když chodím z domu do zaměstnání, jo, tak jdu po úseku u zase jako hlavní silnice, jo, která vede prostě z Přílep do Holešova, kde prostě musím určitou část cesty jít po silnici bez chodníku, po úseku, který není ani osvětlený, přes železniční přejezd. A je to přece z oblasti města, které se dnes velmi rozvíjí z hlediska té bytové zástavby, kde jsou prostě jak ti starousedlíci, takže vlastně už seniori, tak i mladé rodiny s malými dětmi a jsou to velmi nebezpečné úseky, po kterých se prostě tito lidé musí dnes a denně pohybovat. Proto jeden z těch projektů je a je již vyprojektován a příští rok by měla být zahájena první etapa realizace toto projektu, tak je to právě chodník od toho amerického parku přes železniční přejezd podél Vastexu a směrem dálku na Přílepy. Takže to je jeden z těch prvních konkrétních projektů. Druhý konkrétní projekt je založený na propojení poslední místní části Holešova, což jsou Tučapy, cyklostezkou s městem Holešov, protože je to poslední místní část, která tu cyklostezku a toto propojení, funkční propojení prostě zřízeno nemá. Pak se pochopitelně nás velmi zajímá, vy jste to zmínila, už nejsme nejmladší ročníky a blížíme se k tomu seniornímu věku, tak je potřeba se víc zabývat vlastně tu otázkou zvýšení té sociální nebo dostupnosti těch sociálních služeb, protože máme maminku od manželky, které je 85 let, vnímáme prostě potřebu toto širšího rozsahu těch sociálních služeb, protože zcela pochopitelně tím, že jsme v tom pracovním zápřehu dnes a denně, tak nemůžeme s tou maminkou být každý den a pak je potřeba využívat právě vlastně i těchto služeb, například vlastně Charity města Zlína. Tento druhý projekt, nebo to druhé důležité téma. Třetí, mluvíme o tom dlouhodobě v rámci celého Zlínského kraje, kdy vnímáme odliv od těch mladých lidí od nás z Zlínského kraje, od těch velkých měst, prostě ať je to Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň. A je potřeba prostě těm mladým lidem tu zajistit nejenom kvalitní práci, ale zajistit zcela pochopitelně bydlení. A protože když se syn před 3 lety vracel zpátky do Holešova po studiích z Prahy, tak jsme řešili otázku jeho bydlení, byť by zcela pochopitelně mohl bydlet u nás doma se svými rodiči, ale tenkrát od toho stanovisko bylo jako naprosto jednoznačné, buď spolu budeme pracovat, nebo spolu budeme bydlet, ale určitě ne jako obojí, nejsme manželé, takže hledal nájemní bydlení v rámci Holešova a ta nabídka byla velmi malá a jestli se nepletu, tak v rámci celého města byly snad možná jenom 2 nebo 3 volné byty, takže bylo to velmi složité prostě ten nájemní byt pro něho najít a věřím tomu, že tento problém řeší dnes a denně spousta dalších mladých lidí, ať už žijí samostatně, nebo teda těch mladých párů, které potřebují jako někde takzvaně zahnízdit. Takže další budování těch městských bytů, startovacích bytů je opravdu velké téma s tím, že prostě jsou připraveny vlastně konkrétní projekty, například bytový dům Světla v lokalitě Olberta, kdyby mělo být řádově nějakých 34 bytů, hned naproti tomu revitalizace městského bytu na Palackého třídě, kde by těch startovacích bytů mělo být nějakých 22 a připravují se další projekty. Takže ano, toto jsou, toto jsou prostě řekněme jako jedny z těch hlavních témat, ale těch témat máme pět s tím, že to řekněme to celkově zastřešující nastavbové téma je zcela pochopitelně hospodárné nakládání s veřejnými prostředky v rámci města toho, tak, aby se nešlo bez hlavy prostě do jakékoliv prostě dotační příležitosti a hlavně vlastně, aby se řešily projekty, které i v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu budou dávat smysl. Nejenom teď v rámci těch investic, ale ty projekty musí být jako udržitelné.
0: Vyčerpávající odpověď. Možná jsou posluchači zaskočení tím, že se pouštím i na téma politiky a komunálních voleb, ale právě to je ten důvod. Protože komunální volby se od těch běžných celostátních takových liší tím, že opravdu si volíme lidi mezi sebe, lidi, který známe ze svých obcí, ze svých měst, kteří žijí s námi, takže znají problémy těch míst, kde jsme. A je opravdu někdy až velmi zajímavé, že třeba v obcích jsou takové zvláštní seskupení politiků, že by třeba, kdybych měla pak říct ty politické strany, tak řeknu, tohle to vůbec nemůže nikdy dohromady, tohle je špatně, ale je to fakt o těch lidech. A to si myslím, že je dobré a to je ten úmysl i tady tohoto, že dávám prostor i tady této prezentaci politické, že lidé by měli vnímat ty lidi, kteří si chtějí zvolit, ne za jakou stranu zvolit, co všechno dělají, co je zajímá, co by chtěli změnit k jejich prospěchu a podobně, protože vlastně v tom potom žijeme my všichni. Co si zvolíme, to máme. Je to tak. Když se na to takto podívám, zeptám se takovou jednou otázku na tělo. Kdybyste měl vybrat jednu věc, jste v srdci raději technik, inovátor, rodinný manažer anebo komunální politik?
1: Když...
0: No, to je slovo do pranice.
1: To je slovo do pranice. Ale z toho, jo, co jste jmenovala, v principu asi nejvíc ke mně sedí, by to tam úplně jako nezaznělo, ale prostě vizionář a inovátor, jo, to mě zajímá nejvíc. S tím, že proč ho to propojení s tou komunální politikou, protože vnímáme to, že pokud se to město má někam posouvat dopředu, jo, taky to město potřebuje řešit inovační projekty. Nemyslím to prostě zle, nejenom prostě pořád předlážovat prostě chodníky, po které se špatně chodí, ale mělo by to být vlastně i těch nových projektech, jo, které do toho města prostě přichází. Měli jsme tu čest se toho v loňském roce účastnit, když se tady budoval další, nebo zcela nový objekt, Centra pro seniory, který má na střeše biosolární řešení, takže kombinaci fotovoltaiky se zelenou střechou a využívá se k tomu právě i ta stěnová instalace té fotovoltaiky a pomáhá to tomu objektu následně prostě v tom každodenním prostě provozu, v tom snižování těch energetických nákladů. To jsou projekty, které nás zcela pochopitelně zajímají a které prostě i do toho města patří.
0: Pánové, my se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru a protože jsem žena, tak mi to nedá. No a co na to všechno manželka a maminka? Paní Tomšu. Tuto teď nemáme.
1: Ano, manželku tu teď z rokosti nemáme, teda prostě výjimečný okamžik, když spolu nejsme, protože ono to nepadlo a hele, s manželkou jsme teda ve firmě. Manželka je tady ve firmě už víc než čtvrt století, ano, po mateřské, když se vracela po té dramaterské, posílili jsme zpátky do zaměstnání, přišla do firmy, takže jsme spolu vlastně už tady 26. rok a jsme spolu opravdu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a často to říkáme a sice nebýt jako její podpory a jejího vnímání, ať už firmy prostě o té rodinné sounáležitosti, podstatně hůř by se nám dýchalo a žilo, protože byť je to žena v pozadí, no, tak v každém případě prostě je to ta, prostě, na které to všechno v konečném důsledku vlastně stojí a padá. Takže nebýt její stoprocentní podpory, ať už v té firmě, tak vlastně i v tom politickém snažení by často říkáte, jako ještě je ti to zapotřebí, ano, jako i jestliže prostě v Holeši prostě žít celý život a předpokládám, že tu ještě nějakou dekádu vydržím a syn se vrátil zpátky z Prahy a chce tady žít, tak zastávám názor, že je potřeba přiložit rovněž ruku k dílu a zúčastnit se prostě řízení o těch věcí veřejných.
0: Já myslím, že to je úplně nádherný závěr. Nemohla jsem si odpustit tady toto říct. Hostem dnešního pořadu Na stole je téma byl inženýr Jaromír Tomšů, držitel ceny Magellanova průlivu, jednatel firmy Saturn Holešov a jeho velmi milý a příjemný nástupce, syn, rovněž Jaromír Tomšů. A oba dva vlastně v zastoupení zastupují svou maminku, manželku, bez které by tady to rodinné jádro srdce nefungovalo, ne vlastně takovým srdcem nejen vaší rodiny, ale i celé firmy. Já bych vám chtěla oběma moc poděkovat za dnešní rozhovor. Věřím tomu, že byl velmi zajímavý pro naše posluchače, že řada z nich o Magellanově průlivu možná slyšela poprvé, jo, ale o ceně určitě ano, že doputovala až do Holešova, o vašem životě, o vaší práci a budu se zase někdy těšit naslyšenou třeba při nějakých nových vašich nápadech a možná se potom už chopí hlavního slova syn.
2: Je to možné?
1: Je to pravděpodobné.
0: Pravděpodobné, tak doufám, že toho dožiju, Jaromíre.
2: Myslím,
0: tak se budu moc těšit a ještě jednou vám moc děkuji. Naslyšenou.
1: My děkujeme. Děkujeme. Za příjemný rozhovor.

0: Rádio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

sama. Tady tě nechám a dal bys po svých. Už nemáš strach ani ostych.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin.
1: Dnešní část nese název Egoismus, láska k sobě, sobectví. Láska k Bohu a k bližnímu je vrcholem dokonalosti, základem všech ctností. Snadné je proto říci, že opak, láska k sobě, je zdrojem všeho zla. Tak se aspoň s oblibou vyjadřovali francouzští autoři 17. a 18. století, mezi nimi i Bossuet. La Rochefoucauld tvrdí, že se v lásce k sobě rozplynou všechny ctnosti jako sůl ve vodě. Láska je jen tehdy pravá, je-li nezištná. A přece už Aristoteles upozorňuje na to, že skutečnost nikdy neodpovídá vznešeným řečem o nezištné lásce. Bylo by to ostatně správné? Co je na tom zlého, že máme rádi sami sebe? Vždyť bychom ani jinak nežili. Jaký užitek by z toho měli druzí, kdybychom chtěli sami sobě zlé? Velký filozof starověku se odvážil dokonce říci, že není jiná opravdová láska než ta, že máme rádi sami sebe. Matka miluje děti, protože je považuje za část své vlastní osoby. Máme rádi přítele, protože je naše druhé já. Tato nauka jistě vypadá málo vznešeně. Život se však nenapraví tím, že se skutečnost popře z nějakých ideálních motivů. Je potřeba Aristotelovu nauku doplnit, a to nejenom kázáním a planým povzbuzováním, ale poukázáním na nová fakta, novou skutečnost. Jedinou cestu z egoismu vidí Aristoteles v pravém přátelství. S přítelem máme společné zájmy, myšlenky, část života. Kdo nemá přítele, škodí nakonec sobě. Křesťanství toto společenství mezi lidmi posílilo zvláštním nadpřirozeným způsobem. V Kristu jsme všichni jedno, jako údy jednoho těla. Milovat bližního tedy znamená milovat sám sebe. Naopak i pravá láska k sobě je ku prospěchu druhým. Evangelium neříká, že máme milovat bližního a ne sebe. Máme ho mít rádi jako sebe. Proč je tedy egoismus pramenem zla? Sebeláskou označujeme obyčejně lásku k sobě, která je neuspořádaná, nerozumná, která nepočítá se skutečností, že bližní patří k nám. Podle přirovnání svatého Pavla je to asi tak, jako kdyby oko řeklo ruce, nepotřebují tě, nebo jako kdyby zase hlava řekla nohám, nepotřebují vás. Egoismus tedy škodí sám sobě. Myslí, že se má rád a přitom se ničí. Zbavuje se všeho, co ho dělá krásným, velkým a silným. Spojení milosti se všemi lidmi a s Bohem. V tomto smyslu má pravdu svatý Maxim Vyznavač, který prohlásil, že zdrojem všech ctností je láska k Bohu. Pramenem všech neřestí pak, že je sebeláska. Egoista se uměle osamocuje. Peklo pak je věčná samota.
0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen. Amen.

Pár minut po půlnoci 26. září 2026 začíná na Proglasu noční bdění, půl hodinka s jazzem. Dnes si představíme album To Let Go zpěvačky Geraldine Schnidr a hudebníka Jiřího Slavíka. Oba se znají z působení na brněnské JAMU a začátkem roku 2025 vytvořili duo, jehož první nahrávka vznikla v červenci téhož roku. Základním principem alba je spontánní hudební komunikace. Oba protagonisté přistupovali k materiálu bez přípravy, otevřeně, intuitivně a podle svých slov až telepaticky. Vedle vlastních skladeb Geraldine Schnidr a Jiřího Slavíka najdeme na albu jazzové standardy, blues i gospel. Geraldine Schnidr je švýcarská zpěvačka, která po studiích v Bernu přesídlila do Brna a od roku 2022 působí jako pedagožka zpěvu na katedře jazzové interpretace JAMU. Jiří Slavík pochází z Havířova, studoval kontrabas v Římě a jazzovou kompozici v Londýně a později strávil 7 let jako muzikant na volné noze v Paříži. Na společné desce své zkušenosti nepředvádějí nějak okázale. Důležitější je pro ně vzájemné naslouchání a schopnost reagovat na hudebního partnera v daném okamžiku. Jiří Slavík na albu To Let Go vedle kontrabasu používá také klávesové nástroje a zároveň se postaral o nahrávku, mix i mastering. Právě střídmost obsazení dává vyniknout hlasu Geraldine Schnidr a umožňuje Slavíkovým nástrojům vytvářet s hlasem velmi těsný dialog. Zajímavé je, že i známé písně v takto redukované podobě získávají nový charakter.

Poslouchali jsme ukázky ze společného alba švýcarské zpěvačky Geraldine Schnidre a českého hudebníka Jiřího Slavíka. Pořad Noční bdění pro vás připravil...

knížka, stokrát přečtená, snad i častěji, kdo to ví. Se mnou spíš

vidím štíhlou lodní příď a já na ní držím stráž. Vidím příliv, který stoupá, džungli břeh

Je okolo 1 hodiny ráno, sobota 26. září 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Nejprve zazní 5 sonát pro harfu Františka Antonína Ressler-Rossettiho. Na harfu zahraje Kateřina Englichová. A následuje Adagio a fuga C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zahraje Wallingerovo kvarteto.

Na Radio Proglas jste vyslechli blok komorní hudby, který obsahoval 5 sonát pro harfu Františka Antonína Resslera Rossettiho v podání Kateřiny Englichové a na závěr to bylo Adagio a fuga C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zahrál

0: Krásný poslech následujícího pořadu přeje Jana Rambousková. Všechny posluchače vítám u týdeníku o klasické hudbě na Radio Proglas. Obvykle si tu povídáme o plánovaných koncertních projektech nebo nových deskách, dramaturgích koncertních řad a radostech a strastech profesionálních umělců. Dnes se ale podíváme trochu do zákulisí toho všeho a budeme se bavit o tom, co profesionální hudební dráze nutně předchází. Ale také co dělat, když chceme prostě jen začít hrát na hudební nástroj pro radost, co takové studium obnáší, co nám to může dát a co nás to bude stát. Jsem moc ráda, že mohu v pražském studiu Radia Proglas přivítat nadšenou klavírní pedagožku, klavíristku a skladatelku Evu Lorenz. Ahoj Evi, vítej.
1: Děkuji za krásné přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak já bych začala takovou hodně obecnou otázkou. Proč se vůbec učit hrát na klavír?
1: No, já věřím, že klavír je aspoň pro mě nejkrásnější hudební nástroj a věřím i tomu, že je velice dostupný široké veřejnosti, právě protože na něm vlastně jsou naladěné tóny, není potřeba je vyhledávat sluchem jako třeba na houslích nebo na jiných hudebních nástrojích a neustále se těší obrovské oblibě, což potvrzuje i velikánský zájem, který já mám možnost sledovat doslova v přímém přenosu v rámci svého projektu, protože se skutečně naplno věnují výuce. A pro spoustu lidí, kteří přijdou ke mně na lekce nebo do kurzů, je to něco, po čem touží třeba už i desítky let, jenom si tak sednout za tu klaviaturu, položit na ní ruce, zahrát si nějakou píseň, nechat se tou hudbou oslovit, dotknout se tou hudbou svého srdce. Takže já věřím, že je to prostě nádherný nástroj, na který stojí za to naučit se hrát.
0: Teď se zeptám možná ještě trošičku obecněji. Proč se vůbec učit hrát na hudební nástroj? A souhlasíš s tvrzením, že studium hudby je důležité pro rozvoj kultury ve společnosti?
1: No, s tím se naprosto ztotožňuju. Já sama mám 2,3 na cestě a všechny své děti také aktivně vedeme s manželem k hudbě. Já si myslím, že hra na hudební nástroj a vůbec ten zájem o tuhletu kulturní složku prohlubuje emotivní cítění člověka, estetické cítění a dává to určitý duševní rozměr tomu každodennímu životu, kdy se člověk může nechat skutečně oslovit tou hudbou, tou melodií i tou písničkou, co si zahraje. Trochu se vytrhne z těch každodenních starostí, z toho neustálého kolotoče myšlenek, co všechno je potřeba stihnout a zvládnout. Že to může být i určitá forma relaxace, nejenom, že musíme nutně cvičit pro to, aby z nás byli nějací profesionální hudebníci. Já si myslím, že hudba má a měla by mít své místo v životě každého člověka.
0: Já jsem si tě pozvala, protože jsi nadšená klavírní pedagožka a později se dostaneme i k tvým online kurzům, kterými už prošly 10 000 studentů, což je naprosto úžasné. Co pro tebe osobně znamená klavírní pedagogika?
1: Já jsem začala hrát na klavír, když mi bylo 6. A už tehdy jsem naprosto zbožňovala svoji paní učitelku a přišlo mi to jako naprosto fantastické povolání. Takže já jsem se tak jako zamilovala do té představy malá holčička. A když jsem se potom dozvěděla, že se klavír dá studovat na škole, dokonce profesionálně, že jsou i vysoké školy pro klavíristy, tak vlastně jsem si to tak jako naplánovala, že teda já jednou taky budu paní učitelka a nepustilo mě to, ten sen. A jsem hrozně ráda, že moje maminka, která mě teda dala tenkrát do zušky na klavír, že mě podpořila a vlastně mi umožnila studovat na konzervatoři a potom na AMU. A já jsem si vlastně jako splnila svůj dětský sen a ta výuka mě vždycky táhla a ohromně mě to baví. Mm-hmm.
0: No a co mohou dělat lidé, kteří mají pocit, že nemají hudební sluch? Je to tak, že hraní na klavír prostě není pro ně? Nebo co když jsem třeba rodič a moje dítě chce hrát na klavír a já mám pocit, že hudbě vůbec nerozumím a mám strach, že mu nebudu moct pomoct?
1: Mm-hmm. To jsou dvě otázky, které dostávám, přiznám se, poměrně často. Já bych začala tím prvním tématem a to je ten hudební sluch. Mnoho lidí, zejména dospělých, kteří právě třeba uvažují o tom, že by si chtěli něco zahrát na klavír, si myslí, že nemá hudební sluch a často je to spojené s tím, že neumí zpívat, že neumí intonovat. A já bych ráda tady malinko rozbila takový mýtus, když mám tu možnost, protože já jsem díky studiu načetla spoustu odborných publikací a jedna mě velmi oslovila, byla to pedagogická psychologie, kde přímo byla kapitola věnovaná nadání a tam bylo uvedeno, že každý člověk se rodí s předpokladem věnovat se hudbě a že ten talent je, může být i vrozený, ale i vlastně získaný tím vnějším působením. A pokud se u třeba dětí doma zpívá, ta hudebnost je rozvíjená, tak ty děti tu intonaci pochytají od té maminky, od těch babiček, co zpívají ty ukolébavky velice přirozeně. Ale pokud se v té domácnosti tahle tradice nepěstuje a dítě vlastně není rozvíjené a vlastně neumí tvořit zpěvní tón, tak skutečně nemusí umět zpívat, ale vůbec to neznamená, že nemá předpoklady se hudbě věnovat. Ta hudebnost je něco, co se dá rozvíjet i v dospělém věku. Takže tady bych chtěla všechny posluchače, kteří teď si říkají, jo, to jsem přesně já, to je přesně o mě, já mám pocit, že nemám hudební sluch. Je to spíš opravdu netrénovanost nebo neskušenost, ale dá se to pěstovat, dá se to učit a já se věnuju výuce dospělých začátečníků hodně, takže s tím mám i zkušenost a mohu potvrdit, že opravdu i studenti, kteří ke mně přijdou často i v důchodovém věku a nemají žádný